mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin. A nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je. Potom na děvčata z města a na vojáky číš

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta, číší tisíc, číší nastat.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je Divokej Bill a myslím, že je na čase zveřejnit

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat básně.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
2: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych chtěl, kolik je? Já tady mám hodinky a on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam má, jsou to japonské hodinky, kde se myhají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska. No tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo? Platonický byly lásky různý, jo? To člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jedno jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišel v hodinky, říkal, kuča, ale hodinky jsme hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků a vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle sedl a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak jsme...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů. Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: dobře. Zdravím taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že vám Přeučila, já bych dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, děkujeme, naslyšenou.
5: Děkuju a starou.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekač, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina, protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že o to ukázal, že Láděna, že jo? Ten zvyk je tak hrůzný, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podlamuje, v tom někdo přijde, říká, nejšo, kolik je hodin, on říká, 17:30, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
11: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, jistě, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách. Tak jsme měli svíčky,
11: speciálně dovezený z Holandska,
9: které byly dutý, vypadaly jako svíčky. A v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle. A z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky. A na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil. Potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo a muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě směšně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Sováka jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takovej pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zlouny, Evinka je Popelka samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšetnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak tolik o panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představenej sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakej, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nema je zatykače, on ti syna nevydaje. pán se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývají posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Z vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno, mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Helkrat, byl tam zdravím pana Přeučila i vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíte se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě jdu do služby k hasičům a já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně zdraví pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím do Pardubic, do mojeho rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji. Tak,
4: také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Halo? Halo?
4: Halo?
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: je. A jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl.

0: No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá. Pro Kristovy rány zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá. Ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš. To je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne. To je v šachu, jedině do růžku, tak. A šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval. I můj profesor Lukavský ho miloval. On byl neskutečný. Neskutečný.
3: No tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je Honzu.
3: Zdar Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A já zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš hlas.
3: Vy také, děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistý nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel... Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých létech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
3: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
3: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
9: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám. Pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci sú.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ve Frýdku Místku nebo v Havířově je už jasná podoba radnic. Koaliční rada bude projednávat školský zákon. Motoristé ho chtějí co nejdříve poslat do sněmovny. Hokejisté Třince prohráli v Pardubicích 4-5 po prodloužení. Bude polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Některá města v Moravskoslezském kraji už znají složení nových radnic. Platí to třeba pro Frýdek Místek nebo pro Havířov. Frýdek Místek povede vítězné hnutí Naše město FM s uskupením Společně pro Frýdek Místek a primátorem bude Petr Korč z Naše město FM. Koaliční smlouvu podle něj obě uskupení podepíšou až po druhém kole senátních voleb. Havířov pak povede dosavadní koalice. Vítěz voleb, Havířov sobě, skončí v opozici. Hnutí ANO se dohodlo se svými současnými koaličními partnery, Společně pro Havířov a Hnutí pro Havířov. Primátorkou zůstane Iveta Kočí-Palkovská z Hnutí ANO. Vláda dnes pravděpodobně schválí novelu školského zákona. Ta má změnit financování asistentů pedagoga a ukotvit je jako stabilní součást školy. Kabinet projednávání návrhu přerušil minulý týden kvůli výhradám motoristům a SPD. Ještě před schůzí vlády proto zasedne koaliční rada. Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů není cílem schvalování zákona bránit. Naopak je potřeba ho do sněmovny poslat co nejdříve.
2: Motoristé tam měli některé výhrady, aby skutečně reforma inkluze byla mnohem větší, než jsou ty stávající návrhy. Nicméně právě i návrhy ministra Plagy jsou určitým krokem dopředu, ale spíš tu inkluzi zastropovávají, ale nepřináší nějaká nová řešení. My některá nová řešení máme a tak se o tom chceme popovídat, ale nechceme to žádným způsobem zdržovat.
0: Minister školství Robert Plaga za ANO k přerušení projednávání řekl, že od motoristů ani SPD nezazněly konkrétní výhrady. Dodal, že jeho úkolem je edukovat koaliční partnery a že to bude dělat, kolikrát bude potřeba. Lidé ze Studénky můžou opět posílat své nápady na drobné investice radnici. Na takzvaný participativní rozpočet letos město vyčlenilo 390 tisíc korun. Návrh můžou zájemci odevzdat během listopadu. Musí mít ale minimálně 20 podpisů od místních.
3: Všechny návrhy potom zkontroluje odborná pracovní skupina, která prověří jejich proveditelnost, rozpočtové náklady i soulad s pravidly. Teprve jestli splní tyto podmínky, postoupí do veřejného hlasování. Ze Studénky Klára Křižáková, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince ztratili v extralize první body. V 10. kole základní části prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení. Třinečtí museli vývoj zápasu otáčet. Po první třetině prohrávali o 2 branky. Nakonec ale v závěru utkání vedli. Přišli o něj až 15 sekund před koncem poslední třetiny. Pokračuje obránce ocelářů Marian Adámek.
4: A mrzí nás to samozřejmě, protože jsme potom šahali. Myslím, že jsme odvedli skvělý výkon až na první 10 minut, které potom je rozhodli. Bylo to super, je to svátek hokeje první s druhým a skvělým tým. My už se známe za ty poslední sezony hodně a hrajeme proti sobě často i v playoff, takže je to vyhrocené a myslím, že to byla reklama na hokej. Bohužel se špatným koncem pro nás.
0: V dalším zápase podlehli Vítkovice Spartě 0-3.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou přehánky. V polohách nad 1100 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na horách naměříte od 3 do 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, vstupujeme do 42. týdne roku 2026 a vstupujeme i do toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 12. října. O program se až do 9. hodiny dopolední budou starat Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme vám dobrý den i poslech.

Víte, že nejvýchodnější obcí Moravskoslezského kraje a zároveň celé České republiky je Bukovec na Frýdeckom Místecku? Nejvýchodnější bod Česka leží v katastru Bukovce na českopolské hranici, je na něm vztyčený pamětní kámen a vede k němu z Bukovce asi půl kilometru dlouhá naučná stezka. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Zpívala nám Hana Zagorová, 5 hodin 11 minut, souhrn historických událostí, které se váží k dnešnímu datu. 12. října je tady kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
3: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
2: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Vysokých teplot si dnes v pondělí opravdu neužijeme. Jak to aktuálně v regionu vypadá? Ráno máme v Moravskoslezském kraji většinou oblačné, co se týče teplot, tak v Havířově teď naměříte 7 stupňů Celsia, chladněji je ve Frenštátu pod Radoštěm, tam naměříte 3,5 stupně. Prognóza na celý den hovoří o tom, že by dnes mělo být většinou polojasno nebo oblačno, ojediněle se mohou během dne vyskytnout i přehánky a na 11 výškových metrů to mohou být i srážky sněhové. Teploty 10 až 14 stupňů v nížinách, na horách naměříte okolo 5.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tvoj otec.
1: Až 5000 litrů ve špičce proteče záchody jedné turistické chaty v Beskydech. Jde o většinou denní spotřeby. Když ale voda chybí, musí chataři improvizovat. Třeba navážet mobilní toalety. Problémy se suchem letos v Beskydech muselo řešit hned několik chat. Na Lysou horu třeba musí vodu dovážet cisterny, protože původní zdroj nestačí. Pomoci má hlubinný vrt.
2: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
3: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí, příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
4: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec? Nebo...
3: Určitě, či beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu a proto se zatím práší, jsme hodně vysoko, čili zatím jsme nenarazili na vodu a doufáme, že se to zlepší.
2: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
5: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dávalo vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedával skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
2: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
5: Cisterna se skvrvody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
2: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
6: Jenom v konkrétně třeba Bezručova chata nebo Prašivá při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové spotřeby.
2: Problémy s vodou letos podle Martina Štillera měly chaty po celém Česku. V Beskydech třeba chaty Ostrý a Kotař, kde museli správci nechat dovést mobilní záchody. Několik týdnů byla bez vody taky Prašivá. Tam klub českých turistů připravuje obnovu historického vodního zdroje Lístník.
6: Takže ty jsme v nějakých přípravách, legislativních schvalováních a podobně a budeme doufat, že nejpozději na jaře příštího roku se do toho pustíme a Prašivá konečně bude mít stabilní vodní zdroj.
2: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Jsou tady krátké zprávy a s nimi Tereza Hájková.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovní rozpočtový výbor dnes odpoledne projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Potom by měl vydat doporučení poslancům, jak mají hlasovat v úvodním kole jeho projednávání na plénu sněmovny. To je v plánu 21. října. Deficit by měl příští rok dosáhnout výše 386 miliard korun. To kritizuje sněmovní opozice. Akademickému senátu Ostravské univerzity se dnes představí kandidáti na post rektora. Je mezi nimi současný rektor Petr Kopecký, děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Začátek předvolebního shromáždění je dnes v 15 hodin v univerzitní aule. Rektorské volby se pak uskuteční 26. října. Komplikace čekají řidiče mezi Malou Štáhlí a Dolní Moravicí na Bruntálsku. Začala rekonstrukce cesty mezi obcemi. Silnice byla ve špatném technickém stavu. Cesta bude uzavřená po 100-metrových úsecích vždy v jednom pruhu. Provoz budou řídit přímo silničáři a práce potrvají do konce října. Informační centrum ve věži Ostravské Nové radnice čeká rekonstrukce. Od listopadu proto bude vyhlídka 4 měsíce zavřená. Nové infocentrum bude ve stejném stylu jako to nedávno opravené na Svinovském nádraží. Práce výjdou na 8 milionů korun. Dnes začíná první workshop Janáčkovy filharmonie Ostrava pro děti od 2 do 3 let. V klubu Atlantik budou batolata objevovat svět klasické hudby a dokonce i muziku tvořit. Zítra pak odstartuje nový ročník Filharmonie Plus, který je určený seniorům. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou přehánky. Nad 1100 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty mezi 10 a 14 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 332. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané osobní auto. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední program? To vám řeknu hned po písních Divokýho Billa a Václava Neckáře. Pěkné ráno.

Zpíval náma Václav Neckář a přesný čas 5 hodin 39 minut. Našem dnešním dopoledním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se od 16 let pohybuje ve světě módy. Na střední škole uspořádal svou první přehlídku, dnes má svou oděvní značku, patří k expertům na dress code, má smysl pro estetiku i obchod. Nejen o módě a oblečení, ale také o přehnaných nárocích na sebe, o dětství, které ho formovalo, a také o receptu na štěstí. Dnes bude vyprávět Kateřině Huberové. Poslouchejte 10 minut po 11. hodině.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme o počasí, a to s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme tím, jak to právě v těchto chvílích vypadá.
2: Tak aktuálně máme v kraji polojasno až oblačno, teploty jsou nejčastěji od 7 do 2 stupňů a vane většinou slabý, místy mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jak to vypadá s pondělní předpovědí?
2: Taky nadále očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle se během dne také vyskytnou přeháníky, v polohách zhruba nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové a večer bude oblačnosti částečně ubývat. Dnešní maximální teploty budou nejčastěji od 10 do 14 stupňů, na horách to bude kolem 6 stupňů a vítr bude většinou mírný, západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Tak z počátku noci očekáváme jasno až polojasno, během noci se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy, minimální teploty budou nejčastěji od plus 4 stupňů do nuly, vyskytovat se tak budou četné přízemní mrazíky, vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až jasno, v těch ranních a dopoledních hodinách se místy udrží nízká oblačnost nebo mlhy, maximální denní teploty budou od 9 do 13 stupňů, na horách kolem 6 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Václav Smolka, díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 5:52, stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. A my vám každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka, ve kterém moderátor Oskar Hess zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude spisovatelka Kateřina Tučková. Máme pro vás malou zvukovou ochutnávku.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu, než tu, kterou jsi si vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Připomenu, že pořad Osobnosti Česka si můžete v našem vysílání poslechnout pár minut po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse tentokrát bude spisovatelka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Oprava prioru v Krnově nabrala zpoždění. Vestibul karvinské polikliniky dostává novou podobu. Hokejisté Vítkovic prohráli na Spartě 0-3. Bude polojasno až oblačno a naměříme do 14 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Obchodníci se do bývalého prioru v Krnově zatím nevrátili. Práce totiž nabrali zpoždění. Původně měla stavební firma opravený dům předat na konci září. Město čeká, jak velký skluz nakonec bude. Podle stavební firmy jsou průtahy u rekonstrukce běžné.
2: Hodně si lidé stěžovali, že je to bokem. Hledali a nevěděli, kde.
3: Martina z místní galanterie se zpět do prioru těší. V náhradním prostoru jí chybí třeba výlohy. Do obchodního domu se má přesunout i pošta. Její místo je téměř hotové. Prodejci ale stále čekají, říká Pavel Hanzel z krnovské radnice.
4: Jednáme a záleží vysloveně na délce toho prodlení.
3: Stavební firma, která má práce na starost, může totiž od města dostat pokutu. Pavel Hanzel ale dodává, že se při rekonstrukci objevil. Byly věci, které nebyly součástí původního projektu. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO dnes bude jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Ty mají v příštích 3 letech každý rok růst o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odbory ale požadují výraznější navýšení tarifů. Karviná opravuje vestibul své městské polikliniky. Dělníci mění podlahy, upravují stěny a rekonstruují bufet i toalety. Pacienti mohou polikliniku navštěvovat i během oprav. Do budovy ale musí vstupovat bočními dveřmi, upřesnila Jana Majerová z magistrátu.
5: Ještě před zahájením prací jsme se přímo v budově polikliniky setkali s nájemci. Podrobně jsme seznámili s tím, jak bude celá rekonstrukce probíhat. Uvědomujeme si, že provoz polikliniky je specifický, proto budou hlučnější práce soustředěny především do z nich odpolední hodin a na víkendy.
0: V Dolní Suché na Havířovsku vzniká nový sportovní areál. Budou tam 2 hřiště. Větší je určené pro tenis, volejbal a fotbal. Menší pak pro streetball. Radnice nechá upravit i okolí. Na areál bude navazovat nové parkoviště, přibudou chodníky, veřejné osvětlení anebo zázemí pro správce hřiště. Vše má být hotovo příští rok v lednu. Náklady se vyšplhají na necelých 13 milionů korun. Sport. Hokejisté Vítkovic prohráli v 10. kole Tipsport Extraligy na ledě pražské Sparty 0-3. Ani gól se jim nepodařilo vstřelit navzdory tomu, že hráli 4 přesilovky a jednu z nich 4-minutovou. Litoval toho trenér Jorik Trej.
6: Hrajeme 10 minut v přesilovce a nejsme schopni dát jediný gól a přiblížit se na dostřel, což by mohlo soupeře znejistit. Chybí nám naléhavost a jednoduchá střelba, abychom dostali puk na hráče před branku. Musíme o dost víc chtít, a to hned od začátku. Na tom musíme pracovat.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na horách do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Kopřivnici počítejte s uzavírkou v ulici Pabla Nerudy, probíhají tam stavební práce. Omezení skončí 21. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
8: Máme 4 minuty po 6. je pondělí 12. říjnový den roku 2026 a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava, ve kterém teď budeme gratulovat těm, co mají dnes svátek a v kalendáři figuruje jméno Marcel, což je křestní jméno, které má svůj původ v latině, dalo by se přeneseně odvodit jako malý bojovník. Všem Marcelům přejeme po frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ať mají krásný sváteční den a s gratulací posíláme i nahrávku Karla Gotta.

Víte, že nejmladší obcí severní Moravy a Slezska z hlediska průměrného věku obyvatel je Pazderna na Frýdecko-Místecku s průměrným věkem necelých 36 let? Samotná obec ležící nedaleko Žermanické přehrady ale mladá není. Má bohatou historii sahající až do 16. století. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Jo, nám se dalo pro 6 hodin 12 minut. Za 10 minut odhalí nedokonalosti rohovky anebo počáteční příznaky očního onemocnění. Nový robot v ostravském centru telemedicínských služeb zkontroluje zrak desítkám lidí denně. Více vám povíme v reportáži a tu uslyšíte 10 minut před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u raní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla široko od sebe, paže spojené dlaněmi nad hlavou. S výdechem přesuneme těžiště napravo, jako bychom si sedli do pravé nohy. Spojené paže jdou vpravo dolů podél stehna. S výdechem propneme koleno zpátky do stoje a paže nad hlavu. Totéž provedeme vlevo. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu většinou polojasno, místy oblačno. Co se teplot týče, tak v Boumíně teď naměříte 8 stupňů Celsia, trochu chladněji je v Opavě 6,5 stupně. Prognoza od našich meteorologů týkající se dneška říká, že den bude většinou polojasný nebo oblačný. Ojediněle se během dne mohou vyskytnout přehánky a nad 1100 výškových metrů může i sněžit. Teploty 10 až 14 stupňů, na horách maximálně 7.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zdravotníci Ostravského centra telemedicínských služeb začali lidem preventivně vyšetřovat oči. Prohlídku stovky sledovaných parametrů provádí speciální nový robot s umělou inteligencí. Výsledky pak vyhodnotí lékař. Nový systém ukáže, jestli je tímto způsobem možné zkrátit čekací doby v oftalmologických ambulancích.
1: Chodím na preventivní vyšetření pravidelně a chtěl jsem si to nechat prověřit robotickým systémem. Lékař jako takový nemá takové možnosti v ordinaci, jak jsou tady v tomto centru.
2: Pan Bohumír u vyšetření stojí, drží se madel a obličej má přiložený k otvoru. Proces trvá zhruba 10 minut.
3: Podívejte se prosím na střed zeleného křížku a klidně mrkejte.
2: Denně zvládnou zdravotníci vyšetřit okolo 20 lidí. Robot umí změřit dioptrie, zkontrolovat rohovku a povrch oka, nitrooční tlak, biometrii a sleduje i další parametry zrakového orgánu. Naměřené hodnoty pak zkompletuje umělá inteligence a vyhodnotí je oftalmolog. V tomto případě Karolína Škutová.
4: Pro nás jedná se vlastně o ušetření času a určitě nezatěžuje to tolik zdravotní systém, protože místo toho, aby každý ten pacient přiběhl k očnímu lékaři, což si budeme teďka očního lékařů jako šafránu, tak nemusí teda hnedka navštívit ambulanci, nejbrž teďka první jako udělá se toto screeningové vyšetření.
2: Oftalmolog pak doporučí lidem další postup.
4: Zhruba 40% pacientů z mých reportů nepotřebují třeba další došetření nebo dá se říct tak vlastně akutní ošetření očním lékařem. Zbytečně tím pádem nemusíme zatěžovat systém zdravotnický a stačí například jenom kontrola u optometristy a přeměření brýlové korekce.
2: Na kontrolu v oftalmologické ambulanci si lidé v Moravskoslezském kraji počkají i čtvrt roku. Čekací doba na toto vyšetření v centru telemedicínských služeb je přibližně 2 týdny. Zatím je bezplatné pouze pro klienty RBP, pokračuje mluvčí zdravotní pojišťovny Ivo Čelechovský.
5: Toto je skutečně nová metoda, která navíc otevírá cestu, jak pomoci podpořit dostupnost zdravotních služeb.
2: Centrum chce jednat i s dalšími pojišťovnami, aby vyšetření svým klientům hradili. Z Ostravy Natálie Janeš. Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Ve studiu je Tereza Hájková.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Hnutí SPD chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru i rozhlas.cz to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamer. Místo v zastupitelstvu hnutí SPD v Karviné uniklo o 2 hlasy. Hamer uvedl, že má indicie z volebních komisí, že nemusely být hlasy sčítány vždy správně. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku. Návrh má hlavně posílit ochranu dětí. Mimo jiné by podle něj soudy v případě domácího násilí zvažovaly, jestli neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Ministři se dnes budou zabývat taky národní strategií regenerace brownfieldů. V centru Ostravy začalo fungovat nové doučovací centrum Basic. Nabízí pomoc dětem, které mají problémy s učením, nosí špatné známky anebo se hůř soustředí. Do centra můžou přijít žáci různého věku. Připraví je tam například i před nástupem na základní školu anebo na přijímačky na vysokou. Zhruba polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než 100 společností. Na úsporná opatření můžou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Příští rok začne stavba 2 nových naučných stezek v Holčovicích na Bruntálsku. Obě trasy mají začátek a konec u rozcestí Nová komora. První trasa má název Zdolej 6 vrcholů. Jde o turistickou výzvu zaměřenou na podporu pohybu a objevování místní přírody. Součástí stezek jsou i nová odpočívadla. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty mezi 10 a 14 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Ostravy Poruby. 2 osobní auta se srazila v ulici 17. listopadu, konkrétně v křižovatce u krevního centra. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes a dopoledne se budeme v našem magazínu Křížem krajem trochu toulat naším regionem. Kam nás to dnešní vydání našeho pořadu zavede, to uslyšíte za pár minut. Zpívat teď bude Leona Machálková.

Více poznávat náš region můžete prostřednictvím pravidelného dopoledního pořadu Křížem krajem, ten vysíláme vždy po 9. hodině. Dnes vás zavedeme do Kozlovic. Snad nejatraktivnější část každého kostela je ta, kam se jen tak nedostanete. Obvykle to bývá věž. Ta v Kozlovicích běžně přístupná není, ale pokud se do ní vydáte s průvodcem Stanislavem Účákem, stojí to za to. No a právě na toto místo nás dnes zavede redaktorka Romana Kubicová. Úvodní znělka našeho magazínu se ozve 10 minut po hodině 9. Teď zpěvák Peter Kent a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Mluvit teď budeme o počasí, a to s meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Začneme tím, jak to právě v těchto chvílích vypadá.
2: Tak aktuálně máme v kraji polojasno až oblačno, teploty jsou nejčastěji od 7 do 2 stupňů a vane většinou slabý, místy mírný jihozápadní vítr od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Jak to vypadá s pondělní předpovědí?
2: Taky nadále očekáváme polojasno až oblačno, ojediněle se během dne také vyskytnou přeháníky, v polohách zhruba nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové a večer bude oblačnosti částečně ubývat. Dnešní maximální teploty budou nejčastěji od 10 do 14 stupňů, na horách to bude kolem 6 stupňů a vítr bude většinou mírný, západní až severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu a večer bude postupně slábnout.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci a co zítra?
2: Tak zpočátku noci očekáváme jasno až polojasno, během noci se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy, minimální teploty budou nejčastěji od plus 4 stupňů do nuly, vyskytovat se tak budou četné přízemní mrazíky. Vítr bude slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra by mělo být polojasno až jasno, v těch ranních a dopoledních hodinách se místy udrží nízká oblačnost nebo mlhy, maximální denní teploty budou od 9 do 13 stupňů, na horách kolem 6 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, přechodně severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Václav Smolka, díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6:51, jsou tady pozvánky s datem 12. října. Kam tedy vyrazit? Nová scéna Vlast ve Frýdku Místku hostí cestovatelskou přednášku Lucie Kutrové s názvem Polární expedice Kungsleden. Začíná v cenu večera a nabídne nejen humorné zážitky z polárních krajin. V návštěvnickém centru Nový Čín si můžete prohlédnout výstavu fotografií s názvem Podzemí, svět skrytý pod povrchem. Trvat bude do 30. října a prezentuje tvorbu slovenského fotografa Lukáše Kubičiny. Výstava vznikla ve spolupráci s partnery v Trenčíně. Galerie Radost v Havířově hostí výstavu obrazů havířovské malířky Jany Sušilové. Koná se k životnímu jubileu autorky a vidět výstavu můžete do 1. listopadu. A také vás pozveme do ostravské galerie Mlejn v Nádražní ulici. A to na výstavu, která prezentuje tvorbu Boženy Trdlíkové-Horákové a jejich přátel. Bude trvat až do 1. listopadu.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Koalice dnes projedná spornou novelu školského zákona. Věž ostravské nové radnice bude od listopadu zavřená. Kopřivnice dnes zveřejní výsledky analýzy zdraví lidí ve městě. Bude polojasno až oblačno a teploty do 14 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagoga. Peníze by na dně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasili SPD ani motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
4: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
2: Komplikace čekají řidiče mezi Malou Štáhlí a Dolní Moravicí na Bruntálsku. Začala rekonstrukce cesty mezi obcemi. Silnice byla ve špatném technickém stavu. Cesta bude uzavřená po 100-metrových úsecích vždy v jednom pruhu. Provoz budou řídit přímo silničáři a práce potrvají do konce října. V Ostravě začne v listopadu rekonstrukce informačního centra v radniční věži. Vyhlídka z magistrátu na Prokešově náměstí bude proto 4 měsíce zavřená. Ředitel ostravských infocenter Jiří Šimon upřesnil, že práce výjdou na 8 milionů korun a přibudou tam i nové dotykové interaktivní obrazovky.
5: Stav informačního centra už je nevyhovující, je tam poměrně malá plocha určená pro návštěvníky, takže my to informační centrum v současném půdorysu té věže nebo toho patra chceme rozšířit i pro návštěvníky.
2: Obyvatelé Kopřivnice se dnes dozví, jak jsou na tom zdravotně. Město totiž udělalo o zdraví místních lidí rozsáhlou analýzu a dnes zveřejní výsledky. Prezentace začne v 16 hodin v zasedací místnosti v 10. patře radnice. Zájemci dostanou mimo jiné informace o tom, jak se jednotlivé ukazatele vyvíjí v čase a jak si vede Kopřivnice v porovnání s ostatními regiony v Česku.
3: Sport.
2: Hokejisté Třince poprvé v novém ročníku Tip Sport Extraligy ztratili body. V 10. kole základní části prohráli v Pardubicích 4-5 v prodloužení. Východočeši přitom museli v závěru zápasu dotahovat ztrátu. Vyrovnali 15 sekund před koncem třetí třetiny. I přes první prohru asistent třineckých hokejistů Jiří Raška svůj tým po utkání chválil.
6: Skvělý návrat do zápasu, i poměr střel ve druhé třetině tomu nasvědčuje, takže tam si myslím, že náš výkon byl dobrý. Mrzí nás ten závěr, ale takový okamžik někdy hokej přináší, ale musím poslat velké poděkování klukům do šatny. Myslím si, že když pominu ztrátu dvou bodů, tak jsme předvedli velice dobrý výkon.
2: V dalším zápase podlehli Vítkovice Spartě 0-3. Reportáž uslyšíte přibližně za 20 minut.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. V polohách nad 12 metrů mohou být srážky smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor stále v Ostravě Porubě. V ulici 17. listopadu u krevního centra havarovala dvě osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na linku 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Tereza Hájková a Petr Soukup odbavují dnešní pondělní už 12. říjnové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme vám úspěšný den a dobrý poslech. Máme pro vás v těch nejbližších minutách muziku od Dalibora Jandy, Nadí Urbánkové anebo kanadské kapely Toto, ale také pár užitečných informací. Pokud máte zahradu a na něm jste si vybudovali, na ní jste si vybudovali zahradní jezírko, tak byste nás rozhodně měli poslouchat, protože Artur Kubica už za pár minut bude dobře radit právě ve smyslu zazimování zahradních jezírek.

Víte, že zakladatelem opavské větve Přemyslovců byl levoboček českého krále? Mikuláš I. byl nemanželským synem Přemysla Otakara II., ale jeho otec se k němu oficiálně přihlásil a papež ho legitimizoval. Následně mu svěřil Opavsko, čímž vznikla nová knížecí větev Přemyslovců. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Hokejisté Vítkovic spadli na předposlední místo tabulky Tip Sport Extraligy. Zapříčinila to porážka v 10. kole na ledě Sparty, při které hostující Ostravané nedokázali dát ani gól. Utkání se bude věnovat více reportáž, kterou vám nabídneme před 7:30. Teď přichází do vysílání se svými radami Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Máte na zahradě jezírko? Tak právě teď přichází čas na jeho zazimování. Jezírko očistěte od spadaného listí a dalších nečistot, které by mohly přes zimu ve vodě zahnívat. Dejte pryč čerpadlo. To se skladuje, a to jsem vůbec nevěděl, do kbelíku s vodou v bezmraze místnosti. Já to vždycky vyndám z bečky nebo z vody a nechám ve sklepě v suchu. A ona je to možná chyba. Zpátky k jezírku. Zastřihněte pobřežní rostliny, výjima travin s dutými stébly, ty se říznete až na jaře, je to proto, aby do těch stébel nesněžilo, nebyla tam voda a nebylo tam zahnívání. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Přátelé, na krátký rukáv to dnes asi nebude. Aktuálně je v našem regionu dost oblačnosti, co se teplot týče. V Třinci teď naměříte 5,5 stupně. Podobná teplota je i v Osobaze na Krnovsku, teď necelých 5 stupňů. Prognóza na dnešek, ta říká, že bude polojasno až oblačno. Ojediněle se mohou vyskytnout i přehánky a nad 1100 výškových metrů to mohou být i přehánky sněhové. Teploty v nížinách do 14 stupňů, na horách naměříte okolo 5.
2: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
3: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, co pak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
2: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík. Muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
5: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
6: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Lucie ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hokejisté Vítkovice v 10. kole Tipsport Extraligy prohráli na ledě pražské Sparty poměrně jasně 0-3. Ostravané nedokázali využít ani jednu ze 4 přesilovek, naopak Spartě k jasnému vítězství pomohla i 2 magická písmenka.
1: Výborná PK.
2: Myslím si, že to začíná všechno při tom PK.
3: Celý PK bylo super práci a nám hrozně pomohlo to zápasu.
4: Anglickou zkratku PK zopakovali asistent trenéra Ladislav Šmíd, brankář Josef Kořenář i útočník Sparty Vojtěch Hradec. Jde o penalty killing, česky hru v oslabení, kterou má Sparta v této sezóně nejlepší v extralize. Z 35 oslabení dostala jenom 4 góly a proti Vítkovicím se Pražané úspěšně bránili celkem 10 minut, což frustrovalo i hostujícího útočníka Jindřicha Abdula.
5: Nechci být jako alibista, ale musím pochválit Spartu, že to hráli velmi dobře. Samozřejmě chodíme tam my, hráči, kteří bychom si prostě s tím měli poradit, ať už ten soupeř brání jakoliv, a my jsme to nedokázali vůbec na to najít ten recept, aby jsme ty přesilovky proměnili.
4: Dobré bránění hráčů v poli ulehčuje práci brankářům. Potvrzuje to Josef Kořenář, který se postaral o první vychytanou nulu Sparty v sezóně.
2: Relativně oni vystřelili fakt jenom párkrát na tu bránu za tu přesilovku, ještě to nebylo nic super hroznýho. Ten systém, jaký hrajem, tak je velice dobrý, a když kluci dělají to, co po nich trenér chce, tak si myslím, že je to hodně těžký tohle z toho oslabení jakoby nějak přehrát. Myslím, že největší váhu na tom má ta obětavost, kterou rok co rok se snažíme zvedat, ale to si je to fakt parádní zatím, takže doufám, že takhle budeme pokročovat.
4: Spartu ale nechtěl přechválit trenér Vítkovic Jorik Trej, který viděl i bezradnost na straně svého týmu.
6: Hrajeme 10 minut v přesilovce a nejsme schopni dát jediný gól a přiblížit se na dostřel, což by mohlo soupeře znejistit. Chybí nám naléhavost a jednoduchá střelba, abychom dostali puk na hráče před branku. Musíme o dost víc chtít, a to hned od začátku. Na tom musíme pracovat.
4: Mluvil po zápase Jorik Trej o dalších starostech pro trenérský tým. Vítkovice po 4. porážce za sebou klesly na předposlední místo tabulky extraligy. Z Prahy Krištof Kousal, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Krátké zprávy, já Tereza Hájková.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO bude dnes jednat se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Tématem schůzky budou platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Další podrobnosti ve zprávách v 8 hodin. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. Pět kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Ostravské centrum telemedicínských služeb získalo nového robota pro oční screening. Přístroj zvládne za 10 minut zájemcům zkontrolovat stovku sledovaných parametrů zrakového orgánu, které jsou důležité pro včasný záchyt vznikajících onemocnění. Výsledky pak vyhodnotí oftalmolog a doporučí další postup. Karviná opravuje vestibul městské polikliniky. Dělníci mění podlahy, upravují stěny a rekonstruují bufet i toalety, upřesnila Jana Majerová z magistrátu. Pacienti mohou polikliniku navštěvovat i během oprav. Do budovy ale musí vstupovat bočními dveřmi. V Dolní Suché na Havířovsku vzniká nový sportovní areál. Budou tam dvě hřiště, větší na tenis, volejbal a fotbal, menší pak na softbal. Radnice nechá upravit i okolí, vše má být hotovo příští rok v lednu a náklady se vyšplhají na necelých 13 milionů korun. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojedinělé přehánky. Nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehodu stále hlásíte z Ostravy Poruby. V křižovatce ulic 17. listopadu a doktora Slabihoutka u krevního centra fakultní nemocnice se vyšetřuje srážka dvou osobních aut. Dejte tam pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Horské chaty v Beskydech letos museli hodně řešit problémy se suchem. Jakým způsobem? Povíme v reportáži už za pár minut. Teď prostor pro muziku Michal Hrůza anebo Petra Janů. Pěkné ráno.
4: Teď už nejsem sám, okno zavírá.

0: 7:39 míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do hor v regionu. Turistické chaty v Beskydech mají málo vody. Hned na několika místech museli chataři letos nasadit mobilní záchody. A třeba na Lysou horu musí vodu dovážet cisterny. Původní zdroj totiž nestačí. Pomoci by měl hlubinný vrt.
1: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
2: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí, příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
3: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec? Nebo...
2: Určitě, čili beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu a proto se zatím práší, jsme hodně vysoko, čili zatím jsme nenarazili na vodu a doufáme, že se to zlepší.
1: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
4: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dávalo vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedávalo skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
1: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
4: Cisterna se v Morovské vrody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
1: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
5: Jenom konkrétně třeba Bezručova chata nebo Prašivá při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové spotřeby.
1: Problémy s vodou letos podle Martina Štillera měly chaty po celém Česku. V Beskydech třeba chaty Ostrý a Kotař, kde museli správci nechat dovést mobilní záchody. Několik týdnů byla bez vody taky Prašivá. Tam klub českých turistů připravuje obnovu historického vodního zdroje Lístník.
5: Takže ty jsme v nějakých přípravách, legislativních schvalováních a podobně a budeme doufat, že nejpozději na jaře příštího roku se do toho pustíme a Prašivá konečně bude mít stabilní vodní zdroj.
1: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Eva Rytáriková z Českého hydrometeorologického ústavu je teď na naší telefonní lince. Přejeme pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme samozřejmě o počasí, nejprve tom aktuálním.
2: Tak nyní máme někde až oblačno, jinde polojasnou oblohu. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 2 stupni až 8 stupni Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách je kolem nuly a fouká většinou mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Důležitá bude předpověď na celý den.
2: Dnes očekáváme stále polojasnou oblačnou oblohu, takže chvílema se ukáže slunce, chvílema naopak bude více mraku. Ojediněle se během dne mohou vyskytnout i přehánky. V polohách na 12 metrů to mohou být i srážky smíšené nebo sněhové. Večer pak bude oblačnost částečně ubývat. Teploty dnes očekáváme v maximech mezi 10 až 14 stupni Celsia, na horách mezi 4 až 8 stupni a vítr se během dne většinou rozfouká na mírný, zpočátku jihozápadní, postupně západní až severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál. Jaké počasí pak máme očekávat v noci na úterý a co zítra?
2: V noci bude zejména zpočátku méně oblačnosti, většinou polojasno. Během noci se místy utvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Teploty klesnou na 4 stupně až 0. Očekáváme také četné přízemní mrazíky. Vítr už povane jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a v úterý bude polojasno nebo jasno. V ranních dopoledních hodinách počítejme, že se ještě místy udrží nízká oblačnost nebo mlhy. Teploty očekáváme mezi 9 až 13 stupni Celsia, na horách mezi 4 až 8 stupni. Vítr povane zpočátku slabý, proměnlivý, přechodně potom budou mít směry severní, severovýchodní, ale stále slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 80 až 90%.
1: Víme vše, co jsme vědět chtěli. Za informace poděkujeme Evě Rychtárikové. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Filipová a Český rozhlas Ostrava, 7 hodin 51 minut. Pojďme k zajímavým akcím, které dnes můžete navštívit. V pavilonu Evoluce Ostravské zoologické zahrady jsou k vidění mláďata veleštíru císařských. Můžete se seznámit s vývojem největších štírů, než budou přesunuti do zázemí. Ta možnost trvá až do 16. října. Zoo je pak v tomto měsíci otevřena od 9 do 18 hodin. Městská knihovna Nový Čín zve na výstavu Pojď psát most. Ta prezentuje kresby Adama Tomáše. Autor přišel po akutní operaci mozku prakticky o zrak, prošel ale zrakovou terapií, z níž vzešly i některé kresby. Výstavu můžete vidět do 27. října. Vrbenské středisko Střecha zve v rámci interaktivního programu pro seniory na setkání se spisovatelkou Hanou Neverlou. Začíná ve 2 odpoledne a do 13. listopadu je v Dřevence na Fojtství v Mostech u Jablunkova k vidění výstava obrazů s názvem Klid přírody.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odbory bezpečnostních sborů budou jednat s premiérem Babišem o navýšení platů. Janačkova filharmonie začíná s interaktivními programy pro seniory a batolata. Hokejisté Vítkovic nedali na Spartě gól ani gól a v extralize klesli na předposlední místo. Obloha bude polojasná až oblačná a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navršeným zvýšením platů v příštích 3 letech, každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. S tím ale odbory nesouhlasí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už ale nečeká.
2: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
0: Každá druhá průmyslová firma v Česku očekává v budoucnu nedostatek vody. Kromě toho se obávají taky jejího zdražení. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky společností. Čtvrtina z nich uvedla, že voda je zásadní pro udržení jejich provozu. Týká se to hlavně energetiky, hutnictví anebo chemického průmyslu. Dnes začíná první workshop Janáčkovy filharmonie Ostrava pro děti od 2 do 3 let. V klubu Atlantik budou batolata objevovat svět klasické hudby a dokonce i muziku tvořit. Zítra pak odstartuje nový ročník Filharmonie Plus, který je určený seniorům. Jak dodává mluvčí Janáčkovy filharmonie Ostrava Kateřina Buglová, setkání seniorů bude každé druhé úterý v měsíci a potrvají do května.
3: Praktické workshopy vede lektor Martin Ptáček. Účastníci si při nich zkouší zpět, tanec, orientaci v partituře nebo hru na snadno ovladatelné nástroje. Každé setkání doplňuje přednáška s komentovanými hudebními ukázkami nebo beseda s hosty. Sport.
0: Hokejisté Vítkovic prohráli v Tipsport extralize na ledě Sparty 0-3. Ostravané prohrávali 4. zápas za sebou a klesli v tabulce na předposlední místo. Ani Spartě se dosud příliš nedařilo a hladké domácí vítězství je může povzbudit. Naopak vítkovickou krizi komentuje útočník Jindřich Abdul.
4: My nastartujeme asi každého, to tak vypadá, ale trošku to odlehčuju tu situaci, ale je to frustrující. Přijeli jsme pro 3 body a jsme bez bodu. Přece jenom jsme všichni profesionálové a už je na každém, jakým způsobem se situace má jako vyrovnává. A já věřím, že prostě, ačkoliv to není jednoduché, tak hodíme to za hlavu a budeme pracovat, aby jsme hned další zápas prostě vyhráli.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou přehánky. Nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty mezi 10 a 14 stupni, na horách naměříte od 4 do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Frýdecko-Místecku na silnici číslo 648 u Třanovic havarovalo osobní auto mimo komunikaci. Z opatrnosti je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
6: Jsme Český rozhlas Ostrava i dnes 12. října vysíláme pravidelné Dobré ráno, program, kterým vás dnes provázejí Tereza Hájková a Petr Souku. Přejeme vám dobrý den i poslech. V nejbližších 30 minutách se vypravíme do divadla Jiřího Mirona v Ostravě, ale pozor, ne kvůli představení, bude ten důvod je zcela jiný. Více se dozvíte před 8:30. Ještě předtím tady bude pravidelná, tak trochu edukativní rubrika, co v učebnicích nebylo. Další pokračování už 121. nabídne Martin Písařík za 6 minut.

Víte, že nejnižším bodem severní Moravy a Slezska je soutok řek Odry a Olše na českopolské hranici u Bohumína? Cíp pevniny u tohoto soutoku má nadmořskou výšku 195 metrů. A zajímavostí je, že obě řeky tvoří těsně před soutokem českopolskou hranici. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: se krátce před půl devátou podíváme na prkna, která znamenají svět, ale pozor, nepůjdeme do divadla kvůli představení, ale darovat krev. V divadle Jiřího Merona v Ostravě totiž začne mobilní odběr. Co to znamená, povíme za pár minut. Teď rubrika s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se zcvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Máme pro vás předpověď počasí na celý den. Než se k ní dostaneme, tak pohled do regionu. Srovnáme hory a nížiny, nejdříve Beskydy, Lysá hora. Teď hlásí necelý 1 stupeň Celsia. Je tam oblačno, jdeme trochu níže ve Frýdku Místku. Teď naměříte na teploměru 9. No a meteorologové od dnešku říkají, že den bude většinou polojasný až oblačný. Musíme ale počítat také s ojedinělými přeháňkami na horách. Dokonce nad 1100 výškových metrů může sněžit. Teploty ty budou nízké. Do 14 stupňů v nížinách, na horách pak naměříte okolo 5.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V divadle Jiřího Merona v Ostravě dnes nepůjde jen o divadlo. Jeho zaměstnanci mají možnost přímo na svém pracovišti darovat krev. Do slavnostního sálu Alberta Janíčka dorazil tým krevního centra fakultní nemocnice Ostrava a první odběry právě začínají. Na místě je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, pěkné ráno.
2: Dobré ráno. Já musím říct, že ano, všechno už začalo. Tým je nachystaný, sál připravený a já už tady vidím dvě dárkyně. První, které přišly darovat krev z řad zaměstnanců Národního divadla Moravskoslezského. Ale tahle tradice tady v divadle už vlastně je tradicí. Není to první pokus o takovouto spolupráci, protože krevní centrum fakultní nemocnice tady v Ostravě, tak tady tohle dělá pravidelně. Já jsem tady s paní Jurčekovou právě z krevního centra, která sem do divadla jezdí s mobilními odběry. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My jsme počítali, že jste tady už po páté v divadle. Jaké to je přijet do takového prostředí a dělat takovou bohulibou činnost zrovna zde?
3: Tak pro nás je to vždycky nádherný pocit. Tady v divadle jsme s vámi opravdu moc rádi, potkáváme tady naprosto úžasné, pozitivně naladěné lidi a hlavně všichni ti lidi mají jeden společný cíl a to opravdu lehnout si tady na to lehátko a darovat tu nejvzácnější tekutinu, kterou mají v těle.
2: Je to tak, že je to výjimka takovéto darování mimo krevní centrum, anebo to děláte pravidelně a vyjíždíte na různá místa?
3: My jsme poprvé vyjeli na podzim roku 2024 a dá se říct, že od té doby už je to pravidelná naše akce a vyjíždíme dvakrát v týdnu, vždycky v pondělí a v úterý, takže ano, je už to pravidelné.
2: A kdyby nás poslouchali třeba z nějaké firmy a řekli si, je, to je super, tak my bychom taky chtěli, abyste k nám přijeli a odebrali krev. Co je k tomu potřeba?
3: Tak asi bych doporučila podívat se na naše stránky, na krevní centrum fakultní nemocnice Ostrava, kde už potom najdou kontakty a vlastně v tu chvíli úplně jedno, jestli se obrátí na vrchní sestru, na marketingovou pracovnici, je to jedno, my si vždycky ty informace předáme a pak se samozřejmě té firmě ozveme a budeme akorát rádi, když si domluvíme takový mobilní odběr i právě u nich.
2: A my jsme se bavili o tom, že tady v divadle je to teda pravidlo, už jste tady po páté, ale to po šesté bude trošku jiné, je to tak?
3: Je to tak, my spolu chystáme jeden takový velký projekt, že darování krve právě na jaře bude nejenom pro zaměstnance tady Národního divadla Moravskoslezského, ale taky se otevřou ty brány právě pro veřejnost, kdy takhle můžou si přijít i lidi prokouknout ty prostory tady uvnitř a darovat krev.
2: No tak já věřím, že i naši posluchači budou mít zájem, že se třeba zapojí, ono prvodárce může být do 60 let, takže si myslím, že spoustu našich posluchačů má ještě možnost a pokud by vás to zajímalo, tak na jaře sledujte jak stránky krevního centra, tak divadla Národního divadla Moravskoslezského a určitě přijdete na to, kdy přijít a jak se přihlásit. Děkuju moc.
3: Těšíme se na vás.
2: Tak jste to slyšeli a pokud byste měli zájem, určitě sledujte a přihlaste se, protože co jiného si vzájemně můžeme dát, než si pomoci právě třeba kapkou krve.
1: Do vysílání se teď živě přihlásila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Díky za to.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hnutí SPD chce nechat přepočítat volební hlasy v Karviné. Serveru iRozhlas.cz to řekl lídr karvinské kandidátky Ladislav Hamer. Místo v karvinském zastupitelstvu hnutí SPD uniklo o 2 hlasy. Hamer uvedl, že má indicie z volebních komisí, že nemusely být hlasy sčítány vždy správně. Vládní strany zatím nemají v Senátu jisté žádné křeslo. Do druhého kola přímo nepostoupil žádný ze 17 zástupců SPD. Za hnutí ANO má pořád šanci 13 kandidátů. Z prvního místa postupují pouze 2. Lenka Břiškovská na Karvinsku a Jitka Wolfová na Českolipsku. Koaliční rada právě v těchto chvílích znovu projednává novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za ANO má změnit financování asistentů pedagoga. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Komplikace čekají řidiče mezi Malou Štáhlí a Dolní Moravicí na Bruntálsku. Začala rekonstrukce cesty mezi obcemi. Silnice byla ve špatném technickém stavu. Cesta bude uzavřená po 100-metrových úsecích vždy v jednom směru. Provoz budou řídit přímo silničáři a práce potrvají do konce října. Vyhlídková věž Ostravské nové radnice bude od listopadu na 4 měsíce zavřená. Začne totiž rekonstrukce informačního centra, které tam sídlí. Nové infocentrum bude ve stejném stylu jako to nedávno opravené na Svinovském nádraží. Práce vyjdou na 8 milionů korun. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. V polohách nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále u Třanovic na Frýdecko-Místecku. Na silnici číslo 648 havarovalo osobní auto. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ostravská univerzita chystá rektorské volby. Akademický senát si nové vedení zvolí už v pondělí 26. října. O post rektora usilují hned tři kandidáti, kteří právě dnes na předvolebním shromáždění představí své programy. Podrobnosti k tématu pro nás má reportérka Klára Křižáková, kterou vítám ve studiu. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme k tomu, kdo se chce stát rektorem Ostravské univerzity.
1: Tak o post rektora se letos utkají dva muži a jedna žena. Tou ženou je děkanka Přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Je to specialistka na aplikovanou matematiku a svého času působila jak ve fakultním, tak univerzitním senátu. Druhým kandidátem je současný rektor Petr Kopecký, odborník na britská a americká studia se specializací na sociální a kulturní dějiny Velké Británie. A trojici uzavírá děkan Pedagogické fakulty Daniel Jandačka, který se zabývá biomechanikou lidského pohybu a takzvanou kinantropologií, což je zjednodušeně věda, která zkoumá, jak lidské tělo funguje při sportu a větší fyzické zátěži.
0: My už jsme zmínili to dnešní předvolební shromáždění. Jak bude vypadat?
1: Kandidáti nejprve představí své volební programy, budou ale na to mít maximálně 15 minut a jejich pořadí určí los. Potom bude následovat moderovaná diskuze v maximální délce 2,5 hodiny, kdy uchazečům můžou klást otázky nejen členové akademického senátu, ale i příchozí. No a úplně nakonec dostanou kandidáti 3 minuty na závěrečné slovo, na přesvědčení akademiků, aby jim tedy toho 26. října dali svůj hlas. A já bych jenom ještě doplnila, že to shromáždění začíná od 15 hodin.
0: Je Ostravská univerzita jedinou školou v kraji, která hledá nového rektora?
1: Není. Rektorské volby vypsala i Slezská univerzita v Opavě. Mandát tam totiž končí současnému rektorovi Tomáši Gongolovi. A i když tam jsou volby teprve ve fázi příprav, na podání návrhu na kandidáta zbývá už jen pár dní. Uzávěrka je už tuhle středu v poledne. Uchazeče pak škola zveřejní o den později a 10. listopadu by pak univerzita ráda uspořádala samotné volby. Jen bych ještě doplnila, že nový rektor by do funkce nastoupil až od března příštího roku.
0: U mikrofonu byla reportérka Klára Křižáková. Děkujeme za informace.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Kasí.
1: Ještě jednou před závěrem dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava mrkneme na počasí v regionu. Už jsme mluvili před půl hodinou o počasí na východě našeho kraje. Teď se zaměříme na západ, konkrétně na Jeseníky, na vrcholu pradědu. Teď ukazuje teploměr rovnou nulu, když půjdeme trochu níže, tak na Bruntálsku na Slezské hartě je 7 stupňů. No a prognóza týkající se pondělí hovoří o tom, že den bude polojasný až oblačný, ale ne příliš teplý. Teploty vystoupí maximálně na 14 stupňů v nížinách, na horách bude chladněji okolo 5 stupňů a počítat musíme i s ojedinělými přeháňkami.
2: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jakým způsobem řeší horské chaty v Beskydech nedostatek vody? O tom budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Za 7,5 minuty je nabídne Tereza Hájková a pak už vás začne dopoledním vysíláním provázet Vláďa Šmelík. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásné pondělí přeji.
1: Zasmějte se s námi! A to přijde takový úplně obyčejný tatínek do školky a povídá paní učitelce. Dobrý den, přišel jsem si pro naše dítě. A ta učitelka ukáže do třídy, kde pobíhá 20 dětí a ptá se. Dobře, pane, a které dítě to je? A ten tatínek se tak zamyslí a potom mávne rukou a povídá. No a není to jedno, stejně vám ho zase ráno přivedu. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Geologové hloubí vodní vrt pro chatu na Lysé hoře v Beskydech. Vestibul Karvinské polikliniky dostává novou podobu. V Ostravě Hrabůvce vyrůstá podstavec pro novou sochu s hodinami. Bude polojasno až oblačno a naměříme do 14 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
2: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
3: 150-200 metrů odhadujeme.
2: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
4: To bylo jenom povrchové prameniště,
2: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
5: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
2: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
0: Česká inspekce životního prostředí by nově mohla mít pravomoc okamžitě zastavit provoz podniků. Bude o tom dnes jednat vláda. Týkat se to má případů, kde by bylo bezprostředně ohrožené zdraví lidí, třeba při havárii anebo úniku toxických látek. Doteď musela inspekce v podobných případech většinou nejdřív nařídit provozovateli nápravu a dát mu na ni lhůtu. Karviná opravuje vestibul své městské polikliniky. Dělníci mění podlahy, upravují stěny a rekonstruují bufet i toalety. Pacienti mohou polikliniku navštěvovat i během oprav. Do budovy ale musí vstupovat bočními dveřmi, upřesnila Jana Majerová z magistrátu.
6: Ještě před zahájením prací jsme se přímo v budově polikliniky setkali s nájemci. Podrobně jsme je seznámili s tím, jak bude celá rekonstrukce probíhat. Uvědomujeme si, že provoz polikliniky je specifický, proto budou hlučnější práce soustředěny především do pozdních odpoledních hodin a na víkendy.
0: Na náměstí městské části Ostrava jich stavbaři budují masivní betonový základ pro novou sochu. Dílo sochaře Lukáše Dvorského se má stát dominantou prostoru, kde se koná řada komunitních akcí. Na vrcholu věže z rezavého plechu budou umístěné i hodiny. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové začnou lidem ukazovat čas příští rok na jaře.
7: Stavbu hodin si vybrali sami Jižané v hlasování na podzim roku 2024. Základ by měl být hotový ještě před zahájením letošních vánočních akcí. Montáž uměleckého díla sochaře Lukáše Dvorského je plánována na začátku příštího roku podle klimatických podmínek.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou i přehánky. V polohách nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 stupňů, na horách naměříte do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních problémů, zavolejte nám a pomozte tak varovat ostatní řidiče. Bezplatná linka Zelené vlny má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Devět hodin a čtyři minuty ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Za malou chvíli tady pro vás budeme mít připraveno další vydání magazínu Křížem krajem. Tentokrát z Kozlovic na výlet nás vezme Romana Kubicová. Hezký poslech na severní Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

Víte, že nejvyšší budovou v Moravskoslezském kraji je nová radnice v Ostravě? Má výšku 85,6 metru, a to včetně známé vyhlídkové věže, která je nejvyšší radniční věží v Česku. Za příznivého počasí je z věže vidět nejen celá Ostrava, ale také Beskydy a Jeseníky a dohlédnout můžete i daleko do polských rovin. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 9 hodin a téměř 13 minut.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Snad nejatraktivnější část každého kostela je ta, kam se jen tak nedostanete. Obvykle to bývá věž. Ta v Kozlovicích běžně přístupná není, ale pokud se do ní vydáte s průvodcem Stanislavem Ulčákem, stojí to rozhodně za to. Do věže v Kozlovicích zamířila i naše redaktorka Romana Kubicová.
2: Tak říkáte, že je vysoká, tak uvidíme.
3: Je vysoká úplně do špičky 34 metrů.
2: 34 metrů, opakuji údaj, do špičky. A tady to začíná být zajímavé. Haha, končí omítnuté stěny a začíná surové zdivo, jenom tak lehce ohozené.
3: Zdivo věže, které je metr silné a je to kombinace kamene a cihel. A tady to dřevěné, tak to je šachta těch hodin. Když to otevřem, tak uvidíme závaží. To je to závaží, které běhá na takovém řetízku, jako je třeba na jízdním kole. A prostě se to muselo asi každý den tam nahoře natočit až nahoru a to pak klesalo a pohanělo to kývadlo. Až půjdeme po schodech, tak tam je takový otvor, kterým se to kývadlo asi dalo rozhoupat nebo zastavit.
2: Koukám se doprava. Ano, vidím. A je kulaté jako správné kývadlo.
3: A já vám teď otevřu ten hodinový stroj.
2: Tak já uhnu. No krásný je. To by bylo hezké, kdyby nám tady běhala kolečka. Tikalo to. 1888. Maschinen, Grossuhren, to jsem přečetla. Kde pak byly vyrobeny?
3: To nevím, ale mám slíbeno. Poslední roky, kdy to bylo v provozu, se o to staral náš místní kozlovický hodinář Oldřich Tofel. Tady vidíte, ještě tady mám brašnu s nářadím. A mám s ním domluvené, že někdy tady společně zajdeme a že mi o těch hodinách povykládá, jak se co jmenuje, jak to fungovalo a možná i něco, nějaké příhody, jak to fungovalo, jak se to pokazilo nebo co a jak. Ale to ještě zatím nemám.
2: Dokdy vlastně tady tikali, to jste možná říkal?
3: Do zhruba 90. let minulého století. Tady vede nahoru taková tyč, tak to je hřídel, která poháněla tam ty hodiny, protože my jsme tady na úrovni těch žaluzí a hodiny jsou ještě 5 metrů nad náma, ciferníky, takže vlastně to byla ta hřídel, která to tam přenášela do takové rozvodné skříně a z té skříně to šlo na 4 ciferníky, ale nebylo to tak vždycky. Tenkrát, když se ty hodiny tady instalovaly, tak to mělo jenom 2 ciferníky severích. A právě v roce 1961 se dodělaly ciferníky východ-západ. Takže ta rozvodná skříň to pak pohaněla všechny 4.
2: Když jste říkal, že se dá teda ještě výš, tak to už ale tam jedině po tom žebříku, že?
3: Ano.
2: Takže vy jste tam byl, že už?
3: Já jsem tam kdysi fotil, tam se dají ty výkyře oddeklovat a dá se fotit z věže kostela. Já jsem dělal srovnovací fotografie, že byla výstava 730 let Kozlovic a tak jsem dělal srovnovací fotografie, jak to bylo za první republiky, jak je to dneska, takže jsem tam musel vylézt a fotit.
2: No, takže tolik tedy k hodině.
0: A to už se nám dost razantně ozval jeden ze 3 kozlovických zvonů. Právě u nich se s průvodcem Stanislavem Ulčákem a redaktorkou Romanou Kubicovou zastavíme i po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A v 9:20 ladíte magazín Křížem krajem. Vracíme se zpátky do Kozlovic, konkrétně do věže kostela svatého Michaela Archanděla. Už před písničkou se nám z ní ozval jeden ze 3 zvonů. Ty původní byly za války zrekvírovány. A jak prozradil redaktorce Romaně Kubicové průvodce Stanislav Ulčák, postupně se nahrazovaly dočasné železné zvony.
3: Tenhle vlevo, ten menší, tak ten se pořídil hned po válce jako první zvon, prostě regulérní. Do té doby tady byly železňáky, jo, za války. A ten teda funguje do dneška, ale v roce 1976 se pořídil zvon svatý Jiří, který je největší, má 630 kilo a bylo to financováno dárcem, kterého neznám, není tady uvedený. Ale pak je tady z roku 1991 porevoluční zvon svatá Anežka, tady nad náma, a to darovala rodina Františka Pustky. A ten je o něco menší, ten má 320 kilo. Ale oba tyhle zvony byly vyrobené u Dittrichových v Přerově, nebo v Brodku u Přerova.
4: A ten nejstarší zvon, hned poválečný, ano, a je taky, má také jméno?
3: Nemá. A jinak, když jsme u těch zvonů, tak je důležité zvony jsou na to, aby se zvonilo. Že jo, tak asi víte, že se zvoní klekání. Ráno v 6, v poledne a pak večer v létě v 7, v zimě v 6. A to je právě takový starodávný zvyk, že vlastně v době toho klekání by lidé měli pokleknout a pomodlit se Anděl Páně. Málo kdo to asi dneska dělá, možná doma, a že by to mělo trvat 2,5 minuty zhruba. Se zvoní, že to je ta doba, kdy se dá to Anděl Páně pomodlit. No, tak to mě tak napadlo, že vlastně dneska ti lidé mají výhodu, že když slyší to klekání, takže se nemusí modlit, ale my vlastně máme pohádky Anděl Páně 1, 2, 3. Takže ráno si můžou pustit kousek pohádky Anděl Páně 1, v poledne 2 a na večer Anděl Páně 3 a mají splněno.
4: Tak to by bylo krásné, já bych chtěla vidět celou a to bych měla báječný den teda na gauči někde.
3: To by muselo zvonit teda hrozně dlouho, no, to, na to ty zvony nejsou, to by asi nepřežili.
4: No a který se nám to ozval? Byl to Jiří Anežka anebo ten bezejmenný?
3: To odbíjení, tak to dělá asi ten malý. No a jinak i to klekání zvoní ten malý. Jo, že ten je takový pracovní a ty asi zvoní jenom ve svátek, ty pojmenované.
4: Takže i v neděli.
3: Jo, ten souzvuk je pak mnohem jako pěknější, když zvoní 3 zvony dohromady. Ale jinak ještě taková zajímavost, tyhle 2 zvony zvoní umíráček. Že tady není umíráček speciálně, ale když někdo zemře, tak se zvoní 2 minuty, pak je minuta pauza a pak zase 2 minuty. A tím se připomíná, že někdo zemřel.
4: Říkal jste souzvuk, víte, v jakém akordu zní?
3: No, právě nevím, to ještě musíme teda dohnat. No.
4: Už se vás taky někdo ptal, koukám.
3: Ne, na to se mě právě nikdo neptal, protože když se mě někdo zeptá, tak příště už to vím.
4: Máte teda úkolů zase na příště. Výborně, tak to jsme pobyli ve věži, já si udělám pár fotografií, je to krásně teda. Je to opravdu krásně. V zimě tady bude zima. Z Kozlovic, Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zatímco dnes nás na výlet vzala Romana Kubicová, a to do Podbeskydí, tak zítra se vypravíme na výlet v magazínu Křížem krajem s Petrou Štrimplovou a ta nás vezme na úplný západ Moravskoslezského kraje. Podíváme se totiž do kraje kolem Nové Vsi a Janovic u Rýmařova. Představíme vám 2 lokality, které mají pozoruhodný historický příběh a jsou zároveň chráněnou přírodní rezervací. Známé jsou pod německými jmény. Oblast starého důlního díla Franz a také zaniklá osada Rosendorf. Natáčela o nich Petra Štrimplová a pustíme si to zítra v magazínu Křížem krajem po 9:00.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tři minuty po půl desáté posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti vůbec neexistují. Jak nenaletět, tak to si povíme už za malou chvíli. Teďka Marie Rotrová.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 9:45 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Janáčkova filharmonie v Ostravě začíná s workshopy pro seniory i batolata. Nabízí jim tanec a hru na hudební nástroje. Detaily prozradíme za malou chvíli.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Ostravská Janáčkova filharmonie spouští nové hudební programy zaměřené na dvě zcela odlišné generace. Dneškem začínají workshopy pro děti od 2 do 3 let, kde se společně s rodiči seznámí s klasickou hudbou.

0: a hudebními nástroji. Zítra pak startuje nový ročník Filharmonie Plus, určený seniorům. Více k tomu už teďka prozradí mluvčí Janáčkovy Filharmonie Ostrava Kateřina Buglová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Dětem na workshopech chcete ukázat, že hudba se dá dělat i s běžnými předměty, které najdou doma. Co všechno se dá doma rozezvučit a proměnit v hudební nástroj?
1: Tak jsou to nejrůznější běžné předměty, jako třeba lžičky, kelímky, dřevěné kostky, Lego nebo třeba kartáčky na zuby. Každý z těchto předmětů vydává jiný zvuk a děti tak objevují, že k muzicírovizování nepotřebují hned opravdový hudební nástroj. A rodiče si z workshopu mohou odnést inspiraci, jak si společně hrát s hudbou i doma.
0: Cyklus Filharmonie Plus pro seniory, tak ten začíná už zítra. Tam si lidé mohou hudbu poslechnout nebo se i aktivně zapojit. Co je podle vás tím největším lákadlem tohoto programu?
1: Z našeho pohledu je to určitě možnost potkat naše hudebníky i mimo koncertní pódium a popovídat si s nimi. Na koncertě na takovýto rozhovor většinou není prostor. Tady se ale účastníci mohou zeptat na všechno, co je zajímá. Od jednotlivých nástrojů až po třeba život a práci v orchestru. Letos přijdou například členové dechového souboru Janáček Quintet nebo smyčcové duo BD Strings. Důležitou součástí jsou také praktické workshopy s Martinem Ptáčkem, při kterých si účastníci sami vyzkouší hru na jednoduché nástroje nebo práci s rytmem.
0: Děti od 2 do 3 let a seniori. Proč se Filharmonie rozhodla soustředit právě na tyto dvě věkové skupiny?
1: Není to jen o těchto dvou skupinách. Naším cílem zkrátka je, aby si nám lidé mohli najít cestu v každém věku. Nabídku proto postupně rozšiřujeme a nové workshopy pro batolata doplňují programy, které už máme. Děti u nás mohou začít společným muzicírováním s rodiči, pokračovat menšími hudebními setkání v cyklu Malé D a později rodinnými koncerty s větším orchestrem v řadě Velké D. A pak jsou tu všechny naše další klasické koncerty vhodné pro všechny příznivce klasické hudby. Filharmonie Plus do této nabídky přidává prostor pro seniory, kteří chtějí hudbu dál poznávat blízka a sami se do ní zapojovat.
0: Tolik říká Kateřina Buglová, mluvčí Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Moc krát vám děkuju za tenhle rozhovor a přeju hezké dopoledne.
1: Já děkuji, hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

9 hodin 55 minut. Akademický senát Ostravské univerzity dnes pořádá předvolební shromáždění. Představí se na něm noví kandidáti na post rektora. Mezi nimi bude i ten současný rektor Petr Kopecký. Podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava v celou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zprávy s Terezou Hájkovou za okamžik.
3: Je 10 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Babišem o navrženém navýšení platů. Akademickému senátu Ostravské univerzity se představí kandidáti na rektory. Hasiči v Osoblaze na Bruntálsku budou mít nové zásahové auto. Obloha bude polojasná až oblačná a naměříme do 14 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré dopoledne. Zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech, každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% zvýšení tarifů. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleša Lehkého teď chtějí alespoň přesun pouze do tarifů.
5: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Akademický senát Ostravské univerzity dnes pořádá předvolební shromáždění. Představí se kandidáti na post rektora. Mezi nimi je současný rektor Petr Kopecký, děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Začátek je v 15 hodin v univerzitní aule. Rektorské volby se pak uskuteční v pondělí 26. října.
6: Každý kandidát dostane 15 minut, aby senát seznámil se svým volebním programem. Pořadí vystupujících určí los. Následovat bude moderovaná diskuze a na závěr každý z uchazečů dostane ještě 3 minuty na závěrečné slovo. Shromáždění můžou lidé sledovat i online. Z Ostravy Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: V Česku je nedostatek revmatologů, ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Lékaři to připomínají u příležitosti Světového dne artritidy. Na první vyšetření pacienti čekají někdy i půl roku. Pozdní diagnóza jim přitom může nenávratně poškodit pohybový aparát. Řada lidí musí dojíždět za lékařem do jiného regionu. Sbor dobrovolných hasičů v Osoblaze dostane novou stříkačku. Zásahové vozidlo koupí hasičům přímo obec, která na to získala dotaci. Nové auto hasičům předá příští rok na jaře. Staré výjezdové vozidlo už nebylo v provozu schopném stavu, říká velitel tamních hasičů Jaroslav Adámek.
7: To bude vlastně nové auto, dá se říct bezporuchové, protože to staré jsme už poslední dobou jenom spravovali. Pomůže nám v tom, že bude mít kabinu pro 6 lidí, to znamená, může nás vyjet na jedno 6, staré auto bylo pro 4 lidi, což je to dovolené, ale není to moc praktické ohledně zásahu.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, ojediněle se během dne vyskytnou přehánky. V polohách nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na horách mezi 4 a 8.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 333. kilometru ve směru na Prahu je odstavené osobní auto. Očekávejte zdržení. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak tohle byla Tereza Hájková a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne v 11 hodin. Posloucháte Dobré dopoledne. Po 10. hodině pro vás mám připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Pakliže chcete vyhrát úžasnou příručku výletníka, tak byste se mohli už teď podívat do mapy našeho kraje. A můžu prozradit, otázka bude z našich nejnižších hor. No a taky nebudou chybět rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. A taky se pojedeme podívat do Krnova. Tam se totiž blíží konci rekonstrukce krnovského prioru, která je konec konců opožděná. No a teďka zaspívá Věra Špinarová a pak už bude následovat naše nová rubrika Víte, že. Potom Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Posloucháte Dobré dopoledne a na severní Moravu a do Slezska vás zdraví Vladimír Šmehlík.

Víte, že zlidovělé rčení o tom, že v Bruntále žijí zubaté žáby, pochází z jednoho známého televizního seriálu? Mohou za to tvůrci seriálu Comeback, kde se toto absurdní tvrzení objevilo, vedle několika dalších, například, že se tam těžilo bahno. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady je Robert z Ostravy.
1: Roberte, já vás zdravím, tak mám pro vás připravenou otázku. Můžeme?
2: No, můžeme to zkusit.
1: Nejvyšší horou Jeseníků je praděd. Beskydám kraluje Lysá hora. Víte ale, jaká je nejvyšší hora Oderských vrchů? Můžeme napovědět, že pod touto horou dokonce pramení řeka Odra. A je to za A. Brána, za B. Fidlův kopec, nebo za C. Dobytčí vrch.
2: Já bych to zkusil to Cčko.
1: To jste opravdu zkusil a zkusí to někdo jiný. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobré dopoledne, tady Silva.
1: Silva, odkud nám voláte?
3: Z Opavy.
1: Z Opavy, dobře, dobře, dobře, tak jdeme na to. Ještě jednou, hledáme nejvyšší horu Oderských vrchů. Pod touto horou dokonce pramení řeka Odra. A tenhle ta hora se jmenuje za A. Brána, za B. Fidlův kopec, nebo za C. Dobytčí vrch.
3: Za B. Fidlův kopec.
1: A máte naprostou pravdu, je to opravdu Fidlův kopec, který je součástí dneska vojenského újezdu Libavá, ale je to opravdu nejvyšší kopec, nejvyšší hora Oderských vrchů a vy od nás vyhráváte příručku výletníka. Moc blahopřeju a zůstaňte
3: Děkuji,
1: prosím
3: pěkně.
1: Na telefonu.
3: Ano.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
1: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, copak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
0: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Naším pondělním hostem bude Luděk Šmehlík, muž, který se pohybuje ve světě módy. Už na střední škole uspořádal svou první přehlídku. Dnes má svou oděvní značku a patří k expertům na dress code. Nejen o módě a oblečení bude rozhovor Kateřiny Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Tak kvíz dopadl dneska docela dobře. Na podruhé jste uhodli Fidlův kopec, nejvyšší vrchol Oderských vrchů. No a další záludná otázka tady bude zase zítra po 10. hodině. Teď už mám připravené rozhlasové pozvánky a kulturní tipy, pakliže nemáte žádný program na dnešek, tak vás třeba budeme inspirovat. Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve do výstavních prostor Galerie Bašta na výstavu Mezi formáty. Představuje tvorbu grafičky Alžběty Gregorové. Přístupná je vždy v pondělí a středu od 15. do 17. hodiny. Tahle ta výstava v galerii Bašta v Novém Jičíně pak potrvá do 28. října. Pozvánka i do Těšínského divadla v Českém Těšíně. Tam se dnes v 19 hodin koná koncert klavírních melodií. Zazní melodie jednoho z nejlepších pianistů a skladatelů na světě, Ludovíka Einaudiho, v podání předního českého klavíristy Františka Panáčka. Další pozvánka do Kopřivnice. V malém sále přízemí kulturního domu v Kopřivnici se dnes od 17 hodin koná beseda spisovatelky Scarlett Wilkové, spojená s autogramiádou její nové knihy Takové velké štěstí. A zavřeme ty pozvánky v Bruntále. Muzeum v Bruntále zve širokou veřejnost na přednášku Muzeum v šuplíku. Šetrná péče o šperky, stříbro a fotografie. Koná se v rámci programu Muzeum pro seniory, přednáší Petra Černínová. Místem setkání je sala Terena zámku v Bruntále.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou. Medicine man.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Místo nových výloh a obchodů v Krnovském Prioru stále úřadují zedníci a nářadí. Rekonstrukce obchodního domu totiž nabrala zpoždění. Obchodníci už netrpělivě vyhlížejí jeho otevření. Více podrobností nabídneme v reportáži Adama Tomáše za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin 36 minut. Rekonstrukce prioru v Krnově se blíží ke svému konci. Obchodníci se tam přitom měli vracet už na konci září. Právě jejich sekce je pořád rozestavěná. Město dům opravuje hlavně kvůli pobočce pošty, která se tam přesune z náměstí Minoritů. Vedení města uvažuje, že bude stavební firmu sankcionovat.
1: Hodně si lidé stěžovali, že je to bokem. Není to daleko od Prioru, ale hledali a nevěděli, kde. Na návrat do Prioru se velmi těšíme.
2: Martina pracuje v místní galanterii.
1: Ty výlohy prodávali, co jsme dali do výlohy, to se prodalo. Tady není.
2: Na začátku rekonstrukce obchodního domu se přesunuli do prostor nedaleko koncertní síně Svatého Ducha.
3: Vstupní portál se také měnil. Nově tady vlastně vzniklo, že jsme odstranili předchozí prvky, které tu fasádu rozdělovali po designové stránce.
2: Investiční referent Krnovské radnice Pavel Hanzel mě vzal k bývalému domu Prior. Obklopuje ho lešení i přesto, že už 30.9. měl být celý opravený.
3: Původně v srpnu, prodloužila se do konce září, nicméně nešlo úplně všechno hladce. Teď prostě jsme v mírném skluzu, který se snaží firma dohnat v co nejkratším čase.
2: Pavel Hanzel mě provedl novými prostorami pošty. Ty už jsou skoro hotové, stavba se ale zpozdila právě v té prodejní části. Tady například ještě chybí podhledy a stavaři tady stále pracují.
3: Vím, že vlastně položili prvotní vrstvu na podlahu s těrkovou. Jo, to se vám bude ještě zajímat, proto tu je vlastně ta zábrana, ať se tam nechodí a i z toho venku. Ano, má ještě co dohánět, ale činí maximum pro to, aby to měli v co nejkratším čase dokončeno.
2: David Richter je výrobní ředitel stavební firmy, která má práce na starost. Podle něj je vše v pořádku a nenadále změny jsou u rekonstrukcí normální.
4: V projektu se samozřejmě vyskytly změny, které měly vliv na to, že jsme to nemohli předat přímo toho 30. září.
2: Město může firmu pokutovat, jestli to udělá, ale zatím není jasné. Chce nejdříve počkat, jak velký skluz nakonec rekonstrukce nabere. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10:45. Dvakrát měř a jednou řeš, tak to je seriál plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Bude tady už za malou chvíli a tentokrát se Artur zaměří na to, jak zazimovat zahradní jezírko.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Máte na zahradě jezírko? Tak právě teď přichází čas na jeho zazimování. Jezírko očistěte od spadaného listí a dalších nečistot, které by mohly přes zimu ve vodě zahnívat. Dejte pryč čerpadlo. To se skladuje, a to jsem vůbec nevěděl, do

0: Belíku s vodou v bezmraze místnosti. Já to vždycky vyndám z bečky nebo z vody a nechám ve sklepě v suchu. A ona je to možná chyba. Zpátky k jezírku. Zastřihněte pobřežní rostliny, výjma travin s dutými stébly, ty se říznete až na jaře, je to proto, aby do těch stébel nesněžilo, nebyla tam voda a nebylo tam zahnívání. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Skoro 9 lidí z 10 v České republice by se prý o umírajícího blízkého postarali doma. A karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. Tolik ve zprávách v 11 hodin. Tereza Hájková vám je nabídne v celou.

0: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb. K soudu ho podá zítra. Skoro 9 z 10 lidí si dokáže představit, že by se o umírajícího blízkého postaralo doma. Informační centrum na Nové Radnici v Ostravě čeká rekonstrukce. Obloha bude polojasná až oblačná a teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
2: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
0: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Skoro 9 z 10 lidí v Česku si dokáže představit, že by se o umírajícího blízkého starali doma. Potřebují k tomu ale pomoc mobilního hospice. Ukázal to průzkum, který vznikl pro kampaň Dožít doma. Ta probíhá celý říjen a vyvrcholí 14. října Papučovým dnem. Zapojilo se do ní 49 mobilních hospiců, včetně hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Potvrzuje jeho mluvčí Zuzana Venturová.
3: Doma by o své blízké chtělo pečovat 66% lidí. My máme zkušenost, že když lidem vysvětlíme, jak mobilní hospic funguje, troufne si a nabude jistotu v péči mnohem víc rodin. Za nemocnými jezdíme domů. Jezdí za nimi lékař i sestra. Rodině nabízíme psychologickou, sociální i duchovní podporu.
0: Věž Ostravské Nové Radnice bude od listopadu na 4 měsíce zavřená, a to kvůli rekonstrukci informačního centra, které tam sídlí. Nové infocentrum bude ve stejném stylu jako to nedávno opravené na Svinovském nádraží. Práce výjdou na 8 milionů korun, dodává ředitel ostravských infocenter Jiří Šimon.
4: Stav informačního centra už je nevyhovující, je tam poměrně malá plocha určená pro návštěvníky, takže my to informační centrum v současném půdorysu té věže nebo toho patra chceme rozšířit i pro návštěvníky.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až oblačno, ojediněle se objeví přehánky. Nad 12 metrů mohou být smíšené nebo sněhové. Večer má oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, na horách naměříte do 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bohumíně v ulici Rychvaldská zasahují složky integrovaného záchranného systému u nehody 2 osobních aut. Vozovka je v obou směrech uzavřená, tak s tím počítejte. Srážku 2 osobních aut hlásíte taky z Ostravy, konkrétně ze Sokolské třídy, tam je to s opatrností průjezdné. A pozor taky v Novém Jičíně, 2 osobní auta havarovala v ulici Palackého.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 11. hodině. Tereza Hájková se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lucie Kociánová. Je pondělí a to znamená, že máme pro vás připraven další zajímavý příběh. Dnešní host Českého rozhlasu Ostrava Luděk Šmehlík vstoupil do světa modního průmyslu už v 16 letech a bude o něm vyprávět. Móda není jen oblečení, je to odraz nás samotných, toho, jak se chováme k druhým. druhým k přírodě a světu. A je to mnoho dalších oborů, které s ní souvisí. Všechno uslyšíte, tento příběh uslyšíte, příběh nesmělého tichého chlapce, který vybudoval vlastní modní značku. K poslechu vás zve Kateřina Huberová a hosta vám nabídneme za malou chvíli. Ještě předtím ale kapela Turbo, taky rubrika Víteže a Celine Dion. Vladimír Šmehlík vám přeje dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Víte, že první vlak přijel do Moravskoslezského kraje 1. května 1847. Šlo o vlak severní dráhy císaře Ferdinanda, která právě zahájila provoz na úseku Lipník nad Bečvou, Bohumín. Vlak zastavil na nově vybudovaném nádraží v Přívoze, nazvaném tehdy německy Ostrau, dnes Ostrava hlavní nádraží, a pak pokračoval do Bohumína. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava, to vám přeje Kateřina Huberová. A po vlastně mnoha letech se potkávám s mladým mužem, stále můžu říct, že ještě klidně s velmi mladým mužem, který je plnič si svého amerického snu uprostřed Ostravy. Luděk Šmehlík, dobrý den.
2: Hezký dobrý den.
1: Já jsem teď přemýšlela vlastně, jak vás mám označit, protože vy jste muž, který se velmi dobře orientuje v módě. Tam jste se etabloval už v nějakých 16 letech. Takže pod vaším palcem vzniká spousta modních přehlídek pro kde koho. Vy sám jste si sestrojil svou značku oděvní, ale kdybych měla říct, co jste, tak to nevím.
2: Já jsem se takhle nikdy nedefinoval, ale myslím si, že jsem byl vždycky nějaký takový módní nadšenec. Já nemám jako profesionální vzdělání, nejsem vyučený krejčí, nejsem absolventem nějaké stylistické školy a podobně, ale vždy to byl svět, který mě táhnul, který se mě hrozně líbil, který mě naplňoval, nějakým způsobem uspokojoval. Na základě empirických zkušeností, které jsem nabíral tím, jak nezlomný jsem byl, tak jsem se vlastně zařadil mezi ty profesionály, kteří vykonávají tady ten obor, a myslím si, že sklízíme moc hezké ohlasy jak ze strany jak široké, tak odborné veřejnosti. A kdybych si měl definovat, tak jsem šťastný člověk, protože mě uživí to, co mě baví.
1: My jsme váš příběh, myslím, rozkrývali před těmi mnoha lety, jenom letecky, když ho připomeneme, tak to byl vlastně takový nějaký zvláštní hec, kdy jste snad na střední škole ještě uspořádal modní přehlídku, což byl spíš happening. Asi?
2: Tak. Byla to taková jako akce ve spolupráci právě se střední školou, se studenty, se spolužáky, s podporou pedagogů, která se dočkala návštěvnosti 200 lidí, což bylo překvapivé, ale bylo to velmi, velmi amatérské, ale zároveň to byla jedna z přehlídek, na kterou jako nejraději vzpomínám, protože tehdy to člověk nevnímal vůbec jako práci, byla to jenom zábava, legrace. Samozřejmě jsme porušili různá opatření a spoustu různé legislativy, protože jsme vůbec nevěděli, co je to třeba OSA, licence na hudbu, nebo co je to třeba požární bezpečnost a takové věci, to jsme nějak jako neřešili. A bylo to takové jako méně starostí to bylo a vzpomínáme na to hrozně rádi. Hlavně to definovalo tu cestu do budoucna. No.
1: Tam jsem se chtěla ještě pozastavit, vaše cesta tím byla určena, vy jste tam měl třeba vymyšlenou nějakou alternativu, jako čím budu, až budu.
2: Já jsem tehdy studoval humanitárně výchovnou činnost v Havířově, střední škola Havířov prostřední Suchá, a já jsem si myslel, že půjdu právě tady tím směrem. Mým snem bylo tehdy učit historii, češtinu a případně angličtinu. Mě bavila práce se studenty, jako s mladými lidmi. A to mě baví dodnes. To dělám pořád. A hlavně v tom našem oboru, který se tak strašně rychle vyvíjí, když vezmu obecně módu plus ty moderní technologie, tak aby člověk, z mého pohledu, aby člověk jako dneska ustál ten tlak a byl schopný vnímat všechny ty nové trendy a postupy, které se vnímají, tak je moc fajn, když do tomu pustí jako tu generaci, která se s tím už narodila, která tomu rozumí více. Já konkrétně třeba sociální sítě zvládám takové ty základní, jako je Facebook, Instagram, ale ty další už jdou úplně mimo mě.
1: Moment, i vy už tak
2: už, já jsem boomer. Pozor, já jsem boomer, jsem zjistil. Ano, přesně tak. A pro mě je mnohem snazší teda jako připustit člověka, který mi to vysvětlí, který mi to ukáže, a ne se stavit do té pozice toho, jako že to je špatně, nebo že za nás to bylo jinak.
1: A propo v té modě samotné, nebo k tomu přístupu, dějí se tam nějaké proměny, které jsou fakt zásadní?
2: Už není co moc nového vymyslet. Jako co se týče šaty, sukně, kalhoty a podobně. Samozřejmě otvírají se témata právě jako toho různého androgynního stylu, ale prakticky se móda mění z mého pohledu jenom, nebo vyvíjí se hlavně, co se týče jako technologických postupů. Mm-hmm. Takže budoucnost módy podle mě je v nových materiálech.
1: No a jaké ty materiály nám sem teda teďka přicházejí, protože přiznám se, sáhnu si na cokoliv, co mě zaujme možná na pohled.
2: Tak ten materiál je tristní. Je to tak, je pravda, že v rámci udržitelnosti a trendu se začaly snižovat například gramáže látek, zhoršuje se ta kvalita, samozřejmě snižuje se spotřeba vody, snižuje se spotřeba chemických barviv, ale zároveň je obrovský jako tlak na fast fashion, kdy ta produkce je obrovská, ale zase je to tím, že je veliká poptávka. To je vlastně otázka každého z nás, pokud my bychom neměli potřebu kupovat 10 kousků, ale kupovali jsme si kvalitnější, lépe zpracované, řemeslně zpracované, z přírodních materiálů, dobře ušité, tak aby to po jednom vyprání se nezačalo rozpadat. tak není taková potřeba, tudíž by nebyla by taková výroba. Takže ono s tou udržitelností může začít vlastně jako každý. A ta budoucnost těch materiálů se vyvíjí třeba ve smyslu jako funkčních materiálů. Mohou to být látky napuštěné minerály nebo stříbrem, které vlastně má antioxidační účinky. Mohou to být látky, které vznikají třeba přírodními procesy fermentace a podobně. Takže tady s tímhletím se hodně experimentuje.
1: Já myslím, že před náma teda fakt tolik témat, která nebudeme schopni vyčerpat, ale jsem ráda, že aspoň se jich dotkneme spolu s mým dnešním hostem, a je to Luděk Šmehlík tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, mým dnešním hostem je Luděk Šmehlík. Šťastný muž, jak sám sebe definoval, ale pohybující se ve světě odívání, módy. Jak to vlastně zastřešit? Já hledám nějaký výraz.
1: Módní průmysl.
0: Módní průmysl.
1: Skrývá se pod tím hodně pojmů, protože my tím můžeme, kromě toho, že si člověk představí jako výrobu oblečení, prodej, distribuci oblečení, tak to může být i podpora vlastně lokálních řemeslníků, lokálních značek. Naše iniciativa vlastně naší platformy pořádá. Příští rok bude druhý ročník vlastně Fúze, což je první ostravské módní fórum, které právě cílí nekomerčně na podporu lokálních značek, lokálních řemeslníků. Je to rozdělené na tři části. Jedna z nich je právě market, kde se mohou prezentovat, kde mohou nabízet své výrobky. A druhá z nich je talk stage, kde se prezentují úspěšné příběhy, inspirativní příběhy lidí, kteří v tomto oboru uspěli a pochází z Moravskoslezského kraje, nebo se tam otvírají právě aktuální témata v modním průmyslu, jako jsou CSR aktivity, udržitelnost, sustainable fashion, nějaká odpovědnost a podobně. A třetí část je vlastně potom workshopová, kde my se snažíme, aby si mladí lidé, a samozřejmě nejenom jako studenti, ale to pro širokou veřejnost, mohli vyzkoušet řemesla, která už nejsou úplně běžná. Takže jsme se rozhodli podporovat ten modní průmysl u nás v Moravskoslezském kraji.
0: Vás Ostrava baví? Je to správné místo pro to, co děláte?
1: Myslím si, že ano, že je to velmi vhodné místo, akorát ten potenciál ještě není objeven nebo není úplně odkrytý. Mhm. Ona ta móda v poslední době si vyžaduje jakési kontrasty. Kdysi platilo, že móda je zejména hezká, je líbivá, je slušivá. Dneska móda je alternativní, je jiná, je o tom potrhnout vlastní osobnost, zvýraznit, odlišit se. Uh-huh. A právě proto jde móda krásně do kontrastu například s industriálními prostory. A my tady těch prostor máme spoustu.
0: Vy jste člověk, který je neustále v běhu.
1: Je to tak.
0: A teď jste si ještě... Tak přibral, to jste mi chtěl říct jako velmi v rychlosti. To, že všechno to, co teďka tady řešíme, děláte v Ostravě a děláte to v rámci toho, že jste si to takhle vymyslel, to je jedna věc. A ono se s tou modou dá dostat do úplně jiné oblasti a to já jsem teda fakt čuměla, protože mluvíte o oblasti farmaceutického.
1: Zase farmaceutický průmysl.
0: No, spojení s modou.
1: Je to tak, vzniklo to vlastně shodou okolností, takže ta společnost farmaceutická je partnerem našich modních jako eventů. Pořádali v Ostravě v dolní oblasti také předávání cen estetické medicíny pro Česko a Slovensko, kde jsme byli pozvaní jako hosté, abychom z naší kolekcí a přehlídkou vystoupili. A po naší letošní přehlídce autorské, kde opět byli partneři, tak vlastně usoudili, že se jim líbí koncept, jaký jsme vytvořili, kdy to nebylo jenom klasická modní přehlídka, ale byla to celá audiovizuální show. Oslovili mě, že pořádají právě to předávání cen estetické medicíny. Tentokrát se to plánuje příští rok v Praze. A zároveň ještě pořádáme takové jako lékařské sympozium pro profesionály, farmaceuty, lékaře a širokou veřejnost, asi jako na tři patra, které nemá obdoby vlastně v Česku a zase to pořádáme v Ostravě.
0: Jo, a vy jste toho ředitel.
1: Tak mi to bylo nabídnuto a mně se to hrozně líbilo a zase to může přinést něco nového do našeho regionu, do našeho města, takže si myslím, že se tam vyřádím a budou to vizuálně jako krásné eventy. Jako nepředstavoval bych si studenou, strohou lékařskou konferenci. Myslím si, že to opravdu posuneme na úplně jinou úroveň.
0: Teď přemýšlím nad tím Luďkem. Zajímá mě, co je zatím, co je ten hnací motor, proč to všechno? Proč v takovém tempu? Proč tak moc?
1: Ano, to je otázka, na kterou se snažím přijít, kterou snažím rozklíčovat a asi nemám problém s tím přiznat, že to třeba řeším i na terapiích, protože si myslím, že to je jistá forma sebepoznání, rozvoje a člověk, aby mohl být lepším a mohl být i spokojenějším a šťastnějším, to jde pro mě ruku v ruce, tak si musí vlastně najít příčiny těch problémů, které třeba má. A samozřejmě i ta neustálá honba zatím být jako viděn, být slyšet, být v uvozovkách jako nejlepší nebo dělat tu svou práci nejlépe, jak umím a neříct si třeba, hele, Luďku, to stačí, to je už dost, už si dost vlastně, tak to je strašně pro mě těžké. Tak bych nerad tady tímhletím svým vlastním chováním, které nemohu rozklíčovat, proč to tak je, měl třeba jako sebedestruktivní sklony. To bych velmi nerad. Mm-hmm. Navíc s manželkou čekáme dceru, takže člověk už přemýšlí zase úplně jinak a už nejde jenom o mě, ale jako jde o blaho mé rodiny. Takže se snažím rozklíčovat, co zatím je. No a zatím všechno směřuje k tomu, že to je nějakým způsobem, že to pramení z dětství. Mám stále jako milující sestru, milující maminku, mám prarodiče, kteří mě milují, i když jsou úplně, tam je velký propastný rozdíl jako v generacích a v tom vnímání toho světa. Ale vím, že ty základy jsou pevné, jsou zdravé a že to se mnou myslí jenom dobře, ale samozřejmě taky jsme prožívali nějaké těžké období rodinné, byly nějaké situace, které nebyly úplně ideální a já se teď možná snažím se jim třeba jako vyhnout a nastavit si ten život lépe a jinak, abych se tady těm situacím třeba moje rodina vyhla.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Luďkem Šmehlíkem, mužem, který se opravdu hodně dobře vyzná ve světě módy, odívání a všech dalších oblastech, které k tomu směřují, anebo s tím jakkoliv souvisí. Rodilý Ostravák mimochodem
1: ano,
0: jste?
1: Ano, z Dubiny.
0: Z Dubiny.
1: Ostravák jak poleno.
0: Hrdý Ostravák, který sice jako přesahuje různě po republice, ale tady je to přístav?
1: Ano, vždy to tak pro mě bylo. Pracovně se dostanu do různých koutů republiky, případně Evropy, ale doma je doma. Já jsem procestoval poměrně hodně už společně s manželkou a všude se nám vesměs líbí. Ale když se nad tím člověk zamyslí jako z takového dlouhodobého hlediska, že to není, že jedete na dovolenou do Řecka a vidíte, že mají moře, ale když si uvědomíte, že vlastně, aby tam u toho moře byli a měli tam tu tavernu, tak mají tu turistickou sezónu 4 měsíce nebo 5 měsíců v kuse se nezastaví, jejich sociální systém, jejich zdravotní systém, jejich jakákoliv podpora a tak dál, je úplně nemyslitelná, ale mají moře.
0: Jasně.
1: Tak pro mě teda jako Česko je pořád ještě jako krásná, velmi dobrá země pro žití.
0: Já se ještě chci vrátit k tomu malému Luďkovi, který mě tak vrtá hlavou, ale spíš bych si ho chtěla umět představit jako toho kluka, který je si sám se sebou v tom všem, v čem vyrůstá. Co si se sebou přemýšlel, namýšlel, zažíval, přál?
1: Luděk byl hrozný introvert. Opravdu.
0: To je opravdu těžko k uvěření, ale rozumím.
1: Jako já jsem nebyl vždycky jako lvem salonu a nebyl jsem, to nejsem ani teď, ale nebyl jsem nikdy jako středem pozornosti, naopak jsem seděl jako v poslední lavici, seděl jsem sám, byl jsem takový jako bledý, hubenionký, úplně takový jako trošku asociálek. Komunikativní jsem asi byl, ale až postupně někdy z přechod konec základní školy a začátek střední se tak začalo ve mně rodit jako něco, co podpořila teda hodně moje sestra tehdy, která se mi věnovala. Maminka chodila do práce a sestra se mi hodně věnovala, nějakým způsobem mě brala ven a vzala mě poprvé ke kadeřníkovi a koupila mi první hezké tričko, aby byl prostě jako fešák a tak dál. Takže sestra se podílela. A potom spolužačky na základní škole z vyšších ročníků, které se mě tak nějak ujaly. Já nevím, jestli tehdy mě jich bylo jeho mě líto, protože jsem tam tak stál v koutě, jak Forrest Gump.
0: Opečovatelské
1: úplně
0: sklany.
1: Ano. Úplně takové ty jako pečovatelské pudy si na mě realizovali, ale tím vlastně jako mi dodali nějaké sebevědomí a už jsem na tom začal pracovat. A ta střední škola mě vlastně úplně rozvinula a podpořila, protože střední škola Vavířov prostřední Sucha pořádala mezinárodní soutěž krásy studentek středních škol Miss Renetu. 30 let se to dělalo. Poslední 3 ročníky jsem spolu pořádal vlastně už s organizačním týmem školy i já a moje agentura. A do dneška jsem v Seropešu v KPŠ, na střední škole, jo. Pozor, to já tam jezdím jako hlasovat a tak. Schvalovat odměny studentům za různé jako mimoškolní aktivity a tak.
0: Dobře.
1: Takže já jsem jako věrný vůči svojí střední škole. Střední škola bylo to, co mě úplně jako nastartovalo, protože oni mi nikdy na nic neřekli ne. Velmi rychle pochopili, že moje silná stránka nebude asi úplně jako matematika a účetnictví a nikdo tam s nikým jako nebojoval a neházel mi klacky pod nohy. Naopak mě podporovali v těch jiných předmětech nebo mi dovolili se realizovat, že už na té střední škole já jsem pořádal ve volném čase první přehlídky. Velice amatérské, ale už tedy jsem je pořádal, zapojil jsem studenty, zapojil jsem vizážistky, které se učily tehdy na tu vizážistku na té škole. A je paradox, že každý, kdo tehdy se mnou do toho šel, a jakože těch lidí nebylo hodně, máte třídu vizážistek, jich tam 30 děvčat, až do toho třeba 3. Tak ty 3 jsou do dneška, si myslím, v tom oboru. Mají svoje salony, mají svoje značky, fungují, prostě věnují se tomu oboru. A už v tom raném věku šlo vidět, kdo jako je iniciativní, kdo se chce někam posouvat, kdo si vybere to, že místo toho, aby v sobotu šel někam do klubu se bavit a tancovat, tak jsme do noci připravovali něco, z čeho jsme vůbec nic neměli, kromě toho, že jsme se dobře bavili a věřili jsme tomu, že to bude super akce a že se to jednou povede. Tak většina těch lidí se opravdu v těch oborech uchytila a pokračují dál.
0: Když se člověk dívá na vás, když mluvíte o věcech, které jsou vaše téma, tak to zaujetí je prostě obrovské, jste nakažlivej a svítíte. Taková šťastná povaha, zřejmě.
1: Já,
0: se vším všudy.
1: Překvapivě jo, ale taky mám dny, kdy jako opravdu jako ne.
0: To by nebylo normální, ale přemýšlím nad tím, co vás dovede teda jako sklíčit. Člověka, který si téměř se vším umí velmi pohotově poradit.
1: Když si neumím poradit, to je přesně ono. Ale to jste trefila úplně přesně, protože já věřím tomu, myslím si, že to řekl Dalaj Lama, že každý problém má řešení. Tím pádem není třeba si dělat starosti. A když problém řešení nemá, tak ti starosti nepomohou. Já většinou jako objeví se problém a já na něho mám hned řešení. Už vím, jak to udělám, uděláme to zítra, zavoláme tomu, posuneme to tam, bude to tak a tak. Když to nevíde, uděláme to takhle nebo takhle nebo takhle. Ale někdy se stane, že nastane situace, kdy si jako nevím rady a jsem nervózní a sklíčený do té doby, dokud mě nenapadne to řešení. Ale jakmile jako mi to tam přecvakne, tak v ten moment už jsem klidný. A většinou se dá vyřešit úplně všechno.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava ještě stále trávím nějaké chvilky s Luďkem Šmehlíkem, to je náš dnešní host. Muž pohybující se v oblasti módy, vlastně děláte svět hezčím, což mě ale zároveň nabízí otázku, protože zrovna tady tenhle ten biznis kolem toho módního průmyslu je taky docela ošemetný. Jaký je to svět? Fakt jako myslím teďka zcela na vážno.
1: Ten svět je hrozně pestrý, je bohatý.
0: Iluzorní.
1: Je iluzorní určitě. Záleží, jestli vnímáte módu jako nějaký diktát, nebo je to jen nějaká inspirace. Ale nepředstavoval bych si modní průmysl tak, jak to vidíte jako ve světě, kdy se samozřejmě zveličují některá ta témata. Samozřejmě se stanou. Stane se ta situace, je extrémní a je tak šokující, že se o ní píše. Ale není to úplně jako běžné a není to normální. Můžeme se bavit o modelkách, které si vzájemně podřezávají podpatky v zákulisí. Jako na nepřijícného člověka, který vám chce uškodit, abyste neuspěl, narazíte v každém oboru. Je to pořád práce s lidma.
0: Co ty nároky na to, jak ty modelky mají vypadat? Jako pravda je, že člověk dneska už vidí opravdu modelky různých tvarů, asi je to v pořádku, ale? Je tam ale?
1: Je otázka, co je hezký člověk, jakože jaká by měla být ta proporce toho. Ta modelka ukazuje a prezentuje to oblečení. Samozřejmě my, aniž bychom jako si to připustili, tak vnímáme, kdo ho prezentuje. A i to už nám udává to, jak si myslíme, že bychom měli vypadat. Ten tlak je obrovský. Je to samozřejmě na těch modních domech, kdy i ta celá společnost začala vnímat tak, že tam je větší diverzita, co se týče jako výšky, co se týče konfekčních velikostí a podobně. Když jsme dělali třeba teď poslední autorskou přehlídku, tak jsme zařadili do jednoho vstupu skutečné ženy. Bylo to tematické, mělo to i doprovodné video, bylo to spíše o těch ženách než o té módě, ale odprezentovali jsme 12 nových modelů na 12 skutečných ženách, teď v nadsázce v kategorii věkové třeba 30 až 60 let, 65 let, v konfekční velikosti S až třeba 2XL, každá dáma měla jiný model, jiný střih a prakticky i z toho jako hlediska toho obchodu a biznisu mi v tom hledišti nesedí 600 modelek velikosti XS 1,80 m. No. Tam sedí prostě jako 600 skutečných žen. Ti s různými příběhy, s různými proporcemi, s různými potřebami. Každá ta žena má to tělo jiné. A hlavně v průběhu i života a v průběhu jako v souvislosti s nějakými hormonálními změnami a s těhotenstvím a tak dále, to tělo se třeba mění. Je s tím třeba prostě jako pracovat, ale to neznamená, že to tělo je horší nebo lepší. Bylo období, kdy to bylo extrémní a ty modelky byly opravdu jako nezdravé.
0: Ano.
1: Pojďme se bavit o tom, že krásný člověk je zdravý člověk. Nemyslím si ale, že ta vlna, která se rozjela jako protichudná proti těm anorektickým modelkám v uvozovkách a začalo se šířit téma jako body positivity, což je v pořádku myšlenka, tak ale za mě je to taky jako cesta a pro mnohé lidi jako oslý můstek k výmluvám, jak vlastně nežít zdravě. Protože my se nebavíme o tom, jestli ten člověk má velikost M, protože má takovou kostru, každý je jiný, ale bavíme se o tom, že má na sobě prostě vrstvu nezdravého tuku, viscerální tuk kolem orgánu a podobně. Takže se bavíme o zdravém člověku. To musí být jako vnitřní zdraví. Za mě to není ta velikost.
0: Čili dostávám se k tomu, přestáváte

0: dneska trendy vlastně u pánů. Jenomže paradox. Vraťme se úplně do historie. Kdo nosil paruky, kdo nosil make-up a podpatky? To není novinka.
1: Pokud se člověk cítí dobře a chce nosit tohle, já nevidím, proč by to nemělo být jako umožněno. Ta doba je velmi benevolentní a je to možná dobře, ale vše by mělo mít jako nějaký řád a nějaké mantinely, protože jsou třeba společenské události nebo situace, kde se nehodí porušovat pravidla. Prostě jsou dané nějaké společenské konvence, které by se porušovat neměly, nehledě na všechno okolo. A nevnímám to, že to je útok proti nějaké skupině. Jenom prostě mi nepřijde vhodné třeba chodit jako v džínách do divadla, i když se člověk takhle cítí dobře.
2: Rozumím a podepisuju v plném rozsahu. To je takový nekonečný seriál, který by se dal naplnit s Luďkem Šmehlíkem, tak třeba po nějakém čase zase klidně navažme, než se tak stane, co vám můžu popřát.
0: No mě čeká teď narození série.
2: No rozumím,
0: to já naprosto nesobecky.
2: Hodně štěstí tam všude.
0: Úplně všude, tam já si teď vlastně momentálně nic jiného nepřeju, než aby to vše proběhlo hladce. Aby vše proběhlo v pořádku, aby dcera manželka byly v pořádku, což věřím, že budou, a pak si budu užívat ten společný čas.
2: No tak ať je vám to všechno přáno. Díky za tenhle ten čas, moc mě bavil s Luďkem Šmehlíkem, ať se vám daří, mějte se krásně.
0: Já moc děkuji za pozvání, hezký den.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 48 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Další interview Kateřiny Huberové vám v našem vysílání nabídneme zase ve středu po 11. hodině. Tím středečním hostem bude Nikola Cenková, komunitní porodní asistentka. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám. A to od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodiny. Na detaily se jí zeptá Kateřina Huberová v hostu Českého rozhlasu Ostrava ve středu po 11. hodině.
1: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním 10členném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Bedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme Severní Moravu a Slezsko i na internetu.

Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli tady bude Lucie Kociánová, nabídne vám aktuální zprávy. No a 4 minuty popoledni začne hudební pošta.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Komise schválila výsledky voleb, ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Oprava Prioru v Krnově nabrala zpoždění. Ve Valašském Meziříčí začíná podzimní svoz objemného odpadu. Odpoledne bude polojasno, místy zataženo, teploty maximálně do 14 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se budou zabývat Nejvyšší správní soud. Obchodníci se do bývalého Prioru v Krnově zatím nevrátili, práce totiž nabraly zpoždění. Původně měla stavební firma opravený dům předat na konci září. Město čeká, jak velký skluz nakonec bude. Podle stavební firmy jsou průtahy u rekonstrukce běžné.
2: Hodně si lidé stěžovali, že je to bokem. Hledali a nevěděli, kde.
3: Martina z místní galanterie se zpět do Prioru těší. V náhradním prostoru jí chybí třeba výlohy. Do obchodního domu se má přesunout i pošta. Její místo je téměř hotové. Prodejci ale stále čekají, říká Pavel Hanzel z Krnovské radnice.
4: Jednáme a záleží vysloveně na délce toho prodlení.
3: Stavební firma, která má práce na starost, může totiž od města dostat pokutu. Pavel Hanzel ale dodává, že se při rekonstrukci objevily věci, které nebyly součástí původního projektu. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Ostravské centrum telemedicínských služeb získalo nového robota pro oční screening. Přístroj zvládne za 10 minut zkontrolovat zájemcům stovku sledovaných parametrů zrakového orgánu, které jsou důležité pro včasný záchyt vznikajících onemocnění. Výsledky pak vyhodnotí oftalmolog a doporučí další postup, říká oční lékařka Karolína Škutová.
5: Pro nás jedná se vlastně o ušetření času a určitě nezatěžuje to tolik zdravotní systém, protože místo toho, aby každý ten pacient přiběhl k očnímu lékaři, což si budeme teďka očních lékařů jako šafránu, tak nemusí teda hnedka navštívit ambulanci, nejbrž teďka první jako udělá se toto screeningové vyšetření.
0: Ve Valašském Meziříčí dnes začíná tradiční podzimní svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou ve městě stát do 21. října. Co do kontejneru nepatří, připomíná mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, například ledničky, baterie nebo staré televize. Nepatří sem ale ani železo a bioodpad. To všechno mohou lidé s trvalým bydlištěm ve městě odvést zdarma do sběrného dvora v ulici Mikuláše Alše. A staré pneumatiky, ty se dnes odevzdávají do pneuservisu, kde je odeberou zdarma.
1: Počasí.
0: Odpoledne očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, místy až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, nad 1200 metrů mohou být smíšené nebo i sněhové. Večer pak bude oblačnosti přechodně ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 10 až 14 stupňů. V noci pak bude polojasno až jasno, k ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno, odpoledne bude ještě místy nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň. Přes den stoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ústříte, že si dávejte pozor, na silnici 68 je uzavřen pravý jízdní pruh, probíhají tam stavební práce. A my už vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: To byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Lucie tady s vámi ve vysílání bude až do dnešního večera a každou celou pro vás bude mít novinky nejen ze severní Moravy a Slezska. Začíná hodinka, ve které si písničky vybíráte sami. Po písničce už tady bude hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Já připomínám telefonní číslo, je to 596 11 22 66. No a možná jste během dnešního našeho vysílání zaznamenali, že v každé hodince máme i jednu skvělou novou rubriku. I ta vás nemine. 30 vteřin z rubriky Víte, že. Tak třeba se dozvíte něco zajímavého. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné poledne na Moravu i do Slezska.

0: Víte, že největším rybníkem na severní Moravě a ve Slezsku je rybník Bezruč v Jistebníku? Je součástí jistebnické rybniční soustavy v chráněné krajinné oblasti Poodří. Plně napuštěný, má rozlohu asi 75 hektarů. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Doufám, že vás naše nová rubrika Víte, že baví, protože je to spousta zajímavostí z naší milované severní Moravy a Slezska. Mě to teda baví hodně a mnohé mě bude i inspirovat k vytváření dalších kvízových otázek. Teď začíná pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Já jsem před malou chvílí měl hovor, volala mi paní Anička z Hati, ta nemá dneska zrovna dobrou náladu, je sichravé počasí. A už je sama, nicméně mám pro ně jednu hezkou písničku. Tak Aničko, hezky si to užijte a já už se těším na další telefonáty. Na telefonní lince 596 11 22 66.

0: Tak tohle byla Zuzana Navarová a legendární pohádková písnička Čertví proč. Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme za dalším přáním. Tentokrát do Darkovic, odkud nám volá Lucie. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás vždycky zdravím v rozhlase. Já bych dneska chtěla popřát paní Hedvice Kalvarové z Darkovic, která má krásné narozeniny. Hedo, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání. To ti přeje bratr Alfon s rodinou, bratr Franta s rodinou. A ještě bych měla jedno blahopřání. Včera oslavila krásné narozeniny naše sestřenka, paní Trudka Chovancová ze Štěpankovic. Přejeme jí taky hodně štěstí, zdraví, lásky, božího požehnání. Všichni z Darkovic. Děkuji moc krát. Naschledanou.
0: Rádo se stalo. Zdravíme do Darkovic. Mějte si tam hezky.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme za dalším přáním a za další hezkou písničkou. Tentokrát se vypravíme do Třince. Volá nám paní Jarmila. Tak dobrý den, je to vaše.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Všem Marcelům, kteří dnes mají jmeniny, přejeme všechno nejlepší. Dnešní den je také narozeninový a je to pro pana Vlastimila Knebla, zasloužilého hasiče z Krmelína. Milý Vlastiku, dnes je tvůj velký den, pro toho oslav s úsměvem. To, po čem člověk v tomto věku touží, je to, ať zdraví ještě dlouho slouží. Ať zdraví, štěstí, boží požehnání, láska nejbližších a pohoda je s tebou na pořád. To chceme ti všichni dnes přát. Především tvoje rodina a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Mějte se, pane Vladimíre, moc hezky a přeji vám příjemný den.
1: Taky vám přeju příjemný den a děkuju za zavolání. To byla paní Jarmila z Třince.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Veronika Rašková ze Slezské diakonie. Řeč bude o péči o blízké s diagnózou Alzheimerovy choroby. Jak čelit ztrátě paměti, dezorientaci a změnám chování, probereme i poradenství a projekt Společnost přátelská demenci v Moravskoslezském kraji. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a my míříme rovnou za dalším hudebním přáním. Zůstáváme v Ostravě, míříme na jižní předměstí do Staré Bělé. Od tam nám totiž volá Radek. Hezký dobrý den.
4: Dobrý den ještě jednou.
3: Tak povídejte, Radku.
4: Paní Aničce z Hatí bych chtěl popřát hodně zdraví. Dlouho jsme se neslyšeli přes vaše radio. Ať zdravíčko slouží a všechno nej. Ať se drží. A přeji krásný den. Paní Aničce i vám.
3: Já vám taky přeju krásný den a paní Anička určitě poslouchá. To byl pozdrav od Radka a teď už Elektroband a Svatovítské zvony.

Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Je 12 hodin 28 minut a vy posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Stačí, když se k nám dovoláte na telefonní linku 596 11 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A míříme na Těšínsko. Další přání v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava bude mít paní Emílie z Nebor. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den přeji všem posluchačům i vám v rozhlase. Prosím o zahraní písničky pro Lidku Brivcovou z Komorní Lhotky, která má dnes narozeniny. Milá Lidko, přeji ti hlavně zdravíčka, štěstíčka, božího požehnání a se ti ve všem dobře daří. Celého srdíčka přeje teta Kluzová a k blahopřání se připojuje celá velká moje rodina a všichni, kdo tě mají rádi. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy nashledanou.
1: Rádo se stalo, paní Emilie, mějte se krásně.
2: Jo, vy taky a děkuji vám moc krát.
1: Nemáte zač a z Nebor do Ligotky už letí písnička.

0: Tak tohle byla duo Yamaha a Vinohrady zelené na přání paní Emílie z Nebor. Vy posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a přání k písničce můžete mít i vy. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66.
1: Mám tajnou skříň fotky z našich výletů. Když

na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme za další písničkou, tentokrát k břehu Mrožnovské Bečvy. Ve Valašsko-Meziříčském Hrachovci nás totiž čeká Pepa. Pepo, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych prosil zahrát včera manželka Maruška Vašutová a Rozena Koňaříková se dožila 70 roku a dneska my slavíme 52 roku manželství, takže bychom prosili nechat si zahrát.
0: Tak to je krásné výročí, já vám oběma blahopřeju, pozdravujte svoji paní a posílám písničku. Mějte se hezky.
1: Děkuju.
0: V Hrachovci,
1: mějte
0: Pepo.
1: Mějte se všetci dobře.
0: Taky se mějte dobře a naslyšenou.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu.

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hříček, ale nejlepší káva je v Hypernově ure.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam a tebe občas jinam, na špatné věci pro ty dobré zapomínám. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu,

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A naše dnešní toulání po Moravě a Slezsku za přáními a písničkami je téměř u konce, ale závěr bude patřit paní Nadě, která se nám dovolala z Ostravy Výškovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, ještě jednou dobrý den, pane Vladimíre. Pozdravuji všechny posluchače Českého rozhlasu. Toto hudební dárek bychom chtěli poslat panu Marcelovi Dudkovi z Darkovic k jeho jmeninám. Milý Marceli, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, boží požehnání, ať se ti splní každé tvé přání. To ti přeje Naďa z Ostravy Výškovic a Ujo Pepík z Hlučína. Děkuji vám, pane Vladimíre, za vyhledání písničky a přeji krásný zbytek dnešního dne.
1: Taky vám přeju krásný den, mějte se hezky, paní Naďo, naslyšenou.

0: i za stole.
1: Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 12. října. Za mikrofonem mě už za malou chvíli vystřídá Oskar Hess a jeho Osobnosti Česka. Tou dnešní osobností bude spisovatelka Kateřina Tučková. Ještě předtím ale rozhlasové zprávy s Lucií Kociánovou. Pro dnešek se od mikrofonu loučí Vladimír Šmehlík. Mějte hezký den na Moravě i ve Slezsku.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
4: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů, dnes je schválila státní volební komise. Akademickému senátu Ostravské univerzity se dnes představí kandidáti na post rektora. V Rožnově pod Radhoštěm se ode dneška zavře chodník u polikliniky, kudy chodí děti do školy. Zítra bude polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly vyjít zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec.
5: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
4: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat nejvyšší správní soud. Akademickému senátu Ostravské univerzity se dnes představí kandidáti na post rektora. Mezi nimi je současný rektor Petr Kopecký, děkan pedagogické fakulty Daniel Jandačka a děkanka přírodovědecké fakulty Zuzana Václavíková. Začátek předvolebního shromáždění je dnes v 15 hodin v univerzitní aule. Rektorské volby se pak uskuteční v pondělí 26. října. V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. V Rožnově pod Radhoštěm se ode dneška zavře frekventovaný chodník na Letenské ulici u polikliniky. Stavbaři ho do konce listopadu rozšíří a předělají na stezku pro chodce i cyklisty, říká mluvčí města Eva Javorová.
6: Letenská ulice je jednou z cest, kudy děti chodí do základní školy pod Skalkou. Během uzavírky mají využívat trasu kolem polikliniky, kterou radnice vyznačila kvůli stavbě kulturního centra. Děti od Rybníčku a z Lesní ulice mohou chodit přes atletické hřiště a areál školy. Tuto trasu využívají od září také žáci základní školy pod Skalkou a děti ze základní školy Sedmi Kráska.
3: Počasí.
4: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. K ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno. Dopoledne ale počítejte ještě místy s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň. Přes den pak vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Karviné zasahují složky IZS v ulici Havířská u vážné nehody. Auto tam srazilo chodce, počítejte na místě se zdržením. A další dopravní komplikace, hlaste na lince zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnirch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnirch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet, nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo kipovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyně národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně, jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak, než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže existovalo zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono
2: vlastně se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Tak zahodila ten rukopis,
3: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak je papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bruntál má za sebou první kolo povolebního vyjednávání. Bík v Řepišti na Frýdecko-Místecku výrazně zranil staršího muže. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. Zítra ráno očekávejte mlhy, během dne polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Výherci komunálních voleb v Bruntálu se zatím nedohodli na budoucí koalici. Volby v Bruntálu vyhrálo hnutí ANO 2011. Na druhém místě skončilo hnutí Pro změnu a třetí místo obsadil Bruntál 2026. Jde o subjekty, které ve městě vládly v minulém volebním období. Zástupci vítězných hnutí uskupení už měli první schůzi. Další jednání je v pátek a kdo bude ve městě vládnout, se tamní voliči dozví nejspíše příští týden. Muže v Řepišti na Frýdecko-Místecku napadl bík. 73-letý muž byl po srážce se zvířetem vážně zraněný. Na místě zasahovali i letečtí záchranáři. Muže transportovali do fakultní nemocnice v Ostravě, kde ho předali ve stabilizovaném stavu. Potvrdil mluvčí zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Lukáš Humpl.
2: 73-letý muž utrpěl velmi vážné poranění hrudníku a mnohočetné ranky a oděrky po těle. Záchranáři provedli nutnou imobilizaci. Z důvodu zhoršeného dýchání dále zavedli vzduchovod a zahájili kyslíkovou terapii.
0: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saudsko-arabském hlavním městě Riádu, kde nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Husíové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Zdravotní pojišťovna RBP plánuje nabízet firmám preventivní vyšetření očí přímo na pracovišti. Ve spolupráci s Ostravským centrem telemedicínských služeb chce převážet speciálního robota s umělou inteligencí do velkých podniků. Nový přístroj umí zkontrolovat oči za 10 minut. Výsledky pak zhodnotí oftalmolog a doporučí lidem další postup, říká mluvčí RBP Ivo Čehlechovský.
3: My výhledově počítáme, nebo byli bychom rádi, aby tento robot s námi absolvoval takzvané zdravé podniky, kdy my jezdíme přímo do jednotlivých firem v Moravskoslezském a jiných krajích a přímo těm zaměstnancům na pracovišti poskytujeme takový preventivní komplex služeb.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. K ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno, dopoledne ale počítejte ještě místy s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, přes den vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Havířově se v hlavní třídě srazila dvě auta, počítejte tam se zdržením. A na dálnici D1 je uzavřen Klimkovický tunel ve směru na Prahu. Probíhají tam práce údržby, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásné odpoledne. Po 14. hodině vás už zdraví z ostravského studia Českého rozhlasu také dnes za všechny. Iveta Dadamová a vítám vás u našeho odpoledního vysílání dnes už s datem 12. října. Co nás ale čeká? Určitě se budeme věnovat povolebním vyjednávání. Někde už je rozhodnuto, jinde nově zvolení komunální politici stále jednají. Jak na moravskoslezských radnicích složí vládnoucí koalice? Vše sledují naši reportéři a ten stručný přehled nabídneme už za chvíli. V této hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava můžu slíbit jedno zastavení v ostravské zoo a za malou chvíli také naší novou rubriku. Rubriku, která se rozhodně týká jak Moravy, tak Slezska. A co muzika? Kapela No Name a Iveta Bartošová už za chvíli, nebo třeba kapela Olympic, ale bude toho více. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

Protože největší vodní plochou v Moravskoslezském kraji je přehrada Slezská Harta na řece Moravici. Leží nedaleko Bruntálu a má rozlohu přibližně 872 hektary. Okolí přehrady si oblíbili i filmaři. Natáčeli se zde například některé scény velkofilmu Johanka z Arku. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: A jak jsem slíbila, tuto hodinu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava začínáme aktuálně další sérii povolebních schůzek. Si na dnešek naplánovali lídři politických uskupení v Ostravě. Volby v krajské metropoli vyhrálo hnutí ANO pro většinu, ale potřebuje minimálně jednoho většího koaličního partnera. Do zastupitelstva se v Ostravě dostala také koalice Srdcova, Starostové pro Ostravu, Hnutí Ostravák a Motoristé. Od sobotní noci sleduje politická jednání v Ostravě reportérka Marta Pilařová, kterou už vítám ve vysílání. Marto, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak daleko jsou jednání v Ostravě?
1: Vítězné hnutí ANO má v tuto chvíli za sebou dvě jednání s druhým a třetím v pořadí volebních výsledků. Hned ráno za lídrem Richardem Verešem dorazil stávající primátor Jan Dohnal z koalice Srdcova. Ta je ve složení ODS, Lidovci, TOP 09 a Nestraníci. Oba politici se po skončení zhodli, že v programových otázkách si rozumějí, ostatně vládli spolu na radnici doteď. Podle Richarda Vereše s ANO jim Srdcova nabídla většinu v radě a post primátora. Před půl hodinou pak skončilo jednání hnutí ANO se Starosty pro Ostravu. Ti ve volbách posílili a mají výraznou pozici. Nabízejí hnutí ANO shodu na městě i v obvodech.
0: Marto, jaké jsou tedy reálné možnosti?
1: Srdcová i Starostové pro Ostravu by mohli sestavit s hnutím ANO koalici samostatně, tak to narýsovali výsledky voleb. V tuto chvíli už ale tato dvě uskupení jednají jen spolu a je to důležitá schůzka, protože by stačilo, aby přibrali do trojice hnutí Ostravák a mohli by hnutí ANO obejít. Richard Vereš z ANO se v tuto chvíli schází s Motoristy a v podvečer ho čeká schůzka s hnutím Ostravák. Možností je stále hodně a jak to dopadne, naznačí výsledek dnešních jednání. Nikdo v tuto chvíli neříká, že by s někým druhým za žádnou cenu do koalice nešel a moudřejší budeme zítra, kdyby mohlo přijít oznámení o už domluvené spolupráci některých subjektů.
0: Tak to byla z ostravského magistrátu reportérka Marta Pilařová. Marto, díky za všechny aktuální informace. Loučím se, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A ve studiu, v ostravském studiu Českého rozhlasu je teď Silvie Mikulcová. Silvo, jak to vypadá v ostatních městech?
2: No, zajímavá je situace v Karviné. Tam zatím nikdo s nikým nejedná, potvrdil nám to náměstek primátora Lukáš Rašek z vítězného sdružení Žijeme pro Karvinou. Vše tam totiž brzdí avizovaný podnět k soudu, který chce zítra podat karvinská SPD. Její lídr oznámil, že hnutí chybělo k zisku mandátu, nebo chyběly pouhé dva hlasy k zisku mandátu, a proto chce nechat výsledky přepočítat. V Karviné ale není kde spěchat. 41členné zastupitelstvo dominantně ovládlo sdružení primátora Jana Wolfa Žijeme pro Karvinou, které obsadí 30 křesel, má tedy jasnou většinu. Ve hře je ale podle zákulisních informací jednání s hnutím ANO, protože tam jsou mezi zastupiteli zvolení politici angažovaní i na kraji, takže tam jde o dobré vztahy s hejtmanstvím. Já ještě zamířím třeba i do Třince. Tam lídr vítězného uskupení Volte Třinec Marian Plucnar potvrdil, že volební vyjednávání pokračují hlavně s dalšími dvěma nejsilnějšími subjekty, nezávislými Třinec a ANO. Dohodu očekávají v polovině týdne. Podle Jana Mazecha z ANO bude záležet hlavně na detailech. Programy v rámci komunální politiky považuje za velmi podobné. Výrazně tam oslabily osobnosti pro Třinec, které radnici dlouho vedli. Teď vyčkávají, jestli je osloví vítězové voleb. Když nebudou ve vedení města, tak budou podle Adama Kuřoka plnit roli konstruktivní opozice. A ještě teď proberu v Opavu. Tam je to komplikované a rozhodující jsou zřejmě Zelení pro Opavu. Vítězné hnutí ANO podle lídra a stávajícího primátora Tomáše Navrátila už podepsalo memorandum o koaliční spolupráci s občany městských částí Opavy, ale to jim pro většinu nestačí. Podle Tomáše Navrátila pokračují jednání se Zelenými a na jejich rozhodnutí čeká také OK změnu pro Opavu Petra Čutka. Hnutí už je podle něj domluvené s ODS a se Zelenými by taky dali dohromady většinu, i když by to podle ně i byla velmi křehká koalice, konkrétně 20 hlasů z 39, to znamená, že jednání v Opavě budou ještě velmi dramatická.
0: Jak probíhají povolební vyjednávání v Moravskoslezském kraji, to zhrnula také v ostravském studiu Českého rozhlasu reportérka Silvie Mikulcová. Silvo, i tobě děkuji.
2: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Lucí Bílou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme do ostravské zoologické zahrady. Královny noci, takovéto poetické označení si v nově otevřeném pavilonu obojživelníku právě v ostravské zoo vysloužily zářivě barevné stromové žáby z čeledi rosničkovitých. O listovnicích si už více řekla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová s mluvčí zoo s Šárkou Novákovou.
1: To jsou právě žabičky s tou noční aktivitou, takže tak jako posluchači znají třeba noční Tanganyiku nebo noční expozici v pavilonu Evoluce s převráceným světelným režimem, tak přesně tak to funguje i tady s listovnicemi a je potřeba ano chviličku nechat přivyknout oči na tu temnotu a hledat, protože ty listovnice samozřejmě, když sedí se složenými nožičkami, tak jsou celé zelené a nehýbou se, tak se snadno dají přehlédnout, ale v momentě, kdy se třeba cítí trošku ohroženy nebo chtějí vystrašit, tak otevřou své velké oči a i vlastně
2: zasvítí na nás
1: a ještě odhalí takové kontrastně zbarvené části těla, takže to určitě krásná podívaná. Malinko připomínají naše rosničky, taky mají vlastně přístavkovité končetiny, kterými se umí udržet na velmi hladkých površích právě listů.
2: A kde žijí?
1: Tropické oblasti Jižní Ameriky, Střední a Jižní Ameriky.
2: A pokud si dobře prohlédnete interaktivní tabuli, tak zjistíte, že taková listovnice může žít až 10 let. Co ještě zajímavého o nich víme, o těchto žabkách, které jsou opravdu velmi fotogenické?
1: Jsou velmi fotogenické a jsou i velice zajímavé, a to nejenom listovnice, ale spousta dalších žab, které nebo druhů, které tady chováme, a věřím, že i ty panely, které tady svítí, tak návštěvníky zaujmou, protože právě listovnice mají takový zajímavý způsob rozmnožování. Obojživelníci vlastně pro rozvoj vajíček a larválního stádia, čili půlců, potřebují vodní prostředí. Ale nevždy to musí být rybník nebo větší nádrž, ale právě ty tropické žabky využívají zbytkovou vodu třeba v úžlabí listů nebo i tu vzdušnou vlhkost, a ty listovnice právě to mají, takže z druhé strany nebo ze spodní strany listů ta vajíčka nakladou a v momentě, kdy třeba se blíží, je to neuvěřitelné, že mají jakýsi takový signál nebo zacítí nebezpečí, tak ta embrya se mnohem rychleji začínají vyvíjet a padají vlastně do vody, tak aby unikli tomu nebezpečí a vlastně přežili. Takže to jsou takové neuvěřitelné mechanismy, nad kterými my můžeme jenom žasnout.
2: Taky se dozvídám, že jsou to žáby, které neskáčou, takže oni tráví těmi přísavkami přisáté někde.
1: Ne, netráví, oni lozí. Oni prostě neskáčou, oni lozí, stejně jako třeba některé naše druhy ropuch, které mají kratší nohy. Na druhou stranu ty listovnice mají velice dlouhé, ale jsou to takové leskyně po stromech, takže neskáčou po zemi jako jiné žabky, ale lozí.
2: Jak vlastně jsou velké? Ještě pořád jsme neviděli.
1: 5-7 cm jako tělíčko, samozřejmě ty nožky jsou potom mnohem delší. Neviděli, ano. Je třeba někdy trpělivosti, abychom zvířata našli, ale určitě tady jsou, tak věřím, že budou mít návštěvníci velké štěstí a tak je uvidí.
2: Ještě před otevřením amfibiária, chovali jste listovnice někde v zázemí nebo měli domov v nějakém jiném teráriu?
1: To je velice dobrá otázka, protože my jsme skoro všechny živočichy nebo ty obojživelníky měli už před otevřením amfibiária a to je taky jedno z témat vlastně. Celosvětově je to vlastně nejohroženější skupina obratlovců, téměř polovina všech známých druhů je kriticky ohrožena nebo ohrožena vyhubením a velký problém posledních několik desetiletí jim činí houbovité onemocnění chytridiomykóza, která se šíří, ale to je na další možná 3 díly, abych to posluchačům vysvětlila. Můžou si přijít to všechno přečíst tady k nám do amfibiária, ale protože opravdu to onemocnění se může šířit i mezi chovateli a různě, tak proto před otevření amfibiária ještě nebo budování amfibiária souviselo postavení jakési karantény obojživelníků v zázemí, kde vlastně všichni zvířata, všichni jedinci musí strávit zhruba měsíc karanténu, pokud by se u nich právě nějaké onemocnění projevilo, tak aby vlastně nezamořili pak ten celý pavilon, takže i všechny druhy nebo všechny živočichy, kteří jsou teď zde, tak trávili tu část, čili ano, minimálně měsíc tady byli někteří, ale jiní třeba červorovci, tak ty už chováme zhruba možná víc než půl roku a dokonce se i v zázemí už i rozmnožili.
2: Dodává mluvčí ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková z amfibiária od listovnic Královen noci Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Spisovatelka Karen Lednická, autorka trilogie Šikmý kostel, se většinou rozhovorům vyhýbá, ale pro Český rozhlas Ostrava udělala výjimku. Jaké další náměty v životě otevřel třeba právě Šikmý kostel a je to uzavřené téma nebo si žije svým životem? A proč třeba nerada poslouchá audioknihy? O jizvách na duši, strachu, křivdě, ale také o naději. To si můžete poslechnout tento rozhovor na našem webu, kde najdete také naše rozhlasové listování právě s četbou z trilogie Šikmý kostel. Tak více na ostravarozhlas.cz.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Krásné odpoledne společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Teď vás pozveme na procházku do možná poněkud netradičního terénu. Hlavní hřbitov v Ostravě Vítkovicích dobře totiž zná historik a kronikář Petr Lexa Přendík. No a i tímto místem někdy provází zájemce v rámci poznávacích komentovaných vycházek. S redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava s Petrou Štrimplovou se ale zastavili u dvou velkých křížů. No a prozradili o nich určitě i něco víc.
1: Jeden z vítkovických křížů. V kterém místě vítkovického hřbitova stojíme?
2: Stojíme, no to se dá těžko tak jako říct úplně lehce, každopádně když vejdete hlavní bránou, tak se dáte doprava a tady se tak jako různě klikatí komunikace a mezi nimi na jedné z těch křižovatek najdeme kříž. Ten kříž je zajímavý nejen svou datací rok 1875, ale i materiálem, je proveden z tyrolského mramoru a ten rok 1875 odkazuje k době, kdy ve Vítkovicích vůbec poprvé v dějinách byl založen hřbitov. Stal se tak po vypuknutí epidemie cholery, která postihla náš kraj v 70. letech 19. století. No a Vítkovice, které se bouřlivě rozvíjely, pochopily, že potřebují tedy samostatný hřbitov, tak si ho založili a obec se také složila na tento kříž. On je také zajímavý tím, že se už několikrát stěhoval. Poprvé už v roce 1889, kdy bylo původní pohřebiště, což je dnešní parčík u divadla Mír, zrušeno a adaptováno na obecní park. Ten kříž se přestěhoval na nový hřbitov v prostoru dnešního sadu Jošky Jaburkové. No a i když se tento hřbitov v roce 1919 likvidoval, tak zase musel být kříž přesunut znovu, takže proto je na něm i letopočet 1914, takže vlastně to je období, kdy je přesunut na současné místo a na svém místě stojí do dneška.
1: Zajímalo by mě, jak se stěhuje takový kříž, to musí být velký proces.
2: Každopádně ty kříže jsou udělány tak, že se dají rozebrat, oni jsou spojeny většinou nějakými železnými kotvami a kramlema, takže za pomocí koňských povozů asi v té době ho převezli na nové pohřebiště, ale zdaleka to není jediný kříž, který tady máme, protože se teď přesuneme na opačnou stranu hřbitova proti vstupní bráně.
1: Tak a my stojíme u druhého kříže, který je v rámci toulání vítkovickým hřbitovem pozoruhodný.
2: Je takový jako jednak daleko větší a jednak stojí v hlavní ose, takže když vejdete na vítkovický hřbitov, tak hnedka proti sobě uvidíte tento kamenný kříž. Nutno říci, že vítkovický hřbitov byl založen v roce 1913, kdy získal i tu krásnou bránu, kterou jsme sem vešli. Ale tento kříž pochází už z roku 1889, protože je to jediná taková hmatatelná vzpomínka na původní vítkovický hřbitov, který se nacházel v nynějším sadu Jošky Jaburkové mezi Výstavní a Lidickou ulicí. A když tam v tom dnešním sadu byl v roce 1889 založen hřbitov, tak jeden z nejbohatších průmyslníků v tehdejších Vítkovicích jmenoval se Pavel Sýs a měl i krásnou cihlovou vilku u Rusky.

0: Ale velká investice tehdy, na tehdejší dobu?
1: Já si myslím, že...
0: Pustil z kapsy hodně.
1: Já si myslím, že pustil hodně, ale byl to zase člověk, který disponoval několika cementárnami, takže asi ho to úplně tolik netrápilo. No a v sadu Jošky Jaburkové tento kříž stál do roku 1919, kdy byl hřbitov zlikvidován a adaptoval se na městský park. No a své nové místo našel tady na Vítkovickém hřbitově a stojí tady až do dneška a vidíme, že by taky potřeboval už teďkom nějaký generální zásah. Tak já věřím, že Vítkovická radnice se do toho pustí, protože v současné době dokončuje rekonstrukci hřbitova, takže i tato památka asi přijde na řadu.
0: Určitě ho neminete, nepřehlédnete, protože na výšku má takové dobré...
1: 6 metrů?
0: 6 metrů, tak. Z Vítkovického hřbitova, z Vítkovic, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: kdo pravděpodobně povede nový Čín, řekneme za chvíli. Podrobnosti za 5 minut v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás v 15 hodin bude mít Lucie Kociánová, která celé dnešní odpoledne připravuje aktuální zprávy. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Novém Jičíně usede na radnici nejspíš opět hnutí ANO s koaličními partnery. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou. Geologové na Lysé hoře hloubí nový vrt pro Bezručovu chatu. Zítra bude polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Nový Jičín pravděpodobně povede stejná koalice jako v předchozím volebním období. Memorandum tam krátce po volebních výsledcích podepsalo hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL spolu se Zelenými, Piráty, TOP 09 a STAN. Obešli tak vítězné uskupení Náš Nový Jičín, které druhé ANO porazilo o 6% a skončí tak nejspíš v opozici. Koaliční smlouvu chce dosavadní primátor Stanislav Kopecký z hnutí ANO podepsat do 13 dnů od podpisu memoranda.
2: Pokud se to nepodaří, tak budeme vyjednávat i s ostatními stranami.
3: Dosavadní primátor Stanislav Kopecký z hnutí ANO zároveň dodává, že koalice chce spolu pokračovat i kvůli rozpracovaným projektům z předešlého volebního období.
4: Situace nás hrozně mrzí, protože voliči jasně řekli svými hlasy, že by v Novém Jičíně chtěli změnu.
3: Okomentovala podpis memoranda Monika Vindišová z uskupení Náš Nový Jičín. Zároveň ale dodává, že to ještě nevzdávají a budou vyčkávat. Z Nového Jičína Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů více než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce. V blízkosti opavské sportovní haly vzniká další zázemí pro míčové a adrenalinové sporty. Jako první je dokončené streetballové hřiště s basketbalovým košem za více než 2 miliony korun.
5: Hřiště s modrým povrchem je výsledkem hlasování obyvatel, kteří právě tuto investici podpořili. Oblast u víceúčelové haly poblíž městských sadů je jedním ze sportovních center ve městě. Zbývá ještě doplnit lavičky, oplocení a další vybavení. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Vrtači hloubí nový vrt pro Bezručovu chatu na Lysé hoře. Musí se dostat do hloubky až 200 metrů přes pískovcové podloží. Původní vodní zdroj pravidelně vysychá. Pitnou vodu pro potřeby turistické chaty musí dovážet vodohospodáři v cisternách. Užitkovou dobrovolní hasiči. Jak upřesňuje Martin Štiller z Klubu českých turistů, vrt bude stát asi 4 miliony korun.
6: Klub českých turistů vyhlásil sbírku na 1 milion a aktuálně tam je cirka 500 tisíc. Věříme, že ještě se něco dozbírá. Zbytek plánuje klub českých turistů zafinancovat z nějakých vlastních zdrojů, případně z nějakého úvěru. Jednáme taky ještě s jedním velkým strategickým sponzorem, takže budeme doufat, že i toto dopadne.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno, k ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo i mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno, dopoledne ale počítejte ještě místy s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň, přes den vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku se v Beskydské ulici bouralo, počítejte tam se zdržením. A se zdržením počítejte taky na silnici 67 u Dětmarovic, je tam odstavený kamion.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Přeji vám krásné odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a po 15. hodině další aktuality a zajímavosti. Zamíříme třeba na ostravský Landek, na jaře tam tým odborníků z Masarykovy univerzity a také z Ostravského muzea provedl průzkum speciální geofyzikální. O co šlo, řekneme v polovině hodiny. No, chybět nebude ani pravidelná rubrika Jak nenaletět. Dnes upozorníme na zábavná videa, která ovšem vytvořila umělá inteligence. Podrobnosti v druhé půlce hodiny, ale za chvíli už Věra Špinarová, Jiří Schillinger, anebo třeba kapela Opět a Radeček. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.

Víte, že nejmenší samostatnou obcí na severní Moravě a ve Slezsku je Nová Pláň na Bruntálsku? Na konci roku 2025 měla tato obec 56 obyvatel. Vznikla v 17. století kolem tehdy nově vybudovaného měděného hamru. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Dobré odpolední Českého rozhlasu Ostrava si teď připomeneme kampaň Dožít doma, kdy pomoc mobilních hospiců je v určitých situacích zcela nepostradatelná. Polohovat, krmit, přesadit z postele na křeslo. Tak to všechno se naučil vnuk, který se společně s maminkou Zašové na Vsetínsku stará o ležící babičku. Péči doma zvládají i díky mobilnímu hospici Citadela z Valašského Meziříčí. Ten se zapojil do kampaně už zmíněné Dožít doma. Za rodinou Pavlicovou se vypravila i naše rozhlasová reportérka.
1: Chceš se napít, mami?
2: Hermana Pavlicová teď bere do ruky láhev s pitím a dává mamince napít. Jak dlouho je maminka právě na tomto místě, tady v obýváku, odkud na ní jde hezky skrze ty dveře sluníčko?
3: V podstatě začínáme čtvrtý rok. Ještě ve svých 83 letech bydlela sama v bytě, fungovala samostatně, jezdila autem. Pak nastala situace, že měla jít na operaci očí a z toho se tak nějak zesypala psychicky a skolabovala a zůstala ve fázi, že zůstala ležet.
2: Maminka se z postele dívá na bílou stěnu, která je plná zarámovaných fotografií, nejen těch rodinných, ale také z cest.
3: Celý život cestovala i s taťkou, měli karaván, jezdili po celé Evropě.
2: Do péče o babičku se zapojuje celá rodina a taky syn paní Romany Vítek. Co všechno umíte?
4: Tak žulnout i na bok, nebo jakože polohovat, dát i napít, najíst, nějaký transfer z postele na křeslo. Dva dny jsem ve škole a jinak se staráme přesně s maminkou.
2: Tady na této fotografii je Vítek v Tatrách. Hned vedle je snímek, kde je maminka, její sestra, ale taky babička.
3: Poté, co babi skolabovala a zůstala ležící, tak náš první výlet byl na jaře 24, jsme jeli do Tater. Ona si to strašně přála.
2: Tu fotku máme tady, maminka je na vozíčku a za vámi je Štrbské pleso.
3: Pořád jsme zvažovali, jestli pojedeme, jestli nepojedeme. Kdyby babi na tom výletě odešla, tak by to bylo složitější z repatriací, ale nic horšího se nám stát vlastně nemohlo.
2: Tak my se od fotografií přesuneme na druhou stranu. Bonbon teď podává babičce sestřička Lenka Potěšilová.
5: Paní Pavlicová, dáte si čokoládku? Otevřete pusu, zkuste. Já vám dám do pusinky. Je to dobré?
2: Paní Lenko, odkdy tady přicházíte jako zdravotní sestra do rodiny?
5: Velkou práci jsme tady zastali z počátku, kdy rodina si v péči byla nejistá. Přišla babička domů s tím, že si nevěděli vůbec rady, polohování, vyměna inkontinentních pomůcek, krmení.
2: Vám to dodalo určitě odvahu?
3: Dodalo nám to odvahu a hlavně my, když jsme se v tom tak plácali, tak holky vždycky ráno přišly, já jsem na ně vychrila všechny svoje pocity, v podstatě dělali mi takovou psychohygienu.
5: Od pečujících to slycháváme často, že i dá se říci, když si to neuvědomujeme, tak určitou podporu i tu psychickou pro rodinu určitě jsme.
2: Říká Lenka Potěšilová, jedna ze zdravotních sester terénní služby Valašsko-Meziříčské diakonie, která pomáhá lidem zůstat a dožít doma. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na ostravském vrchu Landek stával ve středověku hrad nedávno. Nebo je to hodně dávno, před staletími zanikl a nezůstal z něj téměř ani kámen. Letos na jaře ale lokalitu probádali experti přes archeologii a pomocí geofyzikálního průzkumu zjišťovali, jestli návrší ukrývá dochované zděné struktury zaniklého hradu a jestli je možné odhalit přesněji dispozici a podobu. S archeologem ostravského muzea Zbyňkem Moravcem na Landek vyrazila redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová a zjišťovala další podrobnosti.
1: Kdyby jsme, pane Moravče, chtěli obsáhnout vlastně to území, kterého se týkal ten průzkum rozpažené ruce od nevidím do nevidím, jak by to sahalo?
2: No, sahalo by to zhruba, když půjdete vlastně do toho areálu hradu, půjdete přes ten příkop, přes ty valy, tak půjdete po té pěšince, tak ten průzkum se týkal území nalevo i na pravé straně od té pěšinky 5 až 10 metrů, až vlastně k rozhledně.
1: Tak a co se vlastně tady dělo? Kolik odborníků z jakých různých sfér, zájmu, oborů tady zkoumalo a zůstalo něco viditelného po tom průzkumu tady? Představí si člověk nějakou třeba díru nebo něco takového?
2: Tak on to byl nedestruktivní průzkum, byl to geofyzikální průzkum, to znamená, že potom nezůstalo vůbec nic v terénu. Byl to průzkum, který formou georadaru, magnetometru zkoumal to, co je uloženo vlastně pod zemí, takovým způsobem, aby se ten povrch nenarušil.
1: Takže jak kdyby si zrentgenujete, proskenujete to pod námi, na čem stojíme a uvidíte v těch vrstvách, kdo tam všechno, co udělal.
2: Ano, vlastně uvidí samozřejmě anomálie, které vlastně vybočují z toho průměru nebo z té situace v případě toho georadaru, případně prostě magnetometru, tak vlastně magneticky nějaké činné částice se tam zaznamenávají. A prováděli to odborníci z Masarykovy univerzity, archeologie, muzeologie, filozofické fakulty, doktor Murín to vedl a prováděli to vlastně v dubnu během několika dnů.
1: No a co se zjistilo teda? My známe nějakou historii tady tohoto místa, ale co se teda objevilo?
2: Já bych ještě dodal vlastně, že ten výzkum byl omezený, protože ideálnější by bylo to samozřejmě projít celé. Ono to není jako časově zas tak náročné, ale nebylo to možné kvůli vzrostlým stromům, kvůli vegetaci, kvůli popadaným stromům, tady masivní velké, jak vidíte, popadané stromy. A je třeba vlastně při tom průzkumu tím georadarem vlastně jít přímo po té zemi. Takže ten průzkum byl omezený na tu část, která byla dobře zkoumatelná. A cílem toho průzkumu bylo poznat zděnou strukturu, která se dochovala pod zemí. Aby jsme věděli, jak ten hrad, který tady vlastně stál od 13. do 15. století, byl pustý teda 16. století, jak ten hrad vlastně vypadal, protože i když tady byly prováděny archeologické výzkumy terénní, tak se nepodařilo tu vnitřní strukturu toho hradu vlastně nějakýmkoliv způsobem odhalit. Protože jednak u některých těch výzkumů postrádáme třeba i dokumentaci, tak byly jen na omezené ploše. Teď něco ten georadar, prostě ten geofyzikální průzkum umožňuje podívat se na celou tu oblast. A teďka ty výsledky.
1: Ano.
2: K tomu tak obšírně dostávám. Takže ty výsledky vlastně ukazovaly jakési anomálie prostě v různé hloubce, zejména u toho georadaru. A máme zhruba vytipované nějaké místa, kde ty anomálie jsou výraznější. To je třeba, jak jsme tady prošli kousek do toho vstupu, tam je taková jakoby čtvercová struktura, která by mohla být zděna. Problém u toho georadaru je, že, nebo vůbec u té geofyzikální průzkumu je, že ty výsledky jsou, že nám ukazují ty anomálie, které ukazuje, že by to více homogenní, méně homogenní, ale dokud se tam vlastně nepodíváte tím výzkumem terénním, tak nemůžete říct na 100% tohle je zeď, tohle je něco úplně jiného, nějaké zbytky úplně jiného, nebo nějaký objekt. Takže vlastně máme hypotézu, víme, že tady něco je, ale těžko se nám úplně říká na 100%, tady stála zeď, tady stál nějaký dům. Nevíme to, prostě úplně jasně.
1: No a vy jste říkal, že třeba byly místa, kde vy jste nějaké indicie, že něco bude měli, ale pak v rámci toho, co jste teda mohli obsáhnout, bylo nějaké místo, které se tak jakoby vylouplo, o kterém jste neměli tušení, že tam...
2: My jsme neměli vlastně žádné předpoklady v podstatě, jako kde něco je nebo není, takže vlastně nás všechno pro nás bylo určitě zajímavé. ale nedokážu vám v tuto dítě připravit něco úplně jasně přesvědčivého, nějaká struktura, která by jasně nám ukázala, to je fakt něco, o co víme, co by to mohlo být. Mm-hmm. To úplně tak nebylo. Jako.
1: No a co se dělo teda potom? Jak se s tím pak pracuje? Ti odborníci, kteří to dělali, tak to nějakým způsobem jsou schopni zakreslit, zaznamenat, zmapovat?
2: Jo, když oni vlastně udělali ten geofyzikální průzkum v Masarykově univerzitě, tak potom to vynesli do mapy, které si tady vlastně geoticky zaměřili, ty body, v kterých se ten průzkum dělal, a v té mapě vlastně to udělali podle hloubky, vlastně v jaké hloubce objevili jakou anomálii.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava archeolog Zbyněk Moravec. No a my se na ostravský landek v našem vysílání určitě vrátíme už po písničce. Teď Marta Kubišová. Pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Od druhé poloviny 13. století stojí na ostravském Landeku kamenný hrad, který zakládá Přemysl Otakara II. Na místě původního hradiska. Život tam zaniká v druhé polovině 15. století zřejmě kvůli česko-uherským válkám. Dnes je vrch Landek pustý, ovšem co je pod jeho povrchem se snažili prozkoumat experti z Masarykovy univerzity a ostravského muzea. O geofyzikálním průzkumu pomocí moderních metod a zařízení už řekl více redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové archeolog Zbyněk Moravec.
1: Tam se objevily vlastně dva typy nebo tři typy anomálií. Jedna taková asi spíš povrchová, podpovrchová, objevil se tady ten chodník, on je asi s něčím zpevněn, takže se i na tom georadaru projevil. Je hezký vidět vlastně, jak takhle pokračuje. Plus nějaká si mladší struktura asi, protože byla u povrchu, se objevuje někdy v těch místech, jak ten chodník odbočuje. Nevím, může to souviset třeba i s druhou světovou válkou.
2: Takže koukáme se směrem k rozhledně a ano. Vy ukazujete někde po pravé straně od chodníku.
1: Takže posluchači to mají teďka trochu těžší, tu orientaci se mnou.
2: Oni si to představí.
1: No, ale potom v těch větších hloubkách se objevily vlastně takové dva typy. Anomálie jedna více homogenní. Mohl to být třeba skalní podloží, nemusí to být vlastně i ten zásah člověka. A potom méně homogenní, což by mohly být třeba ty zdi. My jsme schválně tu jednu část rozměřili tam u té rozhledny, protože jak se stavila ta rozhledna v roce 98, tak tam probíhal archeologický výzkum docenta Kouřila a docent Kouřil tam objevil hradební zeď, teda půl širokou. Takže jsme to vlastně udělali i tam a zkusil jsem zjistit, jak ta zeď se tam projeví. A ona se právě projevila tím méně homogenním způsobem, takže možná, řekl bych, že to je ona, jak se na tom, tom plánu projevila. Tak bych řekl, že i ty ostatní, ty méně homogenní anomálie by mohly být něco, aspoň v některých případech, i z děné struktury. No.
2: Jenom ještě pro takové zarámování. Vy jste mluvil o století od do, kdy tady byl ten hrad, připomeňme to.
1: Byl vlastně založen Přemyslem Otakarem II. 13. století a zřejmě zanikl, nemáme k tomu přímý písemný doklad, během česko-uherských válek. Respektive on nezanikl, on furt stál, ale už byl neobyvatelný asi. V roce 1518 už objeven jako pustý.
2: Takže ten výzkum, který tady proběhl, tak vlastně mapoval ty anomálie, které by spadly právě do období, kdy tady existoval ten hrad. On se hlouběji už třeba dostat by asi nemohl přes nějaké, protože tady bylo i nějaké samozřejmě osídlení předtím, že jo,
1: No, staletí. Jde asi o to, že tam je hlavně limit toho skalního podloží. Oni vlastně, když ten hrad stavěli, jako stavěli vlastně na tom skalním masivu a mohli se samozřejmě zahloubit, třeba vidíme tady to obrovský příkop, vlastně když člověk přichází na ten hrad, tak tady viděl opravdu masivní příkop, to možná někoho ani nenapadne, protože to je tak obrovské, že to připadá, že to je přírodní, ale ono to je prostě obepíná tohle hradní plato v takovém půloblouku a to samozřejmě museli vylámat ve skále částečně. To znamená, že to podloží tady třeba je metr až dva metry hluboko, už začíná ta skalní a oni začíná hlouběji. Jako třeba mohli se zahloubit, třeba sklepy nebo tak vykopat tam ještě něco, ale jakoby to byla ta úroveň, na kterou oni stavili ten hrad potom.
2: No a vlastně pozdější, protože to spustlo, hrad zmizel a později, co tady na tom kopci se dělo, tak ten průzkum by to taky nějak jakoby reflektoval?
1: Mohl by to reflektovat, pokud, a já si myslím, že určitým způsobem to reflektoval, jednak tou pěšinkou, která je novodobá, ale i nějakými těmi recentními pruhy, které se jakoby objevily kousek vedle té pěšiny, jsou takové dlouhé a můžou souviset třeba i s tou druhou válkou s nějakými umístěním nějakých třeba protileteckých zbraní. Já nevím, nedíval jsem se, nestudoval jsem to, nechci tady vymýšlet, ale je to takové zvláštní jakoby pravidelná struktura.
2: Možná výstup z toho celého průzkumu pro vás jako archeologa, pro Ostravské muzeum?
1: Já jsem vlastně pokusil výsledky toho geofyzikálního průzkumu, který byl teda jen omezený na tu část, takový pruh, je to zhruba 1600 metrů čtverečních, tak jsem se pokoušel srovnat s jediným plánem, který je mi známý, který ukazuje trosky toho hradu Landeku zhruba z první poloviny 19. století, než byl úplně zlikvidován. A je pravda, že ten plánek je velice takový hrubý, stručný, ale ten průzkum fyzikální umožnil vlastně částečně tam něco jakoby opravdu napasovat na to. A je otázka samozřejmě, jestli to jak ten plánek je přesný, ten 119. století, a jak je to tak, kde se už pohybujeme v takové té rovině přání otce myšlenky.
2: Tak, no v tom 19. století, ale tady nezbyl kámen na kameni, to bylo vlastně rozebráno na ty koblovské baráky a podobně, ne?
1: Jo, to se vlastně rozebralo na baráky v Šilhařovici, v Koblově, na těch přilehlých obcí a ten hrad už byl asi rozebíran už od 16. století postupně. Přičemž v tom 19. století to vzalo úplně jiný švung, řekl, tam už nezůstalo tady stolo nic. Ještě okolo poloviny 19. století je nějaký zmínka, on je teda zmínka pozdější, ale bylo to, jak ten člověk byl jako mladší, nějaký horník z Petřkovi tuším, že ještě chodil na tom hradě mezi těmi zdmi a ještě vlastně šel do podzemí, do sklepa toho hradu, dal si tam nějaké muž, nějaké nádoby, přinesl je. Takže ještě to bylo nějakým způsobem dostupné v tom v první polovině 19. století, ale pak už to je, jak to je.
2: Zbyněk Moravec z ostravského Landeku, z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Tak například videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu vás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá třeba na kole. Redaktorka Bára Kvapilová ale narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 000 sledujících.

0: snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
1: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
0: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
1: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
0: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
1: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
0: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
1: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
2: A zítra si také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava v naší rubrice řekneme něco víc o potravinářských chytácích.
3: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Co budou muset při rozvodech více zohledňovat soudy? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 3 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Chybět určitě nebudou podrobnosti nejen k tomuto tématu. Po 16. hodině určitě pondělní humoriáda a hostem té dnešní by měl být Petr Jančařík. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Soudy budou muset při rozvodech víc zohledňovat zájmy dítěte, novelu schválila vláda. Případ údajného kupčení s hlasy v Českém Těšíně policie zatím neuzavřela. Orlová chce opravit památkově chráněnou radnici. Zítra bude polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
2: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
0: Policie stále neuzavřela případ podezření na kupčení s hlasy v Českém Těšíně a dál ho prověřuje. Potvrdila to krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jde o podezření, že někdo nabízel lidem bez domova za hlas 500 korun. Policie se zabývá také dalším případem, který se týká příslibu piva zdarma ve vybraných restauracích v rámci volební kampaně. Kriminalisté podle mluvčí prověřují informace, vyslýchají svědky a zjišťují okolnosti obou případů. Orlová chystá opravu historické radnice ve staré části města. Obnova památkově chráněné budovy z roku 1928 má stát zhruba 40 milionů korun. Podle mluvčí města Andreje Vargové Orlová na rekonstrukci žádá o evropskou dotaci.
3: Radnici čeká oprava střechy, dřevěného krovu a fasády, repase oken a sanace balkónů. Rekonstrukce zahrne i modernizaci technického vybavení budovy, proměnu obřadní síně a umístění výstavní síně v přízemí.
0: Sbor dobrovolných hasičů v Osoblaze dostane novou stříkačku. Zásahové vozidlo koupí hasičům přímo obec. Tamní radnice získala na nákup hasícího auta dotaci a hasičům ho předá příští rok na jaře. Staré výjezdové vozidlo už nebylo provozu schopném stavu, říká velitel tamních hasičů Jaroslav Adámek.
4: To bude vlastně nové auto, dá se říct bezporuchové, protože to staré jsme už poslední dobou jenom spravovali. Pomůže nám v tom, že bude mít kabinu pro 6 lidí, to znamená, může nás vyjet na jedno 6, staré auto bylo pro 4 lidi, což je to dovolené, ale není to moc praktické ohledně zásahu.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. K ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo i mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno. Dopoledne ale ještě počítejte místy i s nízkou oblačností. Noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň. Přes den pak vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Třinci se v ulici Lidická stala nehoda, srazila se tam dvě auta a bouralo se taky v Leskovci na silnici 57. Projíždějte tam velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
6: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš.
5: Piješ,
6: já, ale vodou
5: režim.
6: Samozřejmě.
5: Jo, jo, jo.
6: No tak pohoštění je slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
5: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
6: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás i Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudilinka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudilinka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrozovky.
3: Obrozovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrozovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudilinka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představit, je to tvůj spolužák taky.
3: Už.
2: Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudilinka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudilinka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že já... v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: No jdi k tomu.
3: Jdu k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: A prostě příštím programu.
3: A Rudilinka no, potom no. Byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé, je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. No. Byl jsem tam. V tom Downbeatu, že jo? Takže důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v
3: Downbeatu?
2: Ne, já jsem byl 8. jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Že feministický časopis Spy. Feministické časopis Spy. Ve Spy se byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to
2: Bartoška
3: měříš,
2: vůbec měříš. Se nezúčastnil. Já jsem 8. ale já se utěšil myšlenkou, že Zvizovi nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To není, to čtenářky jako mají, že jo?
4: Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: Ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopis.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 v časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se v nějaké žebříčku něčeho?
1: No,
0: Petře?
1: Překvapivě, budeš se teda divit, jo? Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc náklad. Marie Formáčková, která s tebou spolupracuje, nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: A měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: Jo, to je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
6: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se zná.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní Humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena Zdežata, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No.
9: No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co bude hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo? Jablův...
8: Paganini tady mám taky. Jablův trilek.
9: Hm? Já jsem jednou hrál,
8: no.
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky, jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky
4: ano,
2: točil.
4: Ano, ano, ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout. Vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. Mm-hmm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Nadějou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

strništi, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včera.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
2: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
4: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava Dalibor.
1: Ano.
4: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
4: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Tak dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
4: Jo.
1: Dobře.
4: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka, 30 kilometrů do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní.
4: Mějte
1: se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
5: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
6: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
7: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady.
6: Tak.
7: A co budeme hrát?
6: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
7: Cože?
6: Kavatína, Joachim Raff.
7: A koho?
6: Podívejte. Ne, koho?
7: No koho Raff, já to nevím, to víte.
6: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
7: ano.
6: Se jmenuje Joachim Raff.
7: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
6: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
7: No jo, to je pravda.
6: Ne, to byl Nichtiska.
7: Jo.
6: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
7: Který to je?
6: To je kobylka to. Tak prosím tu kavatínu, jo?
7: Koho?
6: Kavatínu budeme hrát.
7: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
8: A kavatínu, jo?
6: To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
7: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
6: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
7: Tím byste byl tak laskav.
6: No ale jaký chcete dlouhou?
7: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
6: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
7: No, jak to tam máte?
6: No to je...
7: No tak to hrajte přes celý až tady lekty pelestí, no.
6: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
7: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak 1/4 metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
6: No, můžete, prosím. D-dur je to.
7: Co říkáte?
6: D-dur.
7: Aha.
6: No, to je D-dur.
7: No, je tak dobře.
6: To je tvrdá tónina.
7: Jaká?
6: Tvrdá. Dur.
7: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
6: Jo? Jakou?
7: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
6: Ano.

0: hrajete? Já to neznám, jak to můžu hrát? Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kde pak bych k tomu přišel?
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody, tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták, Zdeněk, výborně, ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl, tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No, jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako tak to pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevil zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No od toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda, já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli velmi rafinovaně převlečeni. Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými

0: Kroměříže,
1: ano. No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád. A teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
0: No, on říkal, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, ano. Že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
1: Tak uvidíme, no.
0: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
1: Je to možné, samozřejmě.
0: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
1: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, a pak...
0: To se dneska dělá běžně.
1: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
0: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování. Pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě? Tonda Procházka nebo Petr Novotný? Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne.

0: Ondro Slokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasujem pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
2: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a... Budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem, že to bylo lepší. Prosím, spište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže, pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krát. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluveni, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
3: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjednat tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Kulturní organizace můžou ministerstvo kultury žádat o dotace na příští rok. Geologové hloubí vodní vrt pro chatu na Lysé hoře v Beskydech. V Ostravě Hrabůvce vyrůstá podstavec pro novou sochu s hodinami. Zítra bude polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Rezort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Rezort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Zároveň plánuje přísnější kontroly dotací. Horské chaty v Beskydech řeší nedostatek vody. Na některých místech museli chataři v letní sezóně dovážet mobilní záchody. Na turisticky exponovanou Lysou horu vozí vodu cisterny. Teď tam geologové hloubí nový vrt.
5: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
6: 150-200 metrů odhadujeme.
5: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
7: To bylo jenom povrchové prameniště,
5: říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
8: Den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody.
5: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
4: Komplikace čekají řidiče mezi Malou Štáhlí a Dolní Moravicí na Bruntálsku. Začala rekonstrukce cesty mezi obcemi. Silnice byla ve špatném technickém stavu. Cesta bude uzavřená po 100-metrových úsecích vždy v jednom pruhu. Provoz budou řídit přímo silničáři a práce potrvají do konce října. Na náměstí městské části Ostrava jejich stavbaři budují masivní betonový základ pro novou sochu s hodinami. Dílo sochaře Lukáše Dvorského se má stát dominantou prostoru, kde se koná řada komunitních akcí. Na vrcholu věže z rezavého plechu budou umístěné i hodiny. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové začnou lidem ukazovat čas příští rok na jaře.
9: Stavbu hodin si vybrali sami Jižané v hlasování na podzim roku 2024. Základ by měl být hotový ještě před zahájením letošních vánočních akcí. Montáž uměleckého díla sochaře Lukáše Dvorského je plánována na začátku příštího roku podle klimatických podmínek.
0: Počasí.
4: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. K ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno, dopoledne ale počítejte ještě místy i s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň. Přes den vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ve Vendrini zasahují složky IZS u nehody v křižovatce u nádraží. Dávejte tam pozor. A další nehodu hlásíte z D56, kde se na sjezdu na Staříč srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Jaký byl ten dnešní den v Moravskoslezském kraji? Co jsme pro vás zjistili? Souhrn toho důležitého přidáme už za malou chvíli, ale já dám alespoň jedno téma. Jak chtějí řešit problémy se suchem v Beskydech? Řekneme opravdu za chvíli. A v 17 hodin 30 minut senátní duel dnes Střídecko-Místecka. A ten slíbený zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou už po písničce. S Karlem Gottem začínáme, přeji krásné odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Výherci komunálních voleb v Bruntálu se zatím nedohodli na budoucí koalici. Volby v Bruntálu vyhrálo hnutí ANO 2011. Na druhém místě skončilo hnutí Pro změnu a třetí místo obsadil Bruntál 2026. Jde o subjekty, které ve městě vládly v minulém volebním období. Zástupci vítězných hnutí uskupení už měli první schůzi. Další jednání je v pátek a kdo bude ve městě vládnout, se tamní voliči dozví nejspíše příští týden. Nový Jičín pravděpodobně povede stejná koalice jako v předchozím volebním období. Memorandum tam krátce po volebních výsledcích podepsalo hnutí ANO, ODS, KDU ČSL spolu se Zelenými, Piráty, TOP 09 a STAN. Obešli tak vítězné uskupení Náš Nový Jičín, které druhé ANO porazilo o 6% a skončí tak nejspíš v opozici. Koaliční smlouvu chce dosavadní primátor Stanislav Kopecký z hnutí ANO podepsat do 13 dnů od podpisu memoranda. Policie stále neuzavřela případ podezření na kupčení s hlasy v Českém Těšíně a dál ho prověřuje. Potvrdila to krajská policejní mluvčí Soňa Štětínská. Jde o podezření, že někdo nabízel lidem bez domova za hlas 500 korun. Policie se zabývá také dalším případem, který se týká příslibu piva zdarma ve vybraných restauracích v rámci volební kampaně. Kriminalisté podle mluvčí prověřují informace, vyslýchají svědky a zjišťují okolnosti obou případů. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Vrtači hloubí nový vrt pro Bezručovu chatu na Lysé hoře. Musí se dostat do hloubky až 200 metrů přes pískovcové podloží. Původní vodní zdroj pravidelně vysychá. Pitnou vodu pro potřeby turistické chaty musí nyní dovážet vodohospodáři v cisternách. Užitkovou vodu pak dobrovolní hasiči. Vrt bude stát asi 4 miliony korun. Škodu předběžně odhadnutou na 3 miliony korun způsobil dnes ráno požár haly v Ostravě Petřkovicích. Zasáhlo 2 vysokozdvižné vozíky, uskladněný papír a část střechy. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Příčina vzniku je předmětem šetření.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Turistické chaty v Beskydech mají málo vody. Už jsme vás dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava informovali o tom, že hned na několika místech museli chataři letos nasadit i mobilní toalety. A třeba na Lysou horu musí vodu dovážet cisterny. Původní zdroj nestačí, pomoc má ale hlubinný vrt.
1: Horské ticho v posledních dnech ruší rachot vrtné plošiny. Vrtači se musí dostat hluboko pod povrch. Na práce dohlíží geolog Tomáš Novotný.
2: Uvidíme, jak nám bude přát štěstí, příroda. 150-200 metrů odhadujeme.
3: Jaké to podloží? Tady se hodně práší, takže asi skála, pískovec? Nebo...
2: Určitě, čili beskydský pískovec, velmi tvrdý, proto to vrtá tak pomalu a proto se zatím práší, jsme hodně vysoko, čili zatím jsme nenarazili na vodu a doufáme, že se to zlepší.
1: Nový vrt vzniká asi 100 výškových metrů pod vrcholem na místě zvaném Větry, hned vedle původního zdroje vody.
4: To bylo jenom povrchové prameniště, které prostě dávalo vodu, když byly vydatné deště nebo vydatné jarní tání, a mimo tady tohleto nedával skoro nic a byl docela v havarijním stavu.
1: Říká správce Bezručovy chaty Robin Kukučka. Vcházíme do suterénu chaty, kde jsou zásobníky na pitnou vodu.
5: Cisterna se moravské vody a kanalizace nám tady dováží vodu na objednávku a potom na splachování toalet používáme vodu z řeky, kterou nám vozí hasiči z Raškovic.
1: Nejvíce vody spotřebují toalety, jak říká Martin Štiller z klubu českých turistů.
6: Jenom konkrétně třeba Bezručova chata nebo Prašivá při té velké víkendové návštěvnosti den co den proteče záchody klidně 4 až 5 kubíků vody, což je nějakých 80% z celochatové spotřeby.
1: Problémy s vodou letos podle Martina Štillera měly chaty po celém Česku. V Beskydech třeba chaty Ostrý a Kotař, kde museli správci nechat dovést mobilní záchody. Několik týdnů byla bez vody taky Prašivá. Tam klub českých turistů připravuje obnovu historického vodního zdroje Lístník.
6: Takže teď jsme v nějakých přípravách, legislativních schvalováních a podobně a budeme doufat, že nejpozději na jaře příštího roku se do toho pustíme a Prašivá konečně bude mít stabilní vodní zdroj.
1: Část peněz na vrt na Lysé hoře chce klub českých turistů získat také ve veřejné sbírce. Z Beskyd František Kuča, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si říct, jaké počasí nás čeká nejen v dalších hodinách, ale i v dalších dnech. To vše proberu dnes s Evou Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak alespoň stručně, jak to dnes vypadalo v kraji?
1: Tak ráno bylo oblačnosti, místy hodně během dne se střídalo polojasno, oblačno i místy i zataženo a také se vyskytovaly slabé přeháňky. Teploty byly do 15 stupňů Celzia, no a na horách tam bylo výrazně chladněji, v těch nejvyšších polohách jen kolem 2 stupňů Celzia.
0: Co nás ale čeká, jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: Během toho večera se bude spíše vyjasňovat, očekáváme pak v noci polojasno nebo i jasno, ale místy se začne tvořit nízká oblačnost nebo případně mlhy. Teploty v noci klesnou pod 4 stupně Celzia a tam, kde bude jasno a klidný vítr, se mohou pohybovat i kolem nuly nebo budou četné přízemní mrazíky. Vítr už povane jen slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a během toho zítřka očekáváme v těch ranních dopoledních hodinách místy nízkou oblačnost nebo případně mlhy, které by se ale během dopoledne měly rozpouštět a během dne by tak převládla polojasná až jasná obloha. No a další přibývání oblačnosti očekáváme až v průběhu večera a noci od západu. A teploty během zítřka vystoupí na 9 až 13 stupňů Celzia, na horách na 4 až 8 a vítr povane slabý, většinou proměnlivý nebo severní směru do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy úterý, co středa?
1: Ve středu nás bude přecházet okluzní fronta, tak očekáváme více oblačnosti. Už nad ránem se bude zatahovat a v ranních dopoledních hodinách očekáváme slabý občasný déšť. Odpoledne už bude srážek méně, očekáváme spíše jen místní přeháňky, ale oblačnosti stále bude poměrně dost, většinou oblačno nebo zataženo. Teploty během té středy ještě před příchodem oblačnosti klesnou na 4 až 0. K ránu se bude slabě oteplovat. Během dne pak očekáváme teploty mezi 12 až 16 stupni v maximech. Povane mírný jihozápadní až západní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a za frontou se změní na severozápadní.
0: Jaké počasí nás čeká v těch nejbližších dnech, to už víme. Proto dnes děkuji za předpověď počasí pro ty následující dny Evě Richterikové z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. No a přeji k tomu samozřejmě krásný a klidný podvečer.
1: Hezký večer a naslyšenou.
0: Také se loučím, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 69 Frýdek Místek. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidátku hnutí STAN, Pirátů a TOP 09, současnou senátorku a dlouholetou starostku Frýdlantu nad Ostravicí Helenu Pešatovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A spolu s ní do druhého kola postoupil kandidát a lídr hnutí Naše město FM, bývalý a vzhledem k výsledkům komunální voleb velmi pravděpodobně i budoucí primátor Frýdku Místku Petr Korč. Dobrý den.
3: Dobrý den posluchačům.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Předesílám, že tento duel předtáčíme v pondělí 12. října odpoledne, to znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Frýdek Místek letos do Senátu kandidovalo 7 lidí. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrála Helena Pešatová, kandidující za STAN, Piráty a TOP 09, získala 34,75% hlasů. Druhý byl Petr Korč z hnutí Naše město FM, ten dostal 32,5%, pak už byl velký odstup, třetí v pořadí, měl 13% hlasů. Co čeká? Říkáte, že rozhodne druhé kolo, paní Pešatová?
2: Já si myslím, že všechno, co jsem mohla, jsem udělala, takže já myslím, že to nechám v rukou voličů, už rozhodne jenom, jestli přijdou nebo nepřijdou volbám.
1: Co rozhodne podle Petra Korče?
3: No, bude to těžká volba. Já si myslím, že volební obvod 69 získal dobré zprávy a teď nechci, aby to znělo nabubřele ve vztahu ke mně, ale myslím si, že máme dva dobré kandidáty v druhém kole s podobnými hodnotami a myslím si, že to bude těžká volba.
1: Vy samozřejmě vedete kontaktní kampaň, teď jsme slyšeli, že jste oba dobří. Když za vámi přijde na ulici, na náměstí volič, který není rozhodnutý a zeptá se vás, proč má volit právě vás, v čem byste byli lepším senátorem než ten druhý nebo ta druhá, co odpovídáte, paní senátorko?
2: Jsou za mnou dlouholeté zkušenosti a hlavně spolupráce s obcemi, se starosty a se všemi, s kterými jsem se setkala za tu celou dlouhou dobu, těch mých 20 let v komunální politice.
1: Pane, pravděpodobně budoucí primátore.
3: Tak já mám ten příběh trošku jiný než paní senátorka ještě před 5 lety, kdyby mi někdo řekl, že budu primátorem jednoho z největších měst, tak se trošku pousměju. Nicméně prošel jsem si nějakým svým politickým životem, který měl teda velmi dramatický závěr v tomto volebním období.
1: Dodám pro posluchače, kteří to nevědí, že jste byl odvolán z funkce primátora.
3: Vlastně jeden z koaličních partnerů 3 měsíce před volbami vlastně bez pádného důvodu mě odvolal z pozice. Skončilo to tím, že hnutí Naše město vyhrálo volby ve Frýdku Místku s historicky největším výsledkem od roku 1989. Získali jsme více než 40%. A je tady teda velký mandát a myslím si, že nás čeká ve vztahu k těm regionům takový trošku boj.
1: Což není úplně odpověď na tu otázku.
3: Co by jsem řekl, jako proč by to mělo být? Pro mě je ta osobní motivace velmi, velmi silná v tom, že jsem si vyzkoušel něco, co ukazuje, že když člověk opravdu to myslí dobře autenticky a šlápne někde někomu na kuří oko, tak to nemusí být dobře. A v tomhle tom si myslím, že se to může krýt s těmi zájmy regionu.
1: Já jsem na vašem Facebooku, pane Korči, po postupu do druhého kola četl takový docela dlouhý příspěvek, ve kterém píšete, že zisk mandátu senátora by znamenal zjednodušeně být jednou za 14 dnů na 2 dny v jednacím sále. Tím jste chtěl naznačit, nebo tím jste jasně říkal, že chcete být i primátorem. To opravdu tím chcete říci, že byste práci senátora věnoval 4 dny v měsíci?
3: Ne. Ta moje role je taková, že já v podstatě pro mě největší pochvala je, že já to, co nyní slyším, je Petře, my nechceme, aby si šel do Prahy. Protože mě
1: to rozumím,
3: jako,
1: že právě
3: jako
1: proto jste tak reagoval.
3: Ale
1: stačily by 4 dny v měsíci?
3: Ne. Tam to je vlastně, tam se musí mluvit o synergii. Ne, že buď to dělám senátora nebo primátora. A tak jako paní senátorka dlouho byla starostkou a zároveň senátorkou, já si myslím, že to je jedna z nejefektivnějších kombinací dvou funkcí, které můžou mít velmi synergický efekt. A já vnímám, že pokud primátor se silným mandátem je zároveň senátor, tak může být velkým přínosem pro ten region, tak jako paní senátorka byla, protože byla starostka a jsou za ní ty výsledky. A to
1: Tak skočím vám do toho, protože to musí být duel, takže dáme slovo i paní Pešatové. Vy jste byla 16 let starostkou Frýdlantu nad Ostravicí, v těchto volbách už jste nekandidovala a neobhajovala ten post. Když teď už nebudete v komunální politice, pokud budete zvolená senátorkou, nebude vám to chybět, tohle sepětí, o kterém teď mluvil váš protikandidát?
2: Já mám tolik úžasných vazeb na starosty, na všechny lidi kolem, protože jsem, jak říkám, jsem velmi dlouho se pohybuju mezi těmi všemi obyvateli, takže já si myslím, že tu cestu k ní mám vyšlapanou, takže mi toto nebude chybět. A navíc já předávám radnici svému kolegovi, věřím, že to tak bude, kterého jsem vlastně učila ve škole na gymnáziu, jsem byla jeho třídní a 12 let jsme spolu vlastně byli ve vedení města, takže jako já si myslím, že město bude v dobrých rukou, máme fůru projektu, takže já se můžu opravdu naplno věnovat práci senátora a není to o těch dvou dnech, ale je tam fůra možností v tom senátu pracovat v komisích, výborech, které nejen, že člověka obohatí, ale přinesou vlastně nějaký efekt, nějaký benefit právě pro ten region, který ten senátor zastupuje.
1: Ten souběh, který jste si vyzkoušela, starostka a senátorka, ano. Je to dobře?
2: No, já vám řeknu, že ten závěr, první dva roky byl covid. To znamená, že se vlastně všechno odvíjelo na půdě, kde vlastně člověk sídlil, tedy v kanceláři starostky. A všechno se streamovalo a do Prahy se jezdilo velice omezeně, protože vlastně přes hranice, v uvozovkách a tak dále, kontroly. A potom vlastně to začínalo nabírat na obrátkách a prostě když člověk něco chce se účastnit kulatých stolů, které probíhají k různým tématům, důležitým, kde se člověk chce vyjádřit nebo chce zjistit nějaké informace. Já už bych asi dál nechtěla dělat starostku a senátorku dohromady. Já si myslím, že to jako, aspoň pro mě si myslím, že tohle to bylo dostačující škola a mám toho akorát tak dost, jakože, abych to všechno zvládla dobře, kvalitně a chtěla bych se věnovat pouze jedné pozici.
1: Pojďme teď k tomu, co byste chtěli v Senátu prosazovat. Co jsou tři priority, se kterými kandidujete do Senátu, paní Pešatová?
2: Já jsem si to psala na ty plakátky všude, že pro mě je to dostupné bydlení, protože tady je třeba, aby vlastně vláda nastavila legislativní finanční rámec takový, aby byly zvýhodněné úvěry, možnost podpory bydlení, možnost podporovaného bydlení, protože máme různé skupiny obyvatel, které tohle to potřebují. Jsou to matky, samoživitelky a tak dále. Další můžu?
1: Ano.
2: Ano, je to ochrana přírody a kvality života. To je důležité. Zabývala jsem se právě tím ekologií, ochrana vlastně vody, nádržance, to už si tam znáte, jak to tam řeším. Rozšiřování signálu mobilního, internetového v lokalitách, které stále mají vlastně, jsou nepokryty, jsou to takzvaná bílá místa, vážení kamionů a tak dál. A pak, a čemu se věnuji teď hodně, a což si myslím, je to takové měkké téma, ale velice důležité, je to bezpečné dětství bez násilí a závislostí. Víme, jak nás vlastně dovede současná doba, moderní doba ohrádat o čas a těm dětem se nevěnujeme dostatečně a potom vlastně vznikají různé závislosti, nejenom na sociálních sítích a podobně. Ale z hlediska třeba i rozvodovosti se ocitají děti v rodinách, kdy prostě je potřeba, aby se rodiče dohodli a vychovávali děti náležitě. A mnohdy se stává to, že soudy opravdu přišknou to dítě, chtějí oběma rodičům ze zákona, ale ten jeden rodič není schopen to dítě vykonávat. Buď tam jsou závislosti, stresné činnosti a tak dále. Takže toto je pro mě ty tři základní body.
1: To jsou tedy tři priority Heleny Pešatové. Jaké jsou tři priority Petra Korče, které bych chtěl v Senátu prosazovat?
3: My se hodně překryjeme. Samozřejmě dostupné bydlení, jednoznačná masivní podpora obcí, které chtějí stavit obecní bydlení a dostupnost. Samozřejmě dokončení důležitých dopravních staveb, dvourychlostní trať Ostrava, Frýdek, Beskydy a samozřejmě dostupnost zdravotní péče, to je jasné, ale ještě možná já bych řekl, jak já vnímám tu funkci toho primátora v těch dvou rovinách. Jedna je ta, že má nějakou zákonodárnou iniciativu, ale zároveň já vnímám pozici senátora, tak jako když jsem vstoupil do politiky, abych jako primátor mohl něco změnit, tak narážím teďka už na limity, že jako primátor něco nemůžu. V okamžiku, kdyby tam byla ta kombinace toho ústavního činitele a primátora, tak spousty jednání, kde my teďka narážíme, velké státní firmy, investoři, polostátní firmy, Správa železnic, ŘSD a tak dále, tak v tomhletom okamžiku najednou já můžu tomu regionu pomoct tou silou toho mandátu, protože teďka
1: má máte pocit, že když na vizitce budete mít senátor, tak jenom, se s vámi sejde někdo jiný, než tam budete mít primátor statutárního města?
3: Vím to už z praxe, primátor. Samozřejmě, dobrý den, pane primátore, my se vám ozveme, ale v okamžiku, když jsme šli spolu s paní senátorkou někam a šel primátor a senátor, tak to má prostě tu váhu a pokud by to bylo ještě v jedné osobě, tak tam už si nedovolí skoro nikdo, jako kdyby ty dveře zavřít nebo se nevěnovat nějakému tématu.
1: Chce reagovat paní Pešatová?
2: Já si myslím, že to nemusí v jedné osobě, protože je to pravda, že já opravdu zastupuji zájmy mnohých obcí, kde otevírám dveře.
1: Tím chcete říci, že byste mohli chodit spolu, chápu to dobře?
2: Ano, třeba. Protože jsem i pro malé obce tady. Tady nejde jenom o velké stavby a klíčové záležitosti, ale jsou tady záležitosti, které se týkají občas třeba dvou, tří obcí, které mají spor a nebo mezi sebou nebo s velkými developery. A tam je třeba, aby přišel někdo, kdo ty dveře pomůže otevřít a pomůže při tom jednání na ministerstvech, na různých významných orgánech a podobně. To jo.
1: Vrátím se k těm prioritám, od kterých jsme se trochu posunuli dál. Vy jste oba jako první uvedli bydlení, dostupné bydlení, podporu bytové nebo domovní výstavby. Co v tomhle může udělat jeden z 81 senátorů, pane Korči?
3: No, to je právě ta kombinace. My jako město jsme zahájili nějaké kroky, protože tak...
1: Ano, tomu rozumím, co může dělat město, ale ptám se, co může dělat senátor?
3: Tak je to poslanec horní komory, samozřejmě těch kroků je spousty, ale pokud se tady neustále...
1: Můžete být konkrétní?
3: Konkrétní. Tak pokud... To je velmi široké téma. Můžeme se bavit o tom, jaké bude rozpočtové určení daní a jakým způsobem obce, které by chtěly zvyšovat počet obyvatel, což by chtěl, aby se stalo tady v tom regionu, protože okres Frýdek-Místek už roste, byl poslední. Frýdek-Místek vlastně poslední.
1: To znamená, že vaší ambicí bude změnit rozpočtové určení daní tak, aby města obce měla víc peněz na bytovou výstavbu?
3: Je to jeden z témat, to, že teďka velké téma, které slyšíme, že prostě obce, které dobře hospodaří, tak oni mají nějaké peníze, které nepotřebují a stát už teďka se dívá, jestli by ty peníze by jim nevzal. Já naopak tvrdím, že to je přesně naopak, že přece obce právě, když jsou tam ti lidé, kteří tomu rozumí, tak se o ně starají dobře a nemůžou odtékat ty peníze. Tak.
1: Paní Pešatová, co vy konkrétně v těch příštích 6 letech jako jedna z 81 senátorů nebo senátorek byste udělala pro dostupné bydlení?
2: No tady je potřeba prosazovat legislativní a finanční podmínky právě, aby vlastně obce mohly stavět tady tyhle ty byty, domy a podobně, tak, aby vlastně byl zajištěn zvýhodněný úvěr právě pro tyto obce, které poskytují bydlení a taky, aby vlastně bylo zajištěno jakési vyjednávání zákonů, které budou hájit potřeby těch lidí, kteří to dostupné bydlení nemají, kteří nemají takové velké příjmy, aby si mohli sáhnout na nájmy, které prostě přesahují částky, které jsou nad jejich síly. Takže tady právě jde o ty legislativní a ty finanční podmínky.
1: Posloucháte senátní duel. Dnes se věnujeme a v tuto chvíli se věnujeme senátním obvodu číslo 69 Frýdek-Místek. V našem studiu zůstávají kandidátka Hnutí STAN, Pirátů a TOP 09 Helena Pešatová a kandidát Hnutí Naše město FM Petr Korč.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou a které neprojdou. Já se vás teď zeptám na několik konkrétních věcí, o kterých diskutují současní ministři, poslanci nebo senátoři a zajímá mě, jak byste se k těm návrhům postavili. Poprosím vás, pokud možno, o stručné a krátké odpovědi. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu, u kterého nemůže sněmovna přehlasovat senátory. Vláda navrhuje, že referendum bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo na návrh parlamentu. Aby bylo to referendum, respektive jeho výsledek závazný, muselo by hlasovat pro vítěznou odpověď alespoň 35% oprávněných voličů. Takový návrh byste v Senátu podpořil, pane Korči?
3: Obecně ano. Samozřejmě nemůže se v referendu rozhodovat o některých zásadních otázkách, jako výše daní a tak dále.
1: Ale s těmito parametry jinak byste to podpořil. Paní Pešatová?
2: Já si myslím, že jsou zvolení zástupci, kteří mají rozhodovat, kdy to referendum ano a kdy ne. Referendum na místní úrovni, jako teď bylo při těch volbách, opravdu má smysl. Chcete tam nějaký závod, prodejnu a podobně. Ale myslím, že nálady ve společnosti se můžou někdy měnit, protože když máme poslaneckou sněmovnu, tak tam jsou voleni zástupce na 4 roky. Někdy to může být takové, řekla bych, z hlediska popularity.
1: Pardon, mohli bychom o tom mluvit 20 minut. Jasně, chápu tedy dobře, že ne, že pro tento návrh byste nehlasoval.
2: Jasně, nehlasoval. Ne, ano, máte pravdu.
1: Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, paní Pešatová?
2: Tak já si myslím, že ústava by se neměla nabourávat, neříkám věcmi zbytečnými, to nejsou zbytečné věci. Ale my sami víme, že nás Česká národní banka, i pan její guvernér Michal, i stejně i ministerstvo financí, nás vyzývají, abychom se nechali hotovost pro případ blackoutu, pro případ nějakého selhání elektřiny a tak dále. Teď víme sami, že nemůžeme stát někde se složenkami na poště. Pošty se omezují svoji činnost a tak dále.
1: Takže
2: musíme
1: ano,
2: kombinovat. Do ústavy nepatří tady koruna. Ale vážíme si naší koruny, všechno. A ještě jedna věc. Je zapotřebí, a samozřejmě, jak jsem říkala, je třeba zvážit tak, abychom, kdybychom měli přistoupit na euro, když teda by nebyla koruna, tak to musí jít po zralé úvaze. A v téhle chvíli, jak v loňském roce, tak v letošním roce, nebylo doporučeno teď ještě vstupovat k přijetí eura. Takže bych byla rozvážná, aby tyhle ty záležitosti se opravdu týkaly, pomohly by českým občanům, české ekonomice.
1: Pan Korč?
3: Tady se shodneme, to nepatří do ústavy a je to spíše ekonomicky a odborná debata.
1: To znamená, ty návrhy byste nepodpořil. Když tady paní senátorka mluvila o euru, tak jak vy se stavíte k euru?
3: Rovněž euro samozřejmě má své pro, má své proti, ale není to o tom, že by se mělo nějak striktně rozhodnout. Je to opravdu odborná diskuze.
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti? Pan Korč?
3: Tady vám nedám jednoznačnou odpověď.
1: Paní Pešatová?
2: Já si myslím, že by to nemuselo být, že by to nemělo být. Myslím, že existují tolik možností různých, jak se dá jinak předcházet.
1: Takže ne.
2: Ne.
1: Poslední otázka v tomhle bloku. Zvedli byste ruku pro zákaz mobilů ve školách na prvním stupni a v nižších ročnících víceletých gymnázií, paní Pešatová?
2: Naši ředitelé mají pravomoci a na našich školách to není. Naši ředitelé v rámci školního zákona si školního zákona, řádu školy, si prostě můžou vytýčit, jakým způsobem budou vlastně děti vychovávat. Takže na našich školách, které vlastně znám, tak všichni si vlastně vymezili možnost, že děti odkládají telefony.
1: A tak by to mělo zůstat v pravomoci ředitelů.
2: Ano, není zapotřebí toto striktně přikazovat.
1: Pan Korč?
3: Jako nejsem zastánce mobilu, ale líbí se mi tahle ta věc, že spousty věcí může rozhodnout ta nižší instance, ne zrovna zákon, který to udělá striktně. Tak.
1: Horní komora, tedy Senát, slaví v letošním roce 30 let své existence. Mm-hmm. Celou dobu se o něm mluví jako o pojistce demokracie. Mm-hmm. Pane Korči, funguje dobře tato pojistka demokracie podle vás?
3: Já si myslím, že ústava byla napsána dobře a myslím si, že Senát má své nezastupitelné místo. A myslím si, že jsme se o tom už mnohokrát přesvědčili a právě ta rozdílná forma toho, jakým způsobem jsou tam voleni zástupci, v jakém časovém odstupu a po částech, tak zajišťuje to, že je zachovaná nějaká integrita a je to v podstatě to slovo pojistka, případně brzda někoho, kdo by chtěl se začít chovat velmi autoritářsky, tak myslím si, že Senát plní tuhle tu roli a je velmi důležité, aby si ji zachoval i do budoucna.
1: Paní Pešatová to v posledních 6 letech sledovala zevnitř, plní roli pojistky demokracie Senát?
2: Určitě je to kontrolní orgán, když přicházejí nedostatečně zpracované, připravené zákony. Ale chtěla jsem k tomuto ještě dodat tuto věc, že vlastně v současné době se stává, že přicházejí návrhy, které jsou vlastně návrhy poslanců z poslanecké sněmovny, které neprošly řádným řízením. Což znamená, že se k tomu neměli možnost vyjádřit odborníci. Takže na mnoha místech vlastně jsou tam nějaké nepřesnosti a chtělo by to upravit. Takže já si myslím, že v téhleté chvíli, kdy opravdu Senát má možnost kontrolovat a ještě posílat zpátky návrhy, které by chtěli dopracovat do daných zákonů, ustanovení a podobně, tak si myslím, že ten význam tam určitě je.
1: Jak důsledný by měl být Senát, jak by měl přistupovat k vracení zákonů? Spíš by měl být důsledný

0: vracet. A takže teď se ukazuje, že ten Senát ten význam má.
1: Na závěr, Petr Korč kandiduje za místní hnutí Naše město FM. Máte jasno, pokud byste byl zvolen, jestli byste vstoupil do nějakého senátorského klubu, případně do jakého?
0: Tak tady je to asi jednoduché. Zcela jistě nevstoupím do senátního klubu ANO. Paní senátorka je u STAN, pak zbývají teda vlastně dva kluby, ODS a TOP 09 a Lidovci a Nezávislí, a tam asi bych vstoupil do klubu, nebo teda vstoupil bych do klubu Lidovci a Nezávislí.
1: Paní Pešatová byla teď v klubu STAN, v kampani vás podporují i Piráti, TOP 09, což jsou jiné kluby, ale zůstala byste v klubu STAN?
2: Samozřejmě, jsem starostka. Já jsem ani neměla možnost kam jít. Já jsem prostě
1: jako starostka.
2: Ano, a ještě jo, ještě měsíc do ustavujícího zastupitelstva jsem. Ale skutečně, já jsem to brala tak, že jako starostka jsem vnímala potřeby starostů, tak právě jsem v klubu STAN.
1: Takový byl duel kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek. Našimi hosty byly Helena Pešatová, kandidátka hnutí STAN, Pirátů a TOP 09. Díky, nashledanou.
2: Děkuji vám, hezký den.
1: A také Petr Korč, kandidát hnutí Naše město FM. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou, hezký den posluchačům.
1: A doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026, senátní duel.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb, k soudu ho podá zítra. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. Děti, které mají problémy ve škole, můžou v Ostravě využít nové doučovací centrum. Zítra bude polojasno, teploty do 14 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou a kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
2: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na dva víkendové útoky na letiště v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Íránem podporovaní povstalci Húsijové, kteří oblast ostřelují opakovaně. V centru Ostravy začalo fungovat nové doučovací centrum Basic. Nabízí pomoc dětem, které mají problémy s učením, nosí špatné známky nebo se hůř soustředí. Do centra můžou přijít žáci různého věku. Připraví je před nástupem na základní školu i na přijímačky na vysokou. Podle vedoucí Kláry Hrstkové v centru používají mezinárodně uznávanou metodu doučování.
4: U nás dítě zažívá úspěch z učení, zažívá takové ty aha momenty, že já už to chápu, já tomu rozumím. A vlastně pomáháme dětem získat zpátky v sebe důvěru a nějakou lásku a chuť se znova učit.
2: V blízkosti opavské sportovní haly vzniká další zázemí pro míčové a adrenalinové sporty. Jako první je dokončené streetballové hřiště s basketbalovým košem za více než 2 miliony korun.
5: Hřiště s modrým povrchem je výsledkem hlasování obyvatel, kteří právě tuto investici podpořili. Oblast u víceúčelové haly poblíž městských sadů je jedním ze sportovních center ve městě. Zbývá ještě doplnit lavičky, oplocení a další vybavení. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno až jasno. K ránu se místy vytvoří nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den pak bude polojasno až jasno. Dopoledne ale počítejte ještě místy s nízkou oblačností. Nejnižší noční teploty klesnou na 4 až 1 stupeň. Přes den vystoupají na 9 až 13 a na horách zítra naměříme okolo 6 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě v Michalském náměstí se srazila dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Příjemný podvečer, 4,5 minuty po 18. hodině posloucháte Český rozhlas Ostrava a už za chvíli také vaše ostravská rozhlasová rodinka. Svátek má Marcel, tak Marcelům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 12. října, máte důvod dnes k oslavám narozenin. Anuka posílám už za pár okamžiků a dáme si naši novou rubriku Víte, že? Takže další zajímavost nejen z Ostravska je tady pro vás už za malou chvíli a pak písničky na vaše přání. Druhá půlka hodiny, jak už jsem říkala, patří pořadu. Muzikanti, hrajte, tak příjemný poslech.

0: Víte, že okres Bruntál je držitelem hned dvou nej v rámci Moravskoslezského kraje? Má největší rozlohu 1537 km čtverečních, tedy přes 28% rozlohy kraje. Zároveň je ale nejmenším podle počtu obyvatel. Na Bruntálsku totiž žije necelých 90 tisíc lidí. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Je to tak a čas pro ostravskou rozhlasovou rodinku tady máme. Hned první přání je z městského klubu seniorů z Karviné z ulice v Aleji a prosí nás o hudební gratulaci pro dnešní oslavenkyni 12.10. Slaví krásné narozeniny paní Věra Lomozíková. Přejeme jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví a ještě jednou zdraví, také hodně štěstí, pohodu a radost ze setkávání s přáteli. A nejen to. Ať se vám v životě daří, to přejí všichni přátelé a kamarádi za všechny. Je podepsán Jaroslav Kempný a k tomu písnička. Tak všechno nejlepší.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další blahopřání je ke krásnému výročí společného života. 10.10. oslavili 45. výročí svatby manželé Karel a Helenka Rušovi z návsi u Jablunkova. Chceme jim popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a lásky na každý den. To přeje nejbližší rodina a posílá písničku s Marií Rotrovou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Také vaše ostravská rozhlasová rodinka. Na pár okamžiků můžu dát k dispozici i náš telefon 59 611 22 66 a písničku na telefonické přání můžete vybírat.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přivítat můžu paní Jarmilu. Krásný podvečer přeji.
2: Krásný podvečer také a
1: děkuji.
2: Zdravím Ostravský rozhlas a přeji si písničku, kterou jsem si vybrala.
1: Písničku.
2: Posílám to mojí sestřičce Jižce, kamarádce Martině, Aničce a Jižce ještě jednou. Děkuji, paní Ivetko. Naschledanou.
1: Tak přála jste si, paní Jarmilo, písničku Ave Maria s Hanou Zagorovou a Štefanem Margitou. Posílám ji a vám přeji příjemný podvečer.
2: Taky děkuji.
1: Také děkuji. Naslyšenou.

0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelyho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Náš středeční dopolední host Nikola Cenková je komunitní porodní asistentkou. Pohybuje se v terénu a věnuje čas a péči nastávajícím maminkám. Od začátku těhotenství až k porodu. V podstatě se na pár měsíců stává součástí rodin. Na detaily se jí bude ptát Kateřina Huberová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Homlík a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se vydáme za lidovou písní a hudbou na slovácké Dolňácko s přesahem až k hranici slovenské na Kopanice. Cimbálová muzika Harafica patří v současnosti ke špičce nejenom hradišťské hudební scény. Za okamžik nám představí titul Cez Kopanice, který najdete na CDčku Harafice z roku 2009. Zaspívá sbor cimbálové muziky Harafica, hrající s primáši Martinem Melichárkem a Jakubem Ilíkem, i s uměleckým vedoucím upravovatelem a cimbalistou Petrem Gablasem. Milostnou píseň Túžení súžení ze stejnojmenného alba Túžení súžení vydaného roku 1997 zaspívá Laďka Mikuláštíková za doprovodu cimbalové muziky Jaroslava Čecha z Uherského Hradiště. Čechovci hrají s primášem Janem Rajmicem a uměleckým vedoucím upravovatelem a basistou Janem Maděričem.

Úvodem hrála a zpívala cymbalová muzika Hada Fica s primáši Martinem Melichárkem a Jakubem Ilíkem. A před malou chvíli zpívala Laďka Mikuláštíková, hrála cymbalová muzika Jaroslava Čecha s primášem Janem Rajmicem. Obě kapely jsou z Uherského Hradiště. K práci hudebního redaktora, potažmo dramaturga, patří hledání zajímavých projektů a nebát se vracet i do minulosti. Nedávno jsem se probíral archivem vinylových LPček a CDček, kde mě upoutalo pozapomenuté album Mezi horami, které vydala roku 1996 Českomoravská hudební společnost, předchůdce současného Čechomoru. Žánrově se teď posuneme k naší world music. Ve druhé části pořadu Muzikanti hrajete na vlnách Českého rozhlasu Ostrava si poslechneme první píseň Zdálo se ani zdálo, hudební úpravy a podání tehdejšího houslisty, kytaristy, hráče na mandolínu a zpěváka Jiřího Břenka, který už není bohužel mezi námi, i současného zpěváka a kytaristu Čechomoru Františka Černého. Na housle se přidá současný houslista Čechomoru Karel Holas. A následně zazní titulní skladba Mezi horami, opět nahrávce z roku 1996. Na hudební úpravě této lidové písně se vedle Jiřího Břenka a Františka Černého podíleli houslista Jan Hrubý a hráč na violončelo, dudy, klávesy a baskytaru, též vokalista Michal Pavlík. Hraje a zpívá Českomoravská hudební společnost.

Tolik Českomoravská hudební společnost, předchůdce současného Čechomoru, ještě s houslistou Jiřím Břenkem a hosty.

Kompilační sbírky moravských písní od Rudolfa Jandy vybral a upravil houslista Břetislav Chovanec píseň od Frenštátu Pod Radoštěm, Kolem našich oken. Na snímku z roku 1982 uslyšíme zpívat Evu Porubovou za doprovodu cymbálové muziky Radega s cumileckým vedoucím Radomírem Golasem seniorem a primášem Břetislavem Chovancem. A z posledního CDčka Valašského vojvody Byl ti jeden člověk, vydaného roku 2014, vybíráme pijáckou v sérii Gořalkové s Gajdošem Vlastíkem Bjačkem, navíc také autorem grafiky a obalu předkládaného CDčka Byl ti jeden člověk. Zaspívají Petr Šrámek, Lukáš Mrkva, Zdeněk Tofel a mužský sbor. Na cymbál doprovází Ondřej Tofel, zahraje opět kapela Valašský vojvoda. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Marek Hoblík a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: roku 2008 se každé září koná v Brně Babylon Fest, který představuje kulturu a tradice národnostních menšin žijících na jižní Moravě. Vlastimil Fabišik se od začátku podílí na jeho organizaci. Co chce, aby si z něj návštěvníci odnesli?
1: Pro mě nejvíc je ten hlavní program, který je Deň národnostných menšin. A tam chceme ukázat, ako žijú, čo si chránia tie národnostné menšiny, aké majú jedla, aké majú tradičné zvyky. My chceme tej väčšinovej spoločnosti ukázať život tých menšin, jejich kulturu, jejich gastronomiu.
0: Vedle folkloru a organizování festivalů pracujete jako vedoucí správy budov Národního divadla Brno. Co tato práce obnáší?
1: Já jsem vedoucí správy divadelních budov, aby jsem to upresnil, takže mám na starosti tři poměrně velké divadla v Národním divadle Brno. Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo a divadlo Reduta. Mojou prácou je, aby jsme logisticky zajistili, aby to divadlo bylo čisté, aby svietilo, aby sa návštevníci v týchto divadlách cítili veľmi dobre. Venujeme sa aj pamiatkovej obnove týchto divadiel. Ja pracujem v kultúre, jak som vravel, už strašne veľmi dlho a baví ma to a baví ma nielen folklor, ale aj divadlo.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šmíková.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce. Ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam
1: brněnský
2: stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsun Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky z té se smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudíše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tady toho, co když si udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
2: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
1: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
2: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, anebo vůbec
1: ten
2: jako
1: vztah, nebo to,
2: aby se uzdravit to trauma.
1: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
2: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
1: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
2: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
2: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
2: no, že? A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak je papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
2: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
2: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
2: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory s vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hned na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostali ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přes koumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberg a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních, visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému výtěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci, ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jikr, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linie je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského, tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, velký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně není ani tak jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, mají jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorovýho, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost. Ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5-3 kg, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tuší tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec pokapat citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství, Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochranou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky. Jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodili. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla podruhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako podklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to o jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako Dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn, Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou, tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuju ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: No
4: snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdyby jsi ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán? No samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko, nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Nikoho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Ne, žvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete, pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byli flintové.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli kudy kam.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebným klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu je mu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tumus uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soudc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčkův čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: jeden lék?
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sednem si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky, hledají podbřehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu, bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Potálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Potálejte se po močále.
0: Adame,
5: pojďte zpátky. Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždy to jsou pravé jaspisy. Sbírej, sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy. Pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jízerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín?

0: Je radši dělovit nové blízkavice.
1: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
0: Už se nám nikdy nevrátí.
1: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem. A zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
1: A bude mela. Už to začíná.
3: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
3: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník. A lhář.
3: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
3: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
3: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
3: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
3: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
4: Vracíš se?
2: Navždycky.
4: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
4: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po sletích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně. Zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem dověděl, že se dovolám jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným spožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Mm-hmm, děkuju. No a otázka
1: je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila. Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Mm-hmm. Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod,
0: mm-hmm.
1: Jo, a ticho, opěšně je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím.
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to je.
0: S ženskýma žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Vaše.
0: Michal napsal na rozhlas.cz lomítko linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí právě volou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhá mi položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl by si dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině. Jo, když to tak řekl. No ale potom s tom zjištění tam už není co řešit. To je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to napravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on jí prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Hmm. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mém dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly spáchány, napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Tak, přesně.
0: Já bych to možná řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono
1: přesně,
0: se to nestane ze dne na den, ale něco
1: to,
0: k tomu
1: to
0: vede,
1: přesně,
0: takže určitou dobu...
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužskýho, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval okna. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená pak na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se zač omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku i.
0: Takhle vypadá, ale... když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano,
1: ne,
0: já vám děkuju.
1: Víte co, já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a... není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku, no, teď jsem jenom na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocnil závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocnil stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen proto, že jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo a já říkám, no nic, jenom mě pán Brema říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma. Tak jsem to, jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala. Tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ní měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhletý pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používám eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydl kousek, my jsme věděli, kde byli tady ve Žďáře, tak jsme ještě šli prosit, jsem mu šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolení, že jo, tak bylo 10 hodin a já si stala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, tak ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju. No,
0: to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska z nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékař

0: telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Galupin nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili, podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobný tý paní, co tý posluchačce, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě, jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili, a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme jí domů, potom asi za 3 neděle jsme jí odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal s ženou a pán malé, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říkal, rakovinu střev a tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle. A ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech, a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. Mm-hmm. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam, sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno, jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona 1, 2 hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co chce, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí to k injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večer v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi, a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá 3/4 roku. Hmm. A přesně vám na těch 3/4 roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. tak nechtěl.

0: dělají v vodě, říká, tak ještě nechám chvilku spát, a ona už usnula na, na to, na věky, jak se říká. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
1: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
0: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu nařít, ale já mám teď lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotný, všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktoři, víte. Někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
1: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
0: Přesně. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
1: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
0: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já vám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl, prostě posledním zbytkem jsem se došel rád k nemocnici. Zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem šel, mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadný pan doktor, taky pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět svetého střeva, zjela diagnoza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď mladě, přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? Já povídám, no, akutní zánět svetého střeva. Co děláš? Já pánu na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pát, ale ty nemáš svetlý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pánu, hlejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, svetlý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš svetlý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
1: Yeah.
0: Slepý střevo to bylo.
1: No,
0: takže
1: teda.
0: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Valíra, vy jste nám dál, a pán, víš, pane doktore, co se stalo? Povídá, když jste to tamhle všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
1: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
0: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všechno to dobře dopadlo, všechno jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všechno v lidech, přesně.
1: Byla to sice normální, trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
0: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou. Noční linka.
1: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte otis nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak v Plzni odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkle a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mě 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A mu říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže, když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič, dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve, skoro to bylo takové, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Jeden prostě byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech, jací někteří můžou být.
1: Ano,
0: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu, že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, ale taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to, rozumím. Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Kolinka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, že kam ona je. Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko. Já říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala jsem manželovi, přijde kapča. On začal lítat, sprchovat se holit. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem měla dělat do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojička podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: To, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obývák, udělala kafičko a čekala jsem. O půl šest se zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císaříš. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočená 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala moje buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím. Já dělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rádi, ať odchutnáte, jo?
0: No tak znám pár a takových, ona... kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí. No, to je pravda. No. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsem se bavil. On říkal, ty, můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu zabrat, tak on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, pořád sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mě seznámila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auto, já jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se znamím s tatínkem, který byl vdovec, to jsme si podali, ruce studenti šli, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, že to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manželé.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Až jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda,
1: no,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, když jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mhm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, to by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je Pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkala, že je mě velice špatně, protože on ten manžel byl velmi surový na mě a prožila jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Strčil, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji o tom mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No, tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zas to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito.
1: Já vám
0: taky. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: se hezky. Jak to dopadlo na té vaší zahradě? No jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím
1: vás. Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono, pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vozíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Mm-hmm. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Mm-hmm. Jako, jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč no. To bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět? A neodpověděl.
1: On odpověděl, chtěl jsem odpověď, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat. Jo? Že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá. A dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou. Žádnou odpověď na to téma nechtěl. Neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce. Jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně. Pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na sraz spolužáků, nebyla jsem 4 roky. Mm-hmm. Před mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, mm-hmm. tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, mm-hmm. protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nima 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu. A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba a s tebou je taková sranda, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem teda kracla za těma spolužákama, že no to je dost, že už zazní.

0: vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
1: Prosím nejmenovat, prosím nejmenovat.
0: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom, tak se mě omlouvali, jo, tak jsem se trošku jako sklidila, ale pořád tu váhu.
1: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech, tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezký než, hezčí než druhý. No.
0: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akurat mám trošku připrav.
1: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
0: No, já jsem si vozejkem tam nebyla. Jste,
1: nebyla, no úplně nejlepší. No.
0: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
1: Rozumím. No tak,
0: a
1: Ludmilo.
0: Tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
1: No.
0: Měl 56.
1: No, ještě nakonec zbalíte chlapa.
0: Až budete pro někaj chcet, tak mě zavolejte, já vás zavezu kamkoliv.
1: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
0: Tak jsem zakončila takhle veselé.
1: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
0: Já každý den.
1: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
0: No,
1: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potá.

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlem. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Zbohem, králi. Večer vám povím...

0: Řekl ti babo rať a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno. Já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny zpředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zastí vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Naděje je jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se s přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monheimová první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monheimová první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monheimová.
2: Ano, a Thomas Monheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich. Má-li se uskutečnit vůbec?
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě, prosím. Půjdu se ještě upravit... Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávkokaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam, dělal stávkokaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace Svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne?
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede. Že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě a ozvalo se:
4: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta sočka je tvoje. Jo? Prostě.
3: Ne, a on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu.
4: Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl Lábus. Toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a teď mlela něco na mě německy a tohle, a říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, jo. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsala, já nevím co všechno. Teď všichni tuhý a si říkají, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkají, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem jim věřil. Já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam přepadne paní, která plíně německy vám začne. No tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábu, se neptala, a kde dostala paní Kurvaninko nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Rezner. A teď a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňadra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A... No,
2: to byla první. Se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohrady.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v Sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC A já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lábus. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni. Ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.